Pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Prázdniny nám rychle ubíhají, festivalová sezóna je v plném proudu, ale my se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme na loňský Mohelnický Folkfest do sobotního večera, kdy na obou scénách koncerty vrcholily. Poslechneme si dnes pořadu Na cestě tři kapely, které vystoupily na Morava scéně. Taky to bude Víťa Trojníček a Marien, kteří rozespívali návštěvníky na scéně Velké. Klidný poslech přeje Jarka Nosková. První dnešní písničku Jeřáby zahrají Marien.

Kapela Marien patří ke stálici Mohelnického folkfestu. Vystupují snad každoročně. Loni na 6. ročníku měli vyhrazený čas v sobotu večer. Zahráli písničky starší, ale i z posledního CDčka a samozřejmě osvědčené hity, kterými rozespívali mohelnické publikum.

O Folkfestu jsem už povídala mnohokrát, proto dnes jen velmi stručně. Navazuje na tradici mohelnických dostavníků, konává se v tradičním termínu poslední prázdninový víkend. Hraje se na dvou scénách, připravený je různý doprovodný program. Pořadatelem je domácí kapela Madalen. Pojďme však dát dnes více prostoru muzice. Pokračovat ještě bude kapela Marien s Vítou Troníčkem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Marien na loňském Mohelnickém folkfestu, konkrétně na velké scéně. S velkou scénou a kapelou Marien se rozloučíme a potom už se přesuneme na další scénu.
1: Táboráku, dovolte nám jednu, která nás vrací k našim kořenům.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Kapela Topinky pokračuje v pořadu na cestě z loňského Mohelnického folkfestu. Vystoupili na Morava scéně, která je v kempu a je přístupná bez vstupného. Přestože hráli ve stejném čase jako Marien, měli plno a moc se mi líbili.

Kapela Topinky, psáno francouzsky skvé, hraje ve složení zpěvačka a kontrabasistka Johana Joy Horáková a krásně hlasově ladí s Pavlem Timem Dudou, který v této sestavě hraje na kytaru. Dalším členem je mandolinista Vítek Hanulík. Na folkfestu s nimi vystoupil i Ondra Kozák s houslemi. Začínali jako duo a v repertoáru mají francouzské šanzony, anglicky zpívané bluegrassové skladby i folk v češtině. Ten ale na Morava scéně nezazněl.

Další kapelou, kterou budeme v pořadu Na cestě pokračovat v záznamu Českého rozhlasu Olomouc z Mohelnického folkfestu roku 2025, je folkový host ze Slovenska, Rolničky.

prázdna biela a všade nekonečný oceán. Za mojou loďou prázdna biela občas býva.

Kapela Rolničky hraje od roku 1991 slovenský folk. Zakládajícím dosud hrajícím muzikantem je Dušan Francu s 12-strunnou kytarou. V Rolničkách taky zpívají dvě dámy. Mária Hornáková, která hraje na kachon, flétny, foukačku i perkuse. A Hana Jožová s flétnami a houslemi. Dalším kytaristou je Milo Hladík a s kontrabasem Juraj Janák.

0: Ďakujeme. Ahoj.
1: Pořadu Na cestě dohrála slovenská kapela Rolničky z Ivanky pri Dunaji. A my se přesuneme do Břeclavi, odkud na Mohelnický folkfest přijela kapela HB Stop. Vystoupila na Moravascéně, kde hrála folk ze zcela jiného soudku.

z rána zataženo a večer zas. Domeček ze sirek dávno vyhořel.

kuráž. Na chladný stůl přitisknout tvář. A znovu zahnat všechny vzpomínky. A uvidět možná.

0: Kapela Habestop, tvořená 7 muzikanty, zaplnila pódium Morava scény Folkfestu jako předposledně účinkující. Pokud vás kapely zaujaly, můžete si jejich kompletní vystoupení najít na YouTube. A pokud se na Folkfest letos chystáte, vězte, že předprodej vstupenek už běží a program je opět velmi pestrý. Pro dnešek je to v pořadu Na cestě všechno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková a ještě jednou kapela Habestop.
1: Z posledních zpráv jde trochu strach. Zmizely ručičky.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
2: hezké
1: Ivo.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
2: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
1: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
2: To jsem nevyvěšovala.
1: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrachla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami? Třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastil. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christianem Codetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christian mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru a on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
0: Tak jsem
1: přišla do pozvání, byl velmi okouzlující ano. Muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpě, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: ten nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měly ne, ty patenty. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první.
0: Ano.
1: Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo, to ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo, že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak to jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host. Vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji a Bčko si nese do souboje trojice. Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu. Na telefonu vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde, jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: A vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, nashledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce? Protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržu.
5: Jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel z Vojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře,
10: děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž nebo dopadneš já... jako Kaiser. Běž. Tak,
12: promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s kdekým zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
13: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne, ale...
13: No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to, co? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
15: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
15: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
13: No, já bych chtěl být zase střízlivý. Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkáte. Nuda.
15: Ano.
13: nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavice. No tak vidíte.
15: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence tak.
15: No. A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak ty například?
15: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku budete rád. Máte pohyb. To je zdravý.
15: No, tak to taky třeba ožávám prsa cizích žen. Třeba se střednice nebo tety. No, to je trapas. To bylo zrovna smysl.
13: Tak vidíte, no. Kdo by si nešel, že jo?
15: No, tak viděl jste ji.
13: Já bych mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít. No, to je jedno, to se nepleťme.
15: No tak. No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
15: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. To je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
15: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
15: No a další radu?
13: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No to je jedna ze všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
15: No jo.
13: Je tě blbě, jo?
15: No strašně, to si nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
15: Já to tam už to znám.
13: No to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, o to švanta se rozej, to znáš, to tak.
15: Ne, já bych radši,
13: ale ty to stojí za pendry, běž.
15: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
15: Srdcičko, prosím.
13: Ale neboli srdcičko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Jak já mu závidím. Pane Kaisere. Pane doktore. Vy jste mi zase sebral můj plášť. Neříkejte. Ty váš?
15: Rád se bílej.
13: Já už se ty barvy pletou. Už po třetí tento týden.
15: Vážně, jo.
13: Kdo to byl? Tak on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
3: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
14: Pane doktore,
3: no, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
16: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bufé. A tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těchto těch a vůbec nepochopil, o co jde. Ale pamatuju si to do dneška. On tam měl spoustu, to bylo to na chatě, a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 milimetry, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, ano, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta a proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
14: Když jeme...

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou a Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko, 900. Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu do

0: Je to pro mě... Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
1: Ovládej se.
0: Já vás nesklamu.
1: Ne.
0: Budu stvárňovat dál.
2: Humoriáda. Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
3: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
2: Ano.
3: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška ano. Lídlová, ano.
2: Tak Antonín Mlčoch, předseda NNV.
3: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmíň 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala,
2: tak tohle stačí.
3: Její
2: život... Řekla jsi to někdy?
3: Asi jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
2: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
3: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaise jsme zpívali. A od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
2: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a zpíváš.
3: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publik.
2: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy Táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec, dá se to?
5: Už půjdu, teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a... Pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila. Tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovým molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být. Já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po 2 minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle. Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takovej příšerný, vošklivý.
2: A tam byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou. Já měl blány mezi prstama. No, teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to je? Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou. Ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou. Snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Česku přibylo nakažených salmonelózou. Riziko nemocí z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste. V Niměřicích na Mladoboleslavsku obnovili polní cestu do Bezna. Dnes bude převážně polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Je pátek 24. července. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Riziko nákazy z jídla v létě kvůli vyšším teplotám roste. Varují před tím lékaři. Třeba salmonelózou jen v letošním prvním pololetí onemocnělo téměř 2500 lidí. Meziročně asi o 30% více. Ukazují to data Státního zdravotního ústavu. První příznaky salmonelózy, mezi které patří průjem nebo horečka, začnou do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Ve většině případů lze onemocnění zvládnout doma, pokračuje praktická lékařka z Prahy Soňa Klímová.
2: Ten první den úplně ideálně zůstat bez jídla, ale většinou taky ani nemáme chuť k jídlu, takže hlavně ty tekutiny. No a potom postupně, když už člověk trošičku je mu líp, tak dodržovat dietu, to znamená nějaké suché pečivo starší, banán.
0: Důležité je proto správné skladování a důkladná tepelná úprava potravin, zejména drůbežího a vepřového masa a vajec. Přes 1 kilometr dlouhou polní cestu vedoucí z Niměřic na Mladoboleslavsku směrem do Bezna nechala obnovit tamní radnice. Dá se po ní jít směrem na Niměřický vrch, který je 290 metrů nad mořem. Pokračuje nezávislý starosta Niměřic David Valkoun.
3: Máme zažádáno o stromky, kde dojde vlastně k výsadbě ovocných stromů v letošním roce na podzim, plus plánujeme další výsadbu stromů ještě na Horním Cetně v obci, kde to bude sloužit i jako větrolám pro novou zástavbu.
0: Dělníci upravují sady bratří Čapků na Pražských Vinohradech. Práce za zhruba 46 milionů korun by měly skončit v září. Součástí projektu je mimo jiné vybudování takzvaných pobytových schodů nedaleko základní školy Klacká. V parku přibudou i nové herní prvky, osvětlení a zeleň.
1: Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
4: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, ráno na mnoha místech i skoro jasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Odstavené auto označené světelnou šipkou silničářů, a to na D11 na 28,5 kilometru ve směru do Hradce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Holka, už to říkám tak často, tolik let, už mě to unavuje v tento den. Co máme za den?
6: Páteček.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A na chlup přesně 4 minuty po páté. Páteček 24. července. Dobré ráno, Emporio.
6: Dobré ráno.
5: Prosím vás, dneska v tričku Emporio Armaniová. Takže zprávy do 9. společně. Můžete se na nás podívat, jak nám to ladí. Kamery fungují, tedy pokud je náš noční vrchní mistr technik Petr Kubala neodstranil, nevypl. Ne, funguje, bliká to. Tak, jako v Big Brother, všichni všechno vidí a hlavně slyší.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řekl mi Houston, Houston. Houston.
1: A za 4:15 a pěkné ráno přeji všem do středních Čech, hlavního města i po těch internetech, kde nás posloucháte.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
1: Pozor, ještě tady mám jednu písničku, jednu zmínku, jednu oslavenkyni, no nevypadá na to zdaleka, ne? Obzvláště, když to jako tak technicky rozbalí. Nepochybuji o tom, že mám možnost mít ty nejlepší učeníky a masážisty a vůbec fyzioterapeuty. No, když se podíváte na její bůčky, na její šaty, na její taneční kreace, řekli byste, že je J.Lo 57? Alvaro Soler a Jennifer Lopez.

0: Píku Bachor.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 5:17, skvělé ráno, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Doufám, že jste se vyspali do růžová, když ne, třeba vás něco budilo, měli jste černé sny, nebo jste včera něco slavili, případně se večer doma pohádali. Tak já budu vaším usmířovacím prostředkem. Předpovědí počasí to ale moc nepůjde, protože úplně to do té letní předpovědi moc nemá. Když budu úplně přesný, meteorologové očekávají, že pátek bude skoro jasný až polojasný, během dne přechodně až oblačný. Ráno na východě kraje ještě zvětšená oblačnost a teploměr ukáže 22 až 25. Vítr nic, skoro nic. No a rozptylové podmínky dobré až velmi dobré. No a ti vy a oni, kteří nemají rádi úplně takové osvěžující ranní teploty, nalezte ven. Leckde je i 5.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
0: Návnady na ryby, jejej. Nikdy jsem nepochopil rybáře. Já vím, to nemůže člověk pochopit, když se to hned nezamiluje, ale to víte. Táta se snažil, já se snažil, kamarád se snažil, třikrát v životě na pytlačce a třikrát skončil ve vodě. Tak jak pak máte mít rád ty ryby a rybaření? No nic, jedeme dál. Lucie Vondráčková, Václav Neckář, Monkeys a taky vysvětlení. Kdo šetří, má za tři. S Pacíkem pěkné ráno při pátku 24. července.

0: Doufám, že už někdo vysvětlil dětem, jak se šetří s elektřinou. Je drahá.
1: Že se zasíná rosnící,
2: Elektrika je drahá, potom by se muselo platit hodně, třeba stovku. Když třeba dole nikdo není a je tam rozsvíceno, tak tam musí dojít nějaký člověk a zhasnout.
3: Nesmí se svítit dlouho.
4: Musíme zhasínat i v práci.
5: Když se nechá elektřina, tak může prasknout žárovka.
6: Když potřebujeme na

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Převážně slunečno a teploty až 25, to nás čeká při pátečku. To zní hezky už, to je docela sympaticky. Řeknu vám, že to je předvoj k vyšším teplotám, které nás čekají. Dokonce některé z modelů ukazují, že by se mohly dostat s 1. srpnem k nám i teploty. Neřeknu. Nechtěl jsem vystrašit.
1: 17:30.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Prezident Pavel včera na Pražském hradě jednal s ministrem dopravy za SPD Ivanem Bednárikem. Na schůzce mluvili o stavu některých chystaných dopravních staveb a jejich financování. Bednárik s prezidentem mluvil také o návrhu na posílení protidronové obrany, který jeho rezort vypracoval spolu s ministerstvem vnitra. Vedle dopravních témat Bednárik prezidentovi popsal, jak vetování návrhu rozpočtu zasáhne do plánování výstavby dopravní infrastruktury. Bývalý vedoucí obory Břeska u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září. Vysoký újezd u Berouna chystá úpravu návsi z vodní nádrží v místní části Kuchař. Jsou v havarijním stavu a tak je tam málo místa pro posezení. Odhadované náklady jsou 10 až 15 milionů korun. Práce by měly začít příští rok. Pražští hygienici od začátku července zkontrolovali 4 pobytové dětské tábory v hlavním městě. V žádném z případů stejně jako loni nenarazili na výraznou závadu. Dávali pouze doporučení především ohledně stravy, například méně sladit nápoje. A dnešní počasí. Ráno bude na východě kraje ještě zvětšená oblačnost. Jinak bude převážně skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Složky záchranného systému uzavřely na Mladoboleslavsku část silnice na výjezdu z obce Krnsko. To je ta část, která vede podél železničních kolejí. Tak já se jdu ještě hned podívat ke zprávě železnic nebo našim dopravcům, co se tam případně děje.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Paní Armániová, co bude dál?
1: Kutnohorští ochotníci uvedou dnes večer obnovenou premiéru historické veselohry Poslední hřích pana Mikuláše. Reportáž z hlavní zkoušky nabídneme už za chvíli.
0: A platit bude i jako vždycky poslední zhasne.

0: sutra.
1: 5:40 Po několika letech se na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře vrací historická veselohra Poslední hřích pana Mikuláše. Tamní ochotnický spolek Tyl ji znovu nastudoval u příležitosti 400. výročí úmrtí místního rodáka.

0: kronikáře a básníka Mikuláše Dačického z Hesova. Obnovená premiéra je na programu dneska v pátek, večer v 8. My jsme byli na jedné z těch zkoušek závěrečných a není to špatné.
1: Tak, přátelé, postavíme scénu a začneme hlavní zkoušku.
2: Ta Fiala je režisérem představení Poslední hřích pana Mikuláše.
3: Je už tradicí, že ochotnický spolek právě na přelomu toho července, srpna hraje zde ve Vlašském dvoře nějaké představení.
2: Ta Fiala kromě toho, že režíruje, taky hraje.
3: Já mám tu čest hrát pana Mikuláše.
1: Ale, to jsou k nám hosti, velevážený pan burkmistr. Nedáte si s námi skleničku?
4: Já se vám divím, pane Mikuláši. Vy, člověk vzdělaný, světa znalý, erbem zdobený a ztrácíte čas v krčmě s takovou cháskou.
2: Michal Smrkovský.
5: Představil jsem se jako Jan Šulty z Prima Skutnohorský. Je to úžasný v tom, že se vlastně hraje v reálném nádvoří, takže to má strašné kouzlo.
6: Ty jsi naprosto neschopný. A to si Prima Skutnohorský. Když třískovi přijdou co nevidět a kde je naše Kateřina, no?
2: Veronika Lebedová je další z hereček, která se představí v téhleté obnovené premiéře tady na nádvoří Vlašského dvora. Proč by měl divák zrovna tady na to představení přijít?
7: Protože Mikuláš Dačický ze Slova slaví v letošním roce výročí a protože tahle divadelní hra připomene jeho osobu, která je velice důležitá pro naše město.
2: Na nádvoří Vlašského dvora přišel také Mirek Štrobl, autor textu té divadelní hry.
8: Je to charakteristika Mikuláše Dačického v podstatě člověka velice slušného, zajímavého, ale i takového bonvivána.
2: Po páteční obnovené premiéře čeká historickou veselohru ještě několik dalších repríz. Jejich termíny i předprodej vstupenek najdou zájemci na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: A taky člen tohoto spolku divadelního. 5:42, pěkné ráno.
9: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Přiznám se, že do toho seznamu takových těch rytmických písniček, u kterých jsme vyrůstali, a písniček, které pobláznily svět, mi po Lambádě chybí ještě, no, obráceně, po Makaréně chybí Lambáda. Možná se na ní dostane ještě do deváté, ať to máme pěkně po kupě. Ale na co se dostane zcela určitě, minimálně do šesté, to už vím. Teď řeknu vám, pravidelný posluchač ví, a ten náhodný přespolní, anebo ten, který teď kouká úplně zjera, tohle vážně vysílají. A to je u nás ve středních Čechách. No ano, bude Marcela Holanová, Anna K., ale taky Denisa Hrgeslová, páteční kulturní ataší kraje.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jdeme na informace o tom, jak dneska bude pro pátek. No, bude to chtít něco lehčího přes den na sebe. Nebojte, o víkendu už se budou odhazovat svršky. Já vám to říkal. To si budete taky říkat. No, on to říkal, že bude hezky. Dneska docela dost sluníčka, když se podívám na ty teploty, které se na nás chystají. Až 25.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Masarykovo náměstí ve Slaném ožije dalším koncertem festivalu Hudba na náměstí. Od 20 hodin tu zahraje domácí folkroková kapela Deratizéři, která slibuje energický večer pod širým nebem. Letní koncerty mají ve Slaném vstup zdarma. Stačí přijít a užít si hudbu v příjemné atmosféře historického místa. Od pátku do neděle ožije zámecký park v Petrovicích už 16. ročníkem Petrovické řezbování. Přímo pod rukama zkušených řezbářů tu budou vznikat originální dřevěné plastiky a vy se tak můžete těšit na ukázky tradičního řemesla, setkání s tvůrci i příjemnou letní atmosféru. Program zabaví celou rodinu. Zámecký areál v Rožmitále pod Třemšínem přivítá na celý víkend 6. ročník multižánrového festivalu Repetefest. Čekají vás koncerty českých i zahraničních interpretů, divadelní představení, projekce krátkých filmů, výstavy současného umění, tvůrčí workshopy i komentované prohlídky zámku. Festival navíc propojuje současnou kulturu s podporou obnovy této historické památky, takže si odvezete nejen zážitky, ale přispějete i na dobrou věc. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobbingu. Její předseda nebyl v povinném registru lobování, přesto chodil za ministrem Juchelkou. Do Kralup nad Vltavou se po 93 letech vrátili lunety Mikuláše Alše. Dnes čekáme převážně slunečné počasí bez srážek a s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší Ministerstvo spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů. Zneužití postavení Kubát už dříve odmítl, další vyjádření neposkytl.
3: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
2: 7 originálních velkoformátových lunetových obrazů malíře Mikuláše Alše vystavuje Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Lidé si je můžou prohlédnout v opraveném pivovaru na Palackého náměstí. Rozměry děl přesahují 2 metry a do města se vrátili po 93 letech. Pokračuje Klára Váně z Kralupského muzea.
4: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloků kolem roku 1907. Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána a lunety nakonec byly uloženy v kralupské spořitelně v sejfu.
2: Z Kralupské spořitelny pak putovali do sbírek Středočeské galerie ve Velvarech, kde zůstaly dodnes uložené v papírovém tubusu v depozitáři. Praha 1 opraví celokovové lavičky v parku Lanova na nábřeží Ludvíka Svobody. Celkem za rekonstrukci téměř 90 kusů zaplatí více než 600 tisíc korun. Hotovo by mělo být zhruba za rok, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
5: Repase původních laviček je levnější a lepší varianta, než kupovat lavičky nové. Lavičky projdou kompletní renovací, zejména se to bude týkat nátěru. Sport.
2: Obránce Jaroslav Zelený ukončil po mistrovství světa kariéru v české fotbalové reprezentaci. Po šampionátu v národním týmu už dříve skončili Patrik Šik, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Silnice pro páteček, chvilku po 6. hodině, jak to vypadá? Dívám, porouchané auto aktuálně na D6, a to na 39. kilometru. Kdo jedete do Prahy, velmi opatrně, u Nového Strašecí. A zvěř, konkrétně sražená zvěř a pomačkané plechy na silnici 279 na Mladoboleslavsku, kousek od Žďáru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Akty asociace Darida. Darida. Jak se jmenuje křestním Darida?
2: Vladimír.
6: Vladimír, víte, kdo je jeho máma?

0: No jedině Dalida.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: yeah, ano, řidiči, oh yeah, ještě půlka a bude hotovo na Kbelské. No, dělníci dokončili první polovinu oprav v Kbelské, a to v noci ze včerejška na dnešek. Takže se zahájili práci na zbývajících jízdních pruzích. Oprava skoro 3-kilometrového úseku mezi Cínoveckou a Novopatskou potrvá do poloviny srpna a do té doby musí řidiči tedy počítat s dalším omezením. Po Kbelské ulici jezdí denně až 90 tisíc aut. No a teda velká část je teď i na obchvatech tady této silnice, na kterou se nedá vjet ani vjet, na kterou se dá akorát z D8, anebo od jižní spojky, nebo od pražské spojky najet a projet.
1: Tak provedli jsme zhruba pokládku asi 21 tisíc tun asfaltového souvrství. To stejné množství jsme nejdříve odfrézovali, vyměnili jsme svodidla, provedli jsme sanace podkladních vrstev, provedli jsme sanace kanalizací účních pustí, šachet, obnovili jsme dopravní značení.
2: Říká Petr Tesař ze společnosti Eurovia, která se na opravě Kbelské ulice částečně podílí. Dělníci opravili silnici v jednom směru a budou pokračovat v druhém. Podle ředitele technické správy komunikací Filipa Hájka pokračují práce přesně podle plánu.
3: To, co se nám povedlo ještě udělat navíc, je rekonstrukce uzavřených ram, které jsme měli dělat v etapě 3, takže ty práce potom následné, které mají být někdy v říjnu, v listopadu, budou výrazně kratší.
2: V další etapě úprav čeká řidiče podobné omezení jako doteď, a to až do 15. srpna, říká Hájek.
3: Pořád pojedeme v režimu tunel, je tam jedna výjimka, my umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách.
2: Od začátku prací zaznamenalo TSK jenom 4 dopravní nehody. I tak náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů vyzývá řidiče k opatrnosti.
4: Nás čeká jeden potenciálně nebezpečný úsek, a to je sjízdná rampa z Novopatské do Kbelské ulice. Je to úsek, který je známý rizikem překlápění kamionů, ale ve chvíli, kdy nám tam budou ty kamiony jezdit ve dvou směrech proti sobě, tak to skutečně může potenciálně vést nebezpečným situacím.
2: Úpravy Kbelské ulice vyjdou hlavně.

0: Chvilko, svítí sluníčko, už dopadají paprsky sem k nám, aspoň do studia na kousku, tady, který je vidět, má průhled až na modrá nebesa. Ale jestli vidíte jinou barvu, nebojte, modrá se vrátí, modrá je dobrá.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Takže teploměry dneska ukážou 22 až 25, převládat bude slunečné počasí, obloha bude většinou skoro jasná, polojasná. Během dne se sice přechodně víc zatáhne, ale srážky z toho nebudou. Ráno bude víc oblačnosti, hlavně na východě kraje. Ten vítr zůstane způsobný, slabý, možná mírný v průběhu dne. No ale teploty, až 25, tak dá se. Dusit se ve vlastní šťávě ještě nebudeme.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kuba Vodička.
2: Ahoj, hezké ráno. Já potvrdím Kbelskou ulici, kde se od včerejšího odpoledne jezdí už po opravené části. V tuto chvíli se začala rekonstrukce toho druhého směru. Provoz, ale jak sledujeme na kamerách, je v obou směrech zatím naprosto plynulý, bez náznaku kolon. Jediné, kde se v Praze zatím zdržíte, tak to je před letištěm na dojezdu do Prahy po D7, kde už kamiony popojíždí od Kněžovsi z 3. kilometru. Osobní auta se ale zastavují později a zdrží se zatím jen několik minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek. Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
0: A Šebková taky. 6 hodin 18 minut přichází Jan Kalousek. Pěkné ráno a není to ten politik.

0: miluje. Zrovna přemýšlím a připravuju si texty do dnešního nočního vysílání pořadu Noční linka. Dnes hodinu před půlnocí budeme startovat s tématem nejkrásnější podzemí. Tak přemýšlím, kde všude jsem byl, co se mi tak líbilo, že stojí za zmínku do vysílání, taky mi toho spousty uniklo. Určitě existují i nějaké podzemní písničky nebo nejkrásnější písničky o podzemí a berme to všechno, katakomby, tunely, metro, nebo podhledna, to všechno, co je pod povrchem, o tom to bude v rámci dnešního vysílání. Startujeme ve 23.00. Třeba si i vy vzpomenete na nějaké to nejkrásnější podzemí, tak sem s ním klidně do komentáře právě pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka, tam už je daný článek. A ten čeká právě na váš příspěvek, komentář, anebo napište na linka@rozhlas.cz. A jestli vás napadají nějaké filmy o podzemí, písničky o podzemí, nebo něco, co souvisí s tématem nejkrásnější podzemí, no tak jsem s tím, mě napadla teď a v archivu jsem našel. A jeskyníku pamatujete?
1: Říkej, jak bys mě namaloval, kdybys byl malířem?
2: Namaluju tvoje ruce. Dvě ještěrky na opuce.
1: A dál. Tak pokračuj.
2: Namaluju tvoje ruce. Dvě ještěrky na opuce. Na okamžik spící líně. Namaluju tvoje ruce. Dvě lastury na mělčině.
1: Ježiši, to je pěkný. Co bys ještě namaloval?
2: Namaluju tvoje ústa. Ránu, která nezarůstá, vykrojenou z milých slůvek. Namaluju tvoje ústa. Šňůru perel od borůvek.
1: Co budeš ještě malovat?
2: Namaluju tvoje ňadra. Dvě kuličky z počítadla, když se spolu usadí. Dva domečky v podhradí.
1: A nevadí ti, že nejsem tak chytrá jako ty?
3: Český rozhlas, střední Čechy.

0: vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a kolegyně Bokatá už pomalu dopisuje a tiskne zprávy. Ještě, že to máme pojištěné, jo? Kdyby náhodou zastávkovala, to člověk nikdy neví, technika může stávkovat, obzvlášť když už je takového zánovního stavu, tak máme monitor jako zálohu. A ty na to, jestli ho zapne holka.
1: Olza.
0: A je tu a usmívá se jeho češka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: To je Lenka Bokatá. Zprávy za minutu a kousek. Pěkné ráno, Český rozhlas Střední Čechy.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pražský městský soud dnes rozhodne v kauze domobraneckého spolku s názvem Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění jsou čtyři jejich členové a podporovatelé například ze zločinu účasti na teroristické skupině. Třem z nich žalobce navrhuje 10 let vězení a jednomu 7letý trest. Všichni vinu odmítají. V obci Střemy na Mělnicku včera hořely 3 domy stojící u sebe. Škoda je předběžně asi 6 milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany. Jednoho člověka na místě ošetřili záchranáři. V Nymburce otevřou 5. září po rozsáhlé rekonstrukci staré děkanství. V památkově chráněném objektu bude pobočka turistického informačního centra, dále taky kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce stály téměř 60 milionů korun. Otevření starého děkanství je plánované na akci Nymburské posvícení. Začíná mezinárodní ukulele festival. Zahajovací program bude dnes odpoledne hostit čajovna Tiny Tea House na Pražské Letné. Hlavní část akce se pak o víkendu přesune do areálu pivovaru v Uněticích u Prahy. Součástí programu budou taky workshopy pro začátečníky i zkušené hráče. A dnešní počasí. Ráno bude na východě kraje ještě zvětšená oblačnost, jinak bude převážně skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Sražená zvěř, srnčí, D10, 22,5 km směr Praha, opatrně, ať nevjedete v jízdním pruhu právě do sražené srny. Pozor u Předměřic nad Jizerou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Takže říkáš ukulele festival.
3: Přesně tak.
2: A dneska startuje. Mm-hmm. To je hezké. Kdyby tady byl Felix Holzmann, víš, co by řekl? A kde vidí ten pan Kulel?
3: Hned jsem si na něj vzpomněla.
2: Prosím pěkně, až opustíme pana Kulela, tak půjdeme kam? Co probereme? Já to vím, ale řekni to ty. Ty zníš tak seriózně zpravodajsky.
3: No, za chvíli se zaměříme na to, jak na v létě správně skladovat potraviny, protože v teplém počasí, které nás čeká zase od zítřka, častěji hrozí nepříjemná onemocnění z jídla, například salmonelóza.
2: No, tomu se říká z podoby. 6.33, tady je Věra Martinová.

0: Začínají páteční ranní kolony, teda kolony, jak se to vezme, že? Při pátečku většinou kolony úplně hned tak nebývají a ta ranní špička je taková volnější. Mimochodem, jak to zní, když někdo volá do zelené vlny? Všechno vím a já vám to klidně pustím, úplně celé, včetně operátorky. Hele, tak třeba o dálnici D7 aktuálně.
1: Zelená vlna, dobré ráno.
2: Dobré ráno, chtěl bych upřesnit tu D7 u letiště směrem na Prahu. Ta kolona je zhruba na 5 minut, teď jsem to projel.
1: A jedete osobním nebo nákladním autem?
2: Jedu osobákem.
1: Osobním. A je to zdržení stejné, myslíte, i pro ty nákladní?
2: Je to stejný, jsme víceméně na stejný úrovni, jsme začali stát v koloně.
1: Dobře, rozumím. Samozřejmě děkuji za informace, šťastnou cestu přejeme, hezký den, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: No, nebojte se, 800 553 553, zavolejte, co vidíte, pomůžete ostatním řidičům. Teď ale pojďme na téma, no neveselé téma, kdo ji zažil, tak ví, že to takové to, jak se říká vy, z podoby, to je ještě diametrálně někde jinde. Víte co, až budete mít nějaké to posezení, chystá se dnešní večer, pátek, to přímo vybízí ke grilovačce, nebo víkend, oslavy, taky, pergola, dobrá nálada, trochu pití, ale u toho grilování pozor, tam mnohem častěji než kdy jindy hrozí infekce z potravin a kvůli vysokým teplotám bakterie budou řádit. Množí se rychleji, no a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou, což vám ale nepokazí ten zážitek ještě tam. O něco později potom s velkými problémy. A je pravda, že i po salmonelóze těžkých průbězích této nemoci to nemusí dopadnout už vůbec dobře a vlastně definitivně. Podle Státního zdravotního ústavu letos salmonelou v prvním pololetí onemocnělo skoro 2,5 tisíce lidí, no a to je meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale taky restaurace nebo cateringové společnosti.
3: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
4: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
3: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží za

0: V chlazených autech.
1: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
0: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
1: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin. A to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
2: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
1: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
1: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy a 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Berte to, že to nebude velkým skokem k tropickým teplotám, ale hezky tak postupně. A to postupně znamená od pátku takto. Po čtvrtečních přehánkách klidnější pátek. Obloha bude většinou skoro jasná až polojasná, jen během dne přechodně až oblačná. Ráno zůstane víc mraků, ještě na východě kraje. Déšť se dneska nečeká. Teploty se dostanou na 22 až 25 a vítr slabý, na východě kraje přechodně mírný od severozápadu až severu. A to poměrně, myslím, bude hezky, pravda, nebude to ještě takové to trápení se v horku, dusnu a podobně, ale nebojte, všechno bude.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pojďme k dopravě. Kuba Vodička hlídá Prahu, co vidí, jak vidí, vám teď velmi rád řekne.
2: Hezké ráno, provoz stále poměrně dost poklidný, nejdelší zdržení vás čeká asi na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Kolona narostla na 4. kilometr D7, ale zdržení zatím stále do 10 minut. Chvíli ještě budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na letiště, kde už je kolona od sjezdu na Barrandov k Ořechu na několik minut a pár minut se zdržíte také v Novopatské před sjezdem do Kbelské.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: ale to nám sedlo jak sedínka na hrnec. Letní ráno a holky. Ráno máme holky, nevidím, jenom jedna, jihočeská. Zpravodajství má pro vás, jmenuje se Lenka Vokat. A pozor, i další tady vlastně je. Paní doktorko, Patriku.
1: Vesele a zdravě.
2: Jsme rádi, že posloucháte.
3: A oba vám přejeme pohodový den.
2: To téma zní bolavé šlachy na noze nebo ruce.
3: Stává se vám, že vám bolest vystřeluje od palce a předloktí? Zhoršuje se třeba při úchopu, když otáčíte klíčem nebo něco ždímáte?
2: Ráno máte stuhlé prsty a při natažení nebo ohnutí v nich přeskakuje?
3: Možná míváte problémy i na noze, když se probudíte. Bolest se objevuje na té zadní straně paty a vystřeluje až do lýtka.
2: Pálí vás paty při došlapu, když se na ně ráno postavíte nebo při chůzi?
3: Popište nám tyto své problémy detailněji ve formuláři na stránce pořadu Vesele a zdravě CZ nebo na našem Facebooku.
2: A můžete nám také zavolat a nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji 221 553 770.
3: Vašim problémům s bolavými šlachami na nohách a rukách se budeme věnovat už dnes v živém vysílání v pořadu Vesele a zdravě.
2: Těšíme se na vás po 13. hodině a v repríze ještě dnes po 20. hodině.
3: Nebojte se zeptat.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Zprávy v 7 za 8 minut.

0: něco honí, nevím. My čas tedy, jo? Za minutu bude 7 hodin, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Zpravodajství podrobně, velmi podrobně, taky na irozhlas.cz, tak se případně podívejte. No a co se chystá, co podporuje Český rozhlas Střední Čechy?
1: Zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Programu Nová zelená úsporám podala žádost o státní podporu necelá tisícovka lidí. Silmetr Lee se vrací do Příbramy. Dnes čekáme převážně slunečné počasí beze srážek a s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Už měsíc je možné podávat žádosti v programu Nová zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Zatím se sešlo celkem 914 žádostí, jak potvrdilo Ministerstvo životního prostředí. V porovnání se startem předchozího kola Nové zelené úsporám, loni v zimě je to ale o 3,5 tisíce žádostí méně. Program od té doby prošel výraznými změnami. Dotaci nově už získají jen zranitelné domácnosti. Zbytek dosáhne pouze na bezúročnou půjčku, dodává mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
4: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené, k podání žádosti je vyžadován renovační pas nebo průkaz energetické náročnosti budovy a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
3: Začíná 45. ročník Silmetr Lee Příbram. Už dnes večer se na náměstí TG Masaryka představí vybrané závodní posádky při předstartovní show spojené s autogramiádou. Samotná soutěž začne zítra, kdy se na 8 rychlostních zkouškách představí více než 120 posádek, říká předseda Silmetr Lee Příbram Petr Šefr.
5: První vozidlo sjede ze startovní rampy v 9 hodin ráno. Cíl a vyhlášení nejlepších posádek bude tamtéž v sobotu od 17 hodin.
3: Dělníci dokončili rekonstrukci domova seniorů v Novém Strašecí na Rakovnicku. Od loňského června tam například vyměnili osvětlení, vymalovali nebo zateplili půdu. Budova má taky nová okna nebo fasádu. Středočeský kraj, který domov zřizuje, za práce zaplatil přes 31 milionů korun.
1: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý bude pokračovat v pražské Slávii. Potvrdil to předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Pavel Tykač. Pokračuje Tvrdík.
6: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
3: Naopak David Douděra si hledá zahraniční angažmá.
1: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kdo jedete do Prahy a jedete čtyřkou, pozor!
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, já bych chtěl nahlásit na D4 směrem na Prahu, jak je to zúžení, jak tam dělají most, asi 29. kilometr. Je nějaká stříbrná fábie nebo oktávka, jak jsem to na to, ale fakt to tam musí hodně dobržovat. V tom jednom pruhu tam vyměňuje kolo, má tam defekt nějaký a je to fakt nebezpečný, protože tam je stavební práce, tam probíhají a on tam stojí v tom pruhu, dá se mu teda vyhnout, ale blbě.
0: Zkrátka hromádka neštěstí na dálnici D4, opatrně kolem 28. 29. kilometru směr Praha. A čerstvá nehoda v Praze na Bajkalské, dvě auta.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
0: Páteček na Kristýnu. Vše dobré přeji všem dnešním oslavencům. Kdyby náhodou chtěli jste upřednostnit nebo vypíchnout nějakého oslavence, ať už jména, příjmení nebo cokoliv, co je oslavení hodné, dejte vědět Ivetě, formulář na střednichechy.rozhlas.cz a pak nějak zařídit, aby dotyčná osoba poslouchala mezi 12 a 13, protože u nás se na oběd servírují písničky se vzkazem. Za chvíli Region Express, pohledem na hodiny 7:05 přichází Michal David a dorazí i kapela Olympic. Tak dobrý den.
8: Dobré ráno, střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: Ano, jsou na cestě. Policie České republiky jede pomoci anebo zjistit informace a zkrátka dát do pořádku nehodu, která je teď aktuálně hlášena ze silnice 115, kdo jedete úsek Jince, Hostomice, buďte ve střehu. Je tam řidič, který skončil v příkopu.
1: Region Express.
0: Nebo řidička, kdo ví. Pojďme ale k hromadné dopravě. V 7 hodin a 13 minut budeme se věnovat vlastně nám, nepozorným cestujícím. Tramvaj sice dokáže hlasitě zvonit, brzdit, to víme, známe, dokonce zvoní nepřetržitě. Když má třeba taková tramvaj poruchu, tak nedá se to vypnout. Ale nicméně přesto se mnohdy nakonec i tak ta tramvaj střetne s chodcem nebo ten prostředek hromadné dopravy. Na vině jsou ve většině případů právě nepozorní chodci, kteří do koliště vstupují třeba se sluchátky na uších nebo v uších a nepodívají se. No, doleva, doprava, co pak je to takový problém? Ano, maminky, taky známe vaše případy, jak se koukáte, tlačíte kočárek, vytlačíte ho do tramvajových kolí a potom se podíváte, jestli něco nejede. S nehodou, která má někdy i tragické následky, se ale musí vyrovnávat taky řidiči samotní, takže psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
2: Přijížděl jsem z tramvají od Karlína tady do zastávky Florence a na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla, měla na uších sluchátka. Tu slečnu jsem v podstatě tramvaj jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
3: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. K psychologovi mohl přijít ale dobrovolně přímo do pražského dopravního podniku. Jak se s řidiči po traumatických událostech pracuje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
4: Když vlastně má možnost o té situaci znovu se rozhovořit, povědět nám, co se přihodilo, umožňuje to předcházet vlastně potom vážnější následkům posttraumatu.
3: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Tam psychologi vysílají i na místo nehody, popisuje mluvčí brněnského podniku Hana Tomaščíková.
5: Nabízíme intervenci našich psycholožek a ty jsme schopni přivolat přímo na místo, aby přijeli a vlastně s tím řidičem si popovídali, dali mu nějakou takovou jako první pomoc, oporu.
3: Po nehodách se u řidičů objevuje hlavně úzkost nebo sebeobviňování. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ale nejčastěji právě nepozornost chodců. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Jak nás to učili? Už rodiče, doleva, doprava, kouknu, jdu.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, jak vypadáme a co je ve vašem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web i Facebook. Přidejte se k nám. Český rozhlas, střední Čechy.
0: Jak vypadáme? Víte, proč děláme v rádiu?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: 7.16 po ránu ve středních Čechách, skoro jasno, polojasno na východě kraje. Trochu víc oblačnosti, během dne se přechodně může objevit víc mraků, ale srážky meteorologové nečekají. Páteček jako malovaný, tak akorát 22 až 25 a vítr způsobný.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Kuba Vodička, pojďme na věc. Jak se jezdí, nejezdí, víme, známe, řekneme. A nebo budu sasat já informace, tedy kde se zbíhají všechny informace od vás, posluchačů, řidičů Českého rozhlasu. Máme páteční ráno, je dobré vědět, že špička bývává obzvlášť v letním měsíci po ránu OK. Nesmíte ale potom vyrazit směr jižní Čechy. Po dálnici ještě dobré, pak na trojce kolony nekonečné před Benešovem, turbokřižovatky boží. Stavba, která hnedle na téhle silnici je, myslím, třikrát v tom krátkém úseku, nevadí. Tak tedy, Kubo, prosím pěkně, teď je prostor pro tebe, povídej.
6: Hezké ráno, provoz je stále poměrně klidný. Upozorním jen na pražském okruhu na odstavené nákladní vozidlo, a to přímo na konci Cholupického tunelu směrem na D1. Je označeno světelnou šipkou, v místě jsou tři pruhy, takže se plynule projíždí dvěma zbylými pruhy. Pomalu pojedete ještě na příjezdu do Prahy po D7, kde je před omezením u letiště kolona od Kněževsi ze 3. kilometru, ale zdržení maximálně na 10 minut a několik minut se zdržíte také v Novopatské před sjezdem do Kbelské, kde je nesouvislá kolona od nájezdu z Černého mostu.
0: No, jinými slovy, dá se to říct i něžně jinak, zkrátka nic. Milí řidiči, dnes budete mile překvapeni, jak to jede.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Hodiny ukazují 7:18:30 při pěkné páteční ráno s Českým rozhlasem Střední Čechy. Za chvíli repríza Ahoj rádio. Pražské nejmenší děti vám vysvětlí, proč se musí šetřit a co je moc, co je málo a kterými způsoby, taky kolik se dá ušetřit, jo, když to přepočítáme na peníze. Počkejte si, pověře Špinarové, pěkný den.

0: Doufám, že už někdo vysvětlil dětem, jak se šetří s elektřinou. Je drahá.
1: Že se zasíná rosnící,
2: Elektrika je drahá, potom by se muselo platit hodně, hodně, třeba stovku. Když třeba dole nikdo není a je tam rozsvíceno, tak tam musí dojít nějaký člověk a zhasnout.
3: Nesmí se svítit dlouho.
4: Musíme zhasínat i v práci.
5: Když se nechá elektřina, tak může prasknout žárovka.
6: Když potřebujeme na

0: hračky.
1: Ano, všechny hračky, rodiče, no tak, maminko, vypni si tu hračku. To bylo dobré. No, popojedem 7.23, Michal Hruza pro Emu, potom ještě Vanessa Paradis a pak zprávy v 7:30. 7.23, pozor.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Příjemná zpravodajská baby, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: S předstihem řeknu něco počasí, bude sympaticky, nebude to pařák, do vody to... Ne, to ne. Ale 25 a modrá je dobrá, to jde.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Jedním z cílů cesty bylo taky posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šangají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě nebo na podzim. Středočeský kraj dá obcím dotace na vodovod, opravu silnice i další investice. Radní schválili rozdělení téměř 4 milionů korun z fondu obnovy venkova mezi 12 projektů, které pomůžou zlepšit infrastrukturu i služby pro obyvatele. Přes 1 kilometr dlouhou polní cestu vedoucí z Niměřic na Mladoboleslavsku směrem do Bezna nechala obnovit tamní radnice. Dá se po ní jít směrem na Niměřický vrch, který je 290 metrů nad mořem. Petici za zachování krmných stanic pro volně žijící kočky v areálu porodnice u Apolináře v Praze 2 podepsalo více než 5 000 lidí. Tu sepsal spolek Tlapro, který se tam o toulavá zvířata staral od roku 2022. Nové vedení Všeobecné fakultní nemocnice se spolkem vypovědělo spolupráci letos v červnu kvůli obavám ze zhoršení hygienických podmínek. A dnešní počasí. Ráno bude na východě kraje ještě zvětšená oblačnost, jinak bude převážně skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Jestli chytáte nerva, jak se říká, na dálnici D7, nebo ne, na sedmičce, abych byl přesný, na obchvatu Slaného, prosím vás, v části Lotouš nebo u Kutrovic, kdyby se vám zdálo, že jedete směr jako Louny a je tam kolona a ono se to nehne, nebo jede to jak hlemíšť po dešti, se plazí, ty kombajny se zkrátka taky na to pole nějak musí dostat.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Staroknínský dvůr s renesanční tvrzí u Dobříše by mohl mít nové využití. Plánují to společně vedení města Nový Knín, památkáři i řád křižovníků s červenou hvězdou. Co tam možná vznikne, to prozradíme už za chvíli.

0: 7.37.5, Český rozhlas Střední Čechy. Míříme směr, místo, kde mají, tuším, jestli si to dobře pamatuji, problémy se zapáchající vodou, tak je tam nějaká skládka, snad už to vyřešili. Autobusy tam jezdí, taky se jich dost změnilo při posledních změnách jízdních řádů. Zkrátka nový Knín, tentokrát ale prosím pěkně k území starého Knína na Dobřísku a konkrétně renesanční tvrz obklopená dvorem se zámečkem a hospodářskými budovami. Už víte, kde jsme? No, ve dvoře sídlí mimo jiné taky tamní fara, vedení města společně s řádem křižovníků s červenou hvězdou, ale pro areál hledají jiné využití.
1: S místním farářem Josefem Andrejčákem vstupujeme do zdejší fary, která sídlí v jedné z budov ve dvoře.
2: Vytvořilo se zde takové zázemí, velká místnost, kde se setkáváme s lidmi. Tady vlastně potom jsou dvě kanceláře. No, tady máme vlastně takové soukromí.
1: Takže takový byt přímo?
2: Byt.
1: Ale to teda není jediná část, je to vlastně jen malá část toho všeho.
2: Dál se toto neobývá, je zde vlastně chodba.
1: Chodba a zhruba 6 místností fary slouží třeba jako depozitář a ložnice na občasné přenocování v létě. Další hospodářské budovy řád křižovníků s červenou hvězdou pronajímá.
2: Kde jsou truhláři, kde jsou vlastně obecní úřad, tady má uskladněné nějaké věci, pak jsou tady nějaká auta také uskladněná.
1: Jaké jsou s tím teda plány?
2: Vytvořit příbytek pro pokojné stáří tady místních lidí.
1: Fotku renesanční tvrzi, ze které se později stala sýpka, si v 80. letech pořídil i místní kronikář Josef Mácha.
3: První písemná zmínka potom o tvrzi až z roku 1504 a roku 1669 její koupili křižovnici.
1: Vy jste mohl pozorovat to, jak se to vlastně mění napříč časem. Vnímáte, že to třeba, že to má kvalitní využití dnes?
3: V 80. letech za mnou jezdili pracovnice z památníku národního písemnictví a opravdu se divili, že tak krásné objekty nebyly už využity pro jejich účely, jako depozitáře a podobně.
1: Nezávislý starosta Nového Knína Radek Hrubý stav budov popisuje jako neutěšený. Město vlastní přímo budovu staré tvrzi.
4: Město velice rádo by třeba i tu budovu věnovala do toho společného projektu, aby to tady začalo žít.
1: V jaké fázi je tohle plánování? Předpokládám, že to teda je na začátku, ale k čemu jste zatím dospěli?
4: Hlavní idea, která to spojuje, je to, co říkal pan farář, to znamená bydlení pro seniory, kteří přibývají. Částečně to já chci zmínit, že v těch plánech nebo v těch úvahách se mluví i o bytech nebo bydlení pro naprosto zase mladé lidi.
1: Jak bude přeměna renesanční tvrze vypadat a kdo ji zaplatí, zatím není jasné. Z Nového Knína Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Hodiny ukazují 7.41. Je nejvyšší čas si taky poprosit o předpověď počasí. Teda prosit můžu, ale nejdřív se jdu spojit s tím, kdo dnes slouží na Kavčích horách. Zkusíme romanticky, pěvecký oddych Barry Manilow, Mandy. A škoda. Mohli jsme to upravit ještě s jiným výběrem písničky. Mandy se moc k Aleně Zárybnické jako nehodí úplně.

0: já ji tady nemám, tu Mandy, i když jsem říkal, že by se písnička, ne že nemusela líbit, ale asi nebude úplně charakteristická pro Alenu. Co pak Mandy je zasněžená, nebo má sněžnice, nebo něco podobného. Pěkné ráno při Aleně Zárybnické.
1: Pěkné, pěkné, dobré ráno.
0: Kdyby byla písnička, která by tě měla charakterizovat, která by to byla? Nepřipraveně, zcela nepřipraveně.
1: Těžká otázka. No, v různých životních obdobích by to byla bez pochyby pokaždé nějaká jiná.
0: Takže depresivně třeba od třeba Riders on the Storm, nějakých 8 minut deště, to máme část etapy.
1: Klidně můžeme brát, jako pak
0: takhle.
1: Dobře, jsem v říši divu a u toho bych asi zůstala.
0: A to máme Alenku za Alenku. V tom případě Karel Zich za chvíli. Pojďme si ale říct taky něco k počasí. Zatím to vypadá sympaticky, ale nemusíme mít takové ty nepříjemné skoky. Půjdeme postupně. Kde začínáme v pátek?
1: Teplotami, které na těch nejteplejších místech středních Čech mají asi 14 stupňů Celsia na teploměrech, nebo ta nejteplejší místa, ta nejchladnější kolem 10, tak je to vcelku vyrovnané napříč středními Čechami v těchto chvílích a přeháňky se nevyskytují, spíš málo oblačnosti teď oproti tomu zamračenému včerejšku.
0: Bude pokašlávat svatý Petr nebo bude poplakávat v průběhu pátku?
1: 22 až 25 budou dnešní maxima, tak to necháme na něm, v jaké fázi vývoje je. Bude skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno. Možná teď ještě ráno a dopoledne víc oblačnosti na východě kraje, ale ta se tam bude rozpouštět.
0: To máme páteček, ale taky máme grilování, třeba páteční večerní, když se tak stane, táborové ohně, uděláme spálené topinky, nějaké karcinomy na sebe, tak jak přivítáme sobotu, jaký bude vlastně další prázdninový víkend?
1: A 11 až 8 stupňů Celsia bude po ránu, kdyby se to tady někde protáhlo, při uklidnění větru může být až 6 stupňů, no a přes den 26 až 29 v polabí až 30, většinou jasno, anebo polojasno. V sobotu tedy celé Česko bez srážek, změní se to pak v neděli, kdyby do Česka měla přicházet od západu zvolněná studená fronta a na té by se mohly objevit nějaké přeháňky, případně bouřky, když mluvíme o přeháňkách, bouřkách, vytvoří se pravděpodobně spíš během odpoledne. Kolik jich zatím bude, uvidíme. Každopádně budou se postupně dostávat i do středních Čech. Nedělní ráno teplejší, 16 až 13, odpolední maximum v neděli. Před frontou to stihnou ještě na 26 až 30 stupňů.
0: Není to tak dávno, co jsme se bavili na téma předpověď počasí, modely, kolik jich je, jak vycházejí, kdy se shodují, kdy je to potvrzené, kdy je to jistota a kdy je to otázka, co se vlastně bude dít. Já jsem viděl jeden z těch několika, myslím, že jsi říkala 6 modelů.
1: No, záleží na tom, jak velké území si vybereme pro to, abychom těch globálů určitě...
0: Kdybych měl vybrat ten model, který jsem viděl, nevím ani jeho jménu, ale předpokládám, že ty extrémy už samozřejmě vyhlídáte, tak já tam viděl 40 zase. Zas, já vím jeden model, ale řekni mi, že to není pravda, že jsem koukal do nějaké staré předpovědi.
1: No, úplně si nejsem jistá, jestli byla stará, ale byla to ta extrémní předpověď, nebo ta předpověď, která dává nejvyšší extrémy. Nad 35 stupňů Celsia, abychom se v závěru příštího týdne možná měli dostat. A o kolik to bude víc nebo míň, to samozřejmě ještě zatím je v rámci té nepřesnosti, kterou numerické modelování přináší.
0: Musím říct, že Alena to řekla velmi něžně, jo, velmi něžně, nerozporuplně, máme zbystřeno a budeme se doptávat dál. Třeba už dneska odpoledne, ať se daří, děkujeme.
1: Pěkný den přeju.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A na silnici zamíříme, pochopitelně, Kuba Vodička hlídá, ví, poví. Dobré ráno.
3: Hezké ráno. Omezení stále brzdí provoz na příjezdech k letišti, aktuálně už v obou směrech. Kolony jsou od Kněževsi z 3. kilometru D7 a směrem z Prahy se zastavíte už kousek za Evropskou. Čekejte zdržení minimálně 10 minut. Pozor stále na Pražském okruhu směrem na D1, na konci Cholupického tunelu stojí v pravém jízdním pruhu stále nepojízdný kamion, označen světelnou šipkou, a projíždí se ale plynule s bylými pruhy. Provoz vázne obousměrně před omezením Vekbelské, kolony kamionů narostly už v Cínovecké kousek před sjezd na Zdiby, pomalu jedou kamiony i v Novopatské od sjezdu od nájezdu z Černého mostu, v obou směrech je to minimálně na čtvrt hodiny, a pomalu pojedete také na Pražském okruhu před Ořechem, kolony jsou v obou směrech, a to jak od sjezdu na Lochkov, tak od D5, zdržení zhruba 10 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: 7.51, za chvíli Petr Jungmann, půjdeme do minulosti. Jo, a mimochodem, tahle paní, co bude zpívat, má 57, Jennifer Lopez. Pěkné ráno všem, je tu páteček a Český rozhlas Střední Čechy.

0: dneska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách, ležící před kolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V kauze domobraneckého spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír dnes vyhlásí soud rozsudek. Silničáři začali opravovat druhou polovinu Kbelské ulice v Praze. Omezení pro řidiče skončí za necelý měsíc. Dnes čekáme převážně slunečné počasí beze srážek a s teplotami do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Městský soud v Praze dnes rozhodne v kauze spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění čelí čtyři lidé z domobranecké skupiny nebo jejich podporovatelé. Třem navrhuje žalobce 10 let vězení, čtvrtému z nich pak necelých 7 let za mřížemi. Všichni vinu odmítají. Loni v dubnu při podání obžaloby popsal skutky dozorující státní zástupce Martin Bílý.
3: Pro zločin účasti na teroristické skupině, zločin financování terorismu, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dále byla podána obžaloba jednak i pro dva skutky nedovoleného ozbrojování a dále byla podána obžaloba i pro přičin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.
1: Peníze podle Bílého posílali proruským separatistům na Donbas, kam taky v roce 2017 vyslali Miloše Ouřeckého. Ten se k činu doznal. Letos v březnu dostal podmínku a 100 hodin prospěšných prací. Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i nadále počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
4: Pořád pojedeme v režimu tunel, je tam jedna výjimka, my umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí Kbelům.
1: Ochotnický spolek Tyl z Kutné Hory dnes uvede na nádvoří Vlašského dvora obnovenou premiéru historické veselohry Poslední hřích pana Mikuláše. Připomene tak 400 let od úmrtí kutnohorského kronikáře a básníka Mikuláše Dačického z Heslova. Začátek představení je ve 20 hodin.
2: Sport.
1: Mistrovství světa ve vodním slalomu ovládl kajakář Jakub Krejčí. Ten tak v americké Oklahomě navázal na předchozí šampiony Hradilka, Prskavce, Tunku a Přindiše. Všem se to povedlo za posledních 13 let. Důvody hledá šéf-trenér české reprezentace Jiří Prskavec starší.
5: Možná už je to taková trochu česká škola, ale každý je úplně jiný. Ale já dlouhodobě říkám, že to je vlastně z té domácí kvalitní konkurence, z toho potom vychází ty nejlepší závodníci a nakonec třeba i mistři světa.
1: Mezi ženami skončila Amálie Hilgertová osmá. Na Krejčího se dnes pokusí navázat kanoistky a kanoisté. O medaile bude bojovat Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.
2: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Páteček a ranní silnice v dopravě, 4 minuty po 8. Koukám, co nevíte, to vám teď rád řeknu. Tak, co není úplně tak jakože běžné s těmi kolonami a v ranních špičkách, tak to je třeba nehoda, konkrétně dodávka osobní auto. Kdo jedete po silnici ze Zlonína na devítku, tak na té křižovatce s devítkou před Líbeznicí, abych byl přesný, dodávka a osobní auto v sobě. Ještě tady něco máme. Máme D1 37. kilometr, kdo jedete do města, které vás přivítá náručí plnou štrůdlu kamionů, 20-kilometrové kolony. Ano, kdo jedete do Brna, na místě jsou složky záchranného systému, tak také opatrně. A už jsem zmiňoval, ale rád připomenu 115 na Příbramsku, policie na místě. Je tam řidič, který skončil ve Škarpě se svým autem, takže Jince, Běštín, tam obzvlášť opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
6: No, samozřejmě všem těm z vás, kteří jste napříjmu, zejména, jak se říkává vám v mládí, než se dítě naučí, no vlastně dnešní děti už se to moc nepřeučují, nechávají je tak, jak je pán Bůh stvořil a chtěl, takže kystínky. Jo, badana řeči, Erko, to nikdo neřeší už dneska. Takže milé kystínky, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost. Ať máte svůj prýma den a když si najdete ještě další chvilku i k poslechu našeho vysílání, budeme rádi. Nepřijdete třeba už za chvíli, za pár minut, o Martina Písaříka.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
6: A Petrem Kotwaldem, Michalem Tučním, skupinou Rybičky 48 a dorazí i s Elánem kapela Elán. Seniori na scéně ve středních Čechách, a proč ne? Tak pěkný den, užívejte dne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Pátek, čas 8, 18,5.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Hlas z Kavčí hor Aleny Zárybnické prozradil, jak je, jak začínáme.
2: Teplotami, které na těch nejteplejších místech středních Čech mají asi 14 stupňů Celsia, ta nejchladnější kolem 10, tak je to vcelku vyrovnané napříč středními Čechami v těchto chvílích a přeháňky se nevyskytují. Spíš málo oblačnosti teď oproti tomu zamračenému včerejšku.
0: No a co když v pátek uděláme nějaký táborový oheň? Hodíme na prut nějaké sojáčky, chlebík, ten levnější chlebík a jabka z dovozu. Polská jabka, ještě potom do těch uhlíků, tak jak?
2: 22 až 25 budou dnešní maxima. Bude skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno. Možná teď ještě ráno a dopoledne víc oblačnosti na východě kraje, ale ta se tam bude rozpouštět.
0: No večer bude poměrně osvěžujíc. A jaký bude víkend, rádi vám prozradíme ještě ve 8:45. Tak račte dál poslouchat vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, na pár místech stále máme poměrně silný provoz. Nejhorší je to asi na příjezdu do Prahy po dálnici D8, kde aktuálně narostla kolona už na 5. kilometr. Kousek zase jest na Kralupy, pomalu se jede až do Prahy před odbočku do Kbelské, kde brzdí provoz omezení. Pro osobní auta je to na více než 20 minut, kamiony se ale zdrží ještě výrazně déle. Omezení v tuto chvíli brzdí provoz také na příjezdech k letišti obousměrně. Směrem z Prahy je kolona už od Evropské zhruba na 20 minut, směrem od D7 se zdržíte od Kněževsi kolem 10 minut a pomalu pojedete ještě na Pražském okruhu před Ořechem, kde jsou kolony jak z konce dálnice D5, tak v opačném směru od sjezdu na Lochkov, obousměrně to asi na čtvrt hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
5: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
4: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Mijovským.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

Jestliže hrad v Mladé Boleslavi stojí na místě slovanského hradiště, které v 10. století založil kníže Boleslav II., dnes je tam okresní archiv a městské muzeum. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Jeho česká láska moja, dobré ráno, mám ji tady, zpravodajská láska,
1: dobré ráno.
0: Ano, tak máme to dneska spolu naposled, bylo to plodné, děkuji ti. No dneska máme spolu naposled službu.
1: Tak to jo, já už myslela, že se se mnou loučíš na dobro.
0: Já nevím, tyhle jsou věci mezi nebem a zemí a ten pořad vysíláme třeba zítra hned po 9 ráno, třeba pánbu nadělí ty odpovědi, které potřebujete pro svoji klidnou duši znát. Bude půl, budou zprávy.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. 4 muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Dnes začíná 45. ročník Silmet Rally Příbram. Už večer se na náměstí TG Masaryka představí vybrané závodní posádky při předstartovní show spojené s autogramiádou. Samotná soutěž začne zítra, kdy se na 8 rychlostních zkouškách představí více než 120 posádek. Dělníci upravují sady bratří Čapků na Pražských Vinohradech. Práce za zhruba 46 milionů korun by měly skončit v září. Součástí projektu je mimo jiné vybudování takzvaných pobytových schodů nedaleko základní školy Klacká. V parku přibudou i nové herní prvky osvětlení a zeleň. Na Pražské Letné dnes začíná tradiční ukulele festival. Hlavní část akce se pak o víkendu přesune do areálu pivovaru v Uněticích u Prahy. Vystoupí například finský orchestr Tampereen Ukulele Orchestery, německá hudebnice Larissa Leaves, americké Web Tigert Duo nebo český zpěvák Xindl X. Součástí programu budou taky workshopy pro začátečníky i zkušené hráče. A dnešní počasí bude převážně skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teplo ty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Jak jsi říkala, ukulele festival, ještě tam něco tam bylo, co mě rozesmálo, tady udusilo málem?
1: Finský orchestr Tampereen Ukulele Orchestery.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: No, tak já dorazím, když najdu místo, kde bydlí pan Kulel a my můžeme
1: A když najdeš ukulele.
0: Přesně. Ale tak ty mi půjčí Jitka Molavcová zase, jo? Ta jich má doma dost. Pojďme na silnice. Co nevíte, kde se co děje? Třeba 38, Kutnohorsko. Kdo jedete kolem Církvice, tak tam, kde se vlastně začíná ten obchvat obce, tam je benzínová stanice a je tam po nehodě osobní auto. Pozor i na dálnici D10 na 20. kilometru směr Turnov. Jakýsi předmět může poškodit vaše auto. Raději tady není definováno co, ale ať nejste překvapeni, policie byla vyslána na místo D10, 19,5. kilometr ve směru do Turnova. A poslední informace, ta dorazila z hlavního města, taky na výjezdu z benzínové stanice, nebo tam je tuším i McDonald's, a dál potom směr Kostelecká ulice, to znamená spojnice Globus Čakovice, Stínovecké do Čakovic. Velmi opatrně, nedali si tam přednost, v sobě jsou osobní auta, dodávka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Kam pojedeme dál?
1: Pojedeme si dát něco dobrého.
0: A bude to kalorické?
1: No to uvidíme.
0: Jak se to jmenuje? Víme to.
1: Čeká nás další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme recept z roku 2023, který se umístil na 3. místě a tentokrát nám ho upeče cukrář Vojtěch Vrtiška.
0: Tak fajn. Tak si počkáme na tu kalorickou nálož.

0: 8:39 a Český rozhlas Střední Čechy s vámi. Prosím vás, pozor na salmonelu, už jsme ji tady dneska probrali, je jich trochu víc, těch bakterií, teplé počasí se na nás chystá v rámci víkendových dnů, aby nebyl malér. Teplotní pohoda i pro potraviny zkrátka musí být. Teď ale pojďme k pochoutkovému roku. Pochoutkový rok slaví letos v roce 2026 10 let. My to budeme oslavovat spolu s vámi, to je jasné, s posluchači a hlavně slavíme s těmi všemi vítěznými recepty za těch 10 let. Takže hledáme super recept desetiletí. Patriku, doufám, že tady budeš do stovky. Nebo do 100 let pochoutkového roku, ať z toho můžeme udělat nějakou, jak měla dívka na koštěti, lexikon kouzel, tak lexikon receptů. Ano, tenkrát se to takhle jedlo a připravovalo. Ale ne, zcela vážně, teď si dáme do žaludku recept z roku 2023. Bude od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Třetí nejlepší recept, jo? Třetí nejlepší. No, řeknu vám, Patrik, když dorazil, tak Vojta, profesionální cukrář nebo kuchař, si recept četl pouze večer před tím natáčením. Jo? A prosím pěkně, takhle to prozření potom vypadá.
1: Ale co z něho vyjde, to je trošku otázka.
2: Čím to? Bude tam hodně změn?
1: Bude tam relativně dost změn.
3: Tak vyzkoušíme Vojtovu kreativitu. Mimochodem, chodí občas pro nápady třeba za rodinou, přáteli?
1: No, teď jsi mi dal spoustu skvělých nápadů, ty.
2: Zní to upřímně a radostně.
3: Dozvěděli jsme se taky spoustu nových termínů. Víte, co je acetátová folie? To je taková ta folie, kterou občas přinesou v cukrárně na dortu, když ho ještě nesloupnou.
1: Jo, to je přesně ono. A nebo když si dojdete do papírnictví a sahnete si na takový ty levný obaly na sešity, tak je to stejný materiál. Ale klidně si můžete utrhnout.
2: To už někdy střihat obaly na sešity.
3: My jsme tu folii právě použili pro definitivní zdobení dortu. Dali jsme tam rozvařenou rebarboru.
1: Taky tam celou takhle mrsknu, můžu tam dát i mezi to čerstvé jahody, záleží čistě jenom na mě.
2: Myslím vás, mrsknu znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu.
3: A nakonec jsme to pěkně celé oflambovali.
2: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět.
1: Já bych mu chtěl moc poděkovat za tenhle ten recept, protože to pro mě byla obrovská inspirace. Zase jsem si mohl sáhnout na něco trošku jiného, než dělám.
0: No zaplať pámbu, že nenatáčíme slovenský recept, slovenské vydání, protože oni to tam neprsknou. Jo? Tady u nás, když se to řekne jako vulgárněji, tak se to tam dá taky dnout a na Slovensku je pnout, myslím, že tak nějak se to říká, ale je to vtipné ve své podstatě, pro Čechy určitě.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A já vám sem prsknu, ne prskavce, ale písničku.

0: Páteček jako malovaný ve 8:45. Ohledně meteorologů dnes platí po ránu i v průběhu dne dost sluníčka, potom nějaké ty mraky, vítr způsobný a teploměr ukáže 22 až 25 a pršet nebude. Alena Zahrybnická taky prozradí, jak bude dneska večera vůbec, co víkendové dny.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: 11 až 8 stupňů Celsia bude po ránu, kdyby se to tady někde protáhlo. Při uklidnění větru může být až 6 stupňů. Přes den 26 až 29, v Polabí až 30. Většinou jasno, anebo polojasno. V sobotu tedy celé Česko bez srážek, změní se to pak v neděli, kdyby do Česka měla přicházet od západu zvolněná studená fronta a na té by se mohly objevit nějaké přehánky a případně bouřky. Vytvoří se pravděpodobně spíš během odpoledne. Nedělní ráno teplejší 16 až 13, odpolední maxima v neděli. Před frontou to stihnou ještě na 26 až 30 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, velmi silný provoz stále na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Nesouvislá kolona začíná už zase jezdem na Kralupy nad Vltavou, zhruba na 6. kilometru. Pomalu se pak jede až do Prahy, do Cínovecké, před odbočku na Hloubětín, kde je omezení pro osobní auta zdržení minimálně 20 minut. Kamiony celý úsek pojedou výrazně déle. Omezení vás zadrží v obou směrech také na příjezdech k letišti. Směrem z Prahy je kolona delší, začíná už před Evropskou a k letišti pojedete až půl hodiny. Na dálnici D7 je pak kolona od Kněževci zhruba ze 4. kilometru na 10 až 15 minut. Pomalu pak pojedete i na Pražském okruhu. Před sjezdem na Ořech nesouvislé kolony jsou jak od sjezdu na Lochkov, tak z konce D5 v obou směrech je to minimálně na 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
4: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.
0: Další informace z programu najdete na našem webu. Podívejte se středníčechy.rozhlas.cz a račte si vybrat. A když budete třeba u dnešní 23. hodiny, tak tam najdete páteční noční linku. Dnes z Prahy se mnou a nejkrásnější podzemí. Tak jestli vás nějaké napadá, ať už u nás nebo v Evropě, něco, co je zkrátka pod, možná někdo by řekl dnem, tak jsem s vašimi tipy rád je taky zmíním do vysílání, ať už v příspěvcích pod internetovou pozvánkou na stránkách rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Takže když pán mu dá, zdraví dovolí, budík probudí, těším se na slyšenou. Honza Macoun.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Masarykovo náměstí ve Slaném ožije dalším koncertem festivalu Hudba na náměstí. Od 20 hodin tu zahraje domácí folkroková kapela Deratizéři, která slibuje energický večer pod širým nebem. Letní koncerty mají ve Slaném vstup zdarma. Stačí přijít a užít si hudbu v příjemné atmosféře historického místa. Od pátku do neděle ožije Zámecký park v Petrovicích už 16. ročníkem petrovického řezbování. Přímo pod rukama zkušených řezbářů tu budou vznikat originální dřevěné plastiky a vy se tak můžete těšit na ukázky tradičního řemesla, setkání s tvůrci i příjemnou letní atmosféru. Program zabaví celou rodinu. Zámecký areál v Rožmitále pod Třemšínem přivítá na celý víkend 6. ročník multižánrového festivalu Repetefest. Čekají vás koncerty českých i zahraničních interpretů, divadelní představení, projekce krátkých filmů, výstavy současného umění, tvůrčí workshopy i komentované prohlídky zámku. Festival navíc propojuje současnou kulturu s podporou obnovy této historické památky, takže si odvezete nejen zážitky, ale přispějete i na dobrou věc. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Česko vyslalo do Francie vrtulník na pomoc s hašením požárů. Oprava tratě od zítřka omezí provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Smíchovem v Praze. Dnes čekáme převážně slunečné počasí beze srážek a s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požárů ve Francii. Do oblasti Bordeaux odletěl vrtulník se sedmičlennou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
2: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
1: V obci Somo vypukl požár ve středu, rychle se ale rozšířil. Podle posledních údajů požár zničili skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady museli evakuovat na 20 000 lidí. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: To vždy v čase od 8 do 18 hodin. Výluku využijeme k napojení nově zrekonstruovaných částí nádraží Smíchov. Budeme například výškově upravovat a svařovat koleje. Omezení se dotkne především rychlíků ve směru na Plzeň a Klatovy a osobních vlaků linky S7 do Karlštejna a Berouna.
1: Podrobnosti najdou lidé na webu Českých drah. 7 originálních velkoformátových lunetových obrazů malíře Mikuláše Alše vystavuje Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Lidé si je můžou prohlédnout v opraveném pivovaru na Palackého náměstí. Rozměry děl přesahují 2 metry a do města se vrátili po 93 letech. Sport. Tenistka Sára Bejlek prošla do čtvrtfinále turnaje v Praze. Timofejovovou z Uzbekistánu porazila 2x6-1. Česká reprezentantka nastoupila se zatejpovaným stehenním svalem, ale na centrálním kurtu, na rozdíl od minulého třísetového duelu, nestrávila Bejlek tolik času.
4: No, tak výsledkově samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není nic vážného, takže to v pohodě.
1: Do čtvrtfinále prošla taky Barbora Krejčíková po výhře nad Krajankou Lucí Havlíčkovou 6-4 a 6-2. Naopak Nikola Bartůňková podlehla v zatím nejdelším utkání letošního ročníku turnaje Tara Rudíjové z Tajska 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: Na dálnici D5 směrem z Prahy na Rozvadov se u sjezdu na Zdice na 28. kilometru srazila dodávka s osobním autem v levém pruhu. Ve zhruba kilometrové koloně se zdržíte několik minut. A na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí kolona ze 4. kilometru až do Prahy před omezení ve Kbelské ulici. Pro osobní auta je zdržení asi na 20 minut, kamiony se ale zdrží déle. Český rozhlas střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a začíná středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
5: Při pátku vám přeji krásný den.
0: Středočeské dopoledne.
5: A jsem ráda, že jste na našich vlnách. Jistě jste natěšení na víkend a možná jste natěšení i ve 9:45 na naši soutěž Zámecké léto. I dnes představíme jeden zámek, zazní soutěžní otázka, za správnou odpověď, samozřejmě zámecký cestovatelský balíček, sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh v něm. A ještě když máme pátek, tak budeme losovat z těch 5 výherců tohoto týdne soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro 2 osoby. Pavel Kudrna prozradí podrobnosti, vy zůstaňte na našich vlnách a určitě budu držet palce, ať se štěstí usmíje třeba právě na vás. Loutky Evy Hellerové léčí duši. V její loutkové zahradě v Dobříši na Příbramsku najdete kouzelný svět plný fantazie a my se tam vypravíme už za chvíli.

0: byla Beatles na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, dohrála, dospívala 16,5 minuty po deváté. Já vás ještě jednou vítám při našem pátečním dopoledním vysílání. Představíme loutky Evy Hellerové, spojují rodiny a léčí duši. Dobříská výtvarnice vystudovala obor scénografie a loutky na divadelní akademii. Na špičkové úrovni se věnuje i sběratelským uměleckým panenkám. Naše redaktorku Báru Kvapilovou pozvala na tajemné místo plné fantazie do loutkové zahrady v Dobříši.
1: Výtvarnicí Evou Hellerovou sedím pod starou třešní vyšní švestkou. No
2: jabkem.
1: Prostě, jabkem. No prostě na nádherné romantické zahradě. Z každého kouta na nás vykukují různé dřevěné postavy.
2: Zajímaly mě techniky a materiály vždycky strašně. Takže v těch loutkách si to můžu dopřát a všechno to propojím.
1: Tady nad námi se vznáší, ona to ani tak není loutka, jako spíš sochařský předmět. Popište našim posluchačům, co to je.
2: No, tak to je vlastně taková oživlá socha, že vlastně propojuju tu sochu s pohybem. Takže já ji vlastně rozhýbám, že pro mě jsou to takový pohyblivý objekty vlastně, který žijou.
1: Vaše loutky vypadají velice křehce, vypadáte jako křehká loutkářka, ale co to tady máme za techniku?
2: To je rozbruska, já jsem si koupila jakýho mazlíka. Vlastně to napodobuje dláto, používá to hodně jako řezbářů.
1: Když vy děláte workshopy pro rodiče s dětmi, pro zájemce, kteří si chtějí zkusit vyrobit loutku, tak se vlastně k vám nemusí bát přijít ani lidé, kteří nemají nějaké zvláštní výtvarné vzdělání nebo třeba i jenom schopnosti možná, tak jako já, nejsou úplně šikovní.
2: Jo, stačí nadšení. Jako bez nadšení sem nemůžou. I když teda taky jsem nějaký rodiče přitáhli děti úplně nadšený a docela se jako nadchli, jo, takže vlastně i nenadšený.
1: Vaše kamarádka Ilona bývá i na těch workshopech. Co tomu ty lidé říkají? Baví je to?
3: Já si myslím, že to jako hodně baví. Ze začátku se většinou stydějí hodně.
1: Takový loutkový workshop může být i skvělou terapií.
2: Jo, a takovou nenápadnou. Jo, že nemám ráda na nátlak jako v ničem a člověk jako se uvolní a vypne tu hlavu, ani neví jak.
1: Teď jsme se dostali do další části ateliéru. Tady máme rozdělanou mozaiku, vyřezanou panenku. Tady je zrovna vidět, že pracujete na loutkách pro představení Šípková růženka. Tady spousta hudebních nástrojů. Co je to?
2: To je součást té divadelní herny. Hlavně ty lidi zaujmou, aby přestali používat tu hlavu.
1: Tady je jakási postava.
2: To je ptačí muž.
4: Nazdar, paninko. Jak se máte dneska? Vy jste ale pěkná.
1: Na něm sedí další dvě postavy.
2: To je Nemé a Nemá. To jsou takový otloukánci, jim říkám, protože jsou udělaný tak, že opravdu skoro nejdou zničit, takže je dávám v plen na těch hernách.
1: Co na loutkách nejvíc obdivujete?
2: No, je to taky čarování. Je to trošku fakt jako magie. Ty lidi uvěří, že oni se vlastně vtělejí do té loutky a ten druhý člověk věří, že tam je ten druhej. A i se bojejí loutek, protože jsou živí. Když někoho pohladíte loutkou, co to jsme dělali tady v domově důchodců na Dobříši, tak ty babičky úplně jak kanesterapie nebo prostě úplně rostaj, opět tomu nevěřili sami a říkali, vidíš Maruško, to je příjemný, viď?
1: Z Dobříše Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Fotografie loutek i loutkové zahrady Evy Hellerové si můžete prohlédnout na naší webové stránce střednicechy.rozhlas.cz.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Nejlepší kajakář planety mezi vodními slalomáři je z Česka. Lídr světového poháru Jakub Krejčí teď ve Spojených státech ovládl i mistrovství světa. Jak to prožíval on i jeho blízcí, uslyšíte za pár minut.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Jakov je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zas tahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Když jdou na mužskýho léta, zpíval Valdemar Matuška minuta a půl po půl desáté. Česko má dalšího mistra světa ve vodním slalomu. Jmenuje se Jakub Krejčí, je mu 24 let a zlato získal mezi kajakáři na šampionátu v americké Oklahomě.
1: Vy jste před rokem brečel, teď se smějete, je to tím, že se to polepšilo ze stříbra, nebo to ještě přijde?
2: Je to tím, že to schovávám jenom, že to ještě přijde všechno.
1: Teď vám gratuluji Jiří Prskavec, Vít Přiniš, borci, kteří si sami přáli stát na vašem místě. Co to ukazuje o vaší vodácké komunitě?
2: Ukazuje to tu přátelskou atmosféru, to, že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a přát to těm ostatním.
3: Předvedl 3 perfektní jízdy a opravdu si dojel pro hodně, hodně zasloužený titul mistra světa.
4: Říká světový šampion z roku 2022 Vít Přiniš a zlatý vzhled 2015 a 2019 Jiří Prskavec dodává.
5: Převyšuje, a teď nemyslím jako jenom ty kajakáře z Česka, ale myslím si, že všechny ty mladí, tím, že ten jeho tah na branku je prostě větší a že opravdu chce a dává tomu maximum a je to zasloužen.
1: Dívám se s Jakubem Krejčím tady potom hloučku kolem nás, jestli tady nejsou i vaši rodiče, kteří přicestovali do Spojených států na rozdíl od loňské Austrálie. Tehdy musela maminka učit ve škole, teď si to mohla dovolit o prázdninách. Tak je to pro vás o to speciálnější, že tady máte své blízké kromě mladšího bratra Matě, který si špatně vyplnil estu.
2: Je to pro mě hrozně speciální tady mít ty své nejmilší. Přál bych si, aby tady byli všichni. A co bych chtěl zbračet? Jsem hrozně rád, že mi přijeli fandit a můžu to sdílet s nima teď.
6: Bylo to nádherný, krásný, úžasný, skvělý, prostě úplně super.
4: Maminka mistra světa Petra Krejčová.
6: Jsem strašně ráda a děkuju všem, že nám fandíte.
1: Může se vlastně něco vyrovnat tomu, vidět vlastní dítě být nejlepší na světě?
6: Asi ne. Když vím, kolik tomu prostě Kubík věnuje času, úsilí a vidět jakoby tu jízdu a ten cíl a prostě tu radost vlastního syna je úplně nejvíc.
1: Tak radši asi pojem na vyhlášení, abychom to nezmeškali.
6: Děkuju. The gold medalist and world champion,
4: Jakub Krejčí! Pro vodního slalomáře Jakuba Krejčího je to na letošním šampionátu už 2. medaile a možná ne poslední. Ještě v sobotu ho čeká kajak cross, ve kterém se loni stal mistrem Evropy. Z Oklahoma City Jan Suchan, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Tak my samozřejmě také k zlatu moc gratulujeme a možná budeme gratulovat ve 3/10 i vám, pokud se zapojíte do naší velké letní soutěže Zámecké léto a dnes si vysoutěžíte zámecký cestovatelský balíček a kdo ví, třeba zrovna i na vás se usměje štěstí ještě jednou a získáte tedy cenu týdenní prohlídku, soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro 2 osoby. Pavel Kudrna se ve 3/10 ujme slova.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak už uzavíráme čtvrtý týden našeho zámeckého léta, našeho soutěžení. No já ještě, než se dáme do další návštěvy dalšího zámeckého objektu, tak ještě dluh ze včerejška. Já jsem vlastně zpovídal, teď nevím, jestli posluchač nebo posluchačku, kde byli naposledy. No prý u Sobotky na takovém kopci Kulatá stavba zámek. A já měl okno v tu chvíli a říkal jsem, že jakmile se zhasne tady ve studiu, jakmile se vypne mikrofon, že si vzpomenu. Obratem jsem si posléze vzpomněl, že byla řeč o zámku Humprecht, lovecký zámeček, národní kulturní památka. Je to elipsa, není to jako kruhovitý půdorys, ale elipsa. No a je tam, to je takový typický znak, vysoká hodovní síň, je vysoká asi 16 metrů, mimořádná akustika. A byli jsme tam taky na návštěvě. No dnes nás čeká tedy, jak jsem říkal, další zámecký objekt a taky losování. No a protože se jednou nedařilo, to bylo v úterý, tak šance na výhru budou mít, pokud se dnes zadaří, čtyři posluchači. Budu držet palce, jdeme do toho. František Kinský o objektech ví, myslím, obrovské množství informací, tak ať nás pozve na další vybranou památku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthouse, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost. Je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. a v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Veltrusy hodně utrpěli tou povodní, no my jsme tam natáčeli těsně po ní a musím říct, že nejhroznější bylo, když vyprávěli, jak se ozývala zvěř, která prchala před tou vodou, často marně, prý dokonce na schodiště u toho zámku, tam přišla nějaká srnka, kterou pouštěli dál do dvora. No, teď už to naštěstí zase rozkvétá, kéž by ta povodeň, která byla už jenom tou minulostí. No, my se teď budeme bavit o přítomnosti a tou je losování a nejprve samozřejmě soutěž a doufám, že zařadíme dalšího posluchače do toho našeho losovacího osudí. Tak začínáme. Chcete-li volat, vytočte naše číslo.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: chvilka, tříminutová chvilka napětí může skončit, protože už vím, kdo půjde do vysílání. Je to pan Jaroslav z Rožnova pod Radhoštěm. Pane Jaroslave, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Pan Jaroslav, já to musím udělat. Vy máte krásné příjmení Lorenz. Užíváte si díky filmu ano, Na samotě u lesa?
1: Užívám si.
0: Pane Lorenz, pane Lorenz, uvezu to. Tak pane Lorenz, můžeme jít do toho?
1: Zkusme to, no.
0: Tak ta soutěžní otázka, samozřejmě, jestli jste dobře poslouchal, by neměla být těžká a zní. Čím je výjimečný zámecký areál ve Veltrusech? Za A má nejvyšší převýšení, za B protéká jim hned 5 vodních toků, za C je v něm nejrozsáhlejší park u nás.
1: Tak by to mělo být za C.
0: Máte 5, pane Jaroslave.
1: Děkuji, to je pěkná zámka. No.
0: To je v pořadí, ve kterém jste se umístil v losování. 2 dnes, víte, musím vyndat 2 z toho losovacího osudí. Kde ji mám? Tady. Takže vyndávám 2, to protože v úterý se nezadařilo. Já se s vámi rozloučím. Zdravím do Rožnova. Naschánu.
1: Jo, taky. Mějte se.
0: Taky. No a budeme losovat, protože ve hře je teď v tuhletu chvíli návštěva, respektive soukromá prohlídka zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro 2 osoby, jinak i panu Jaroslavu z Rožnova posíláme ten zámecký cestovatelský balíček. No a všichni výherci pak budou na konci prázdnin opět ve slosování o 3 zámecké víkendové pobyty. No tak losuju. Tak. Tak, kde máme to číslo? No a musím říct, že jsme uprostřed týdne, 3, a tam je pan Patrik Rosa Olešnice. Gratuluju, pane Patriku. Tak vracím na příští týden, doufám, že příští týden tam dáme opět 5 míčků. No, já se s vámi rozloučím, před námi je víkend, my se uslyšíme opět v pondělí v 9.45, ale na zámky se vydáme také v čase našich výletů, tedy teď o prázdninách v zámeckém létě, po 13. hodině v sobotu i v neděli. V sobotu do zámku Nové Hrady ve východních Čechách půjdeme na návštěvu a v neděli do zámku Světlá nad Sázavou. Tak se mějte krásně, užijte si tropy, snad v sobotu by mělo být opět hodně vysoko. Tak se mějte pěkně, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Soud osvobodil domobraneckou skupinu, která poslala muže bojovat na Donbas. Lidé do 36 let můžou v Kolíně do konce srpna požádat o startovací byt. Dnes čekáme převážně slunečné počasí beze srážek a s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost. Dostal taky roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní dva obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný. Kolínská radnice nabízí k pronájmu nový startovací byt na Zálabí. Podmínkou pro uchazeče je věk mezi 18 a 36 lety a trvalé bydliště v Kolíně. Zájemci se můžou městu hlásit do konce srpna, říká místostarosta Roman Schulz ze Změny pro Kolín.
3: Uchazeč o startovací byt musí být starší 18 let, nesmí žadatel vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení, to je podmínka, a nesmí vlastnit byt, dům ani podíl v bytovém družstvu. Nesmí vůči městu dlužit a nesmí být v nějakém exekučním řízení.
2: Radnice připravuje další startovací byty pro mladé zájemce. Cena je u takových pronájmů vypočítaná na 100 korun za metr čtvereční. Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i nadále počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
4: Pořád pojedeme v režimu tunel. Je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí k belům.
1: Sport.
2: Fotbalový útočník Tomáš Chorý bude pokračovat v pražské Slávii. Potvrdil to předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Pavel Tykač. Pokračuje Tvrdík.
5: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
2: Naopak David Douděra si hledá zahraniční angažmá.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vázne provoz za Rudnou na 4. kilometru a v nesouvislé koloně se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to na více než 20 minut. A v Praze popojíždí kolona na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od nájezdu z dálnice D11 se jede pomalu až před Průmyslovou, kde se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. Zdržení je na 25 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
6: Krásný den všem.
1: Středočeské dopoledne.
6: A při pátku jedeme dál. Další hodina, kdy je nachystaná příjemná muzika Jiří Korn, Petr Spálený, Petr Nač, kapela Čechomor a další. No a po několika letech znovu rozezní nádvoří Kutnohorského Vlašského dvora repliky z historické veselohry Poslední hřích pana Mikuláše. Kutnohorští ochotníci uvedou dnes večer její obnovenou premiéru. Reportáž z hlavní zkoušky vám nabídneme už za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Natálií Oreiro jsme si zatančili, 15 minut máme po 10. hodině. Teď se zase trošku divadelně pobavíme. Po několika letech se totiž na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře vrací historická veselohra Poslední hřích pana Mikuláše. Tamní ochotnický spolek Tyl ji znovu nastudoval u příležitosti 400. výročí úmrtí místního rodáka, kronikáře a básníka Mikuláše Dačického z Hesova. Obnovená premiéra je na programu dnes večer v 8 a my jsme byli s mikrofonem na jedné z posledních zkoušek.
1: Tak, přátelé, postavíme scénu a začneme hlavní zkoušku.
2: Ta Fiala je režisérem představení Poslední hřích pana Mikuláše.
3: Je už tradicí, že ochotnický spolek právě na přelomu toho července, srpna hraje zde ve Vlašském dvoře nějaké představení.
2: Když se řekne Poslední hřích pana Mikuláše, co si divák má představit?
3: Mikuláš Dačický tam bude nějakým způsobem řešit, ale v dobrým slova smyslu, protože se zasadí svým hříchem o štěstí dvou mladých lidí.
2: Ota Fiala, kromě toho, že režíruje, taky hraje.
3: Já mám tu čest hrát pana Mikuláše.
1: Ale, to jsou k nám hosti, velevážený pan burkmistr. Nedáte si s námi skleničku?
4: Já se vám divím, pane Mikuláši. Vy, člověk vzdělaný, světa znalý, erbem zdobený a ztrácíte čas v krčmě s takovou cháskou.
2: Michal Smrkovský se nám představil jako kdo před malou chvilkou?
5: Představil jsem se jako Jan Šulty z Primas Kutnohorský.
2: Pro Michala Smrkovského to není určitě novinka hrát tady na nádvoří Vlašského dvora.
5: Já si myslím, že s ochotnickým spolkem tady hrajou klidně takových 10, 12, 13 let a je to úžasný v tom, že tady jsou nádherné prostory, že se vlastně hraje v reálných prostorách, v reálném nádvoří, takže to má strašné kouzlo.
6: Ty naprosto neschopný. A to si Primas Kutnohorský. Ty třískoby přijdou co nevidět a kde je naše Kateřina, no?
2: Veronika Lebedová je další z hereček, která se představí v téhleté obnovené premiéře tady na nádvoří Vlašského dvora.
6: Já hraju Johanu Šultisovou.
2: Proč by měl divák zrovna tady na to představení přijít?
6: Protože Mikuláš Dačický ze Slova slaví v letošním roce výročí a protože tahle divadelní hra připomene jeho osobu, která je velice důležitá pro naše město a myslím si, že diváci se pobaví, zasmějou a dozvědí se i něco o jeho životě.
2: Na nádvoří Vlašského dvora přišel také Mirek Štrobl, autor textu té divadelní hry.
7: Je to charakteristika Mikuláše Dačického, v podstatě člověka velice slušného, zajímavého, ale i takového bonvivána.
2: Co má ten děj společného s filmem Cech panen Kutnohorský?
7: Přiznám se, že byl inspirací. Ta atmosféra toho filmu je podobná i atmosféře tady.
2: Po páteční obnovené premiéře čeká historickou veselohru ještě několik dalších repríz. Jejich termíny i předprodej vstupenek najdou zájemci na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A víkend před námi, teploty mají stoupat. Třeba přemýšlíte, co uvaříte o víkendu, tak co třeba něco takového lehkého. Babské rady vám dneska ukážou, že i z běžných surovin může vzniknout rychlý a přitom výživově hodnotný oběd. Jarka Vykoupilová bude mít už za chvíli podrobnosti, tak si na ně počkejte.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Apela Boniem přispěla do našeho pátečního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. A jestli si lámete hlavu tím, co dnes budete vařit, tak už si nelamte, protože je tu Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Co dělat, když je lednička skoro prázdná a vy potřebujete uvařit oběd? Zkuste jednoduchou rýži s vejci. Tahle kombinace vytvoří kompletní bílkovinu, která se kvalitativně blíží dokonce hovězímu masu. Dodržet musíte poměr 3 vejce na porci a hrnek rýže. Rýži po uvaření nechte úplně vychladnout a teprve poté ji znovu ohřejte, ideálně v pánvi, do které přidáte vejce. Při ochlazení vzniká rezistentní škrob, který se chová jako vláknina, krmí střevní bakterie a snižuje glykemický index. Pokud chcete mít jídlo výživově ještě vydatnější, přidejte hrst čerstvých fazolí, fazolových lusků nebo cizrny. To jsou výborné zdroje železa, které se budou lépe vstřebávat díky vitamínu C. Ten si v porci zajistíte tak, že přidáte čerstvé rajče nebo papriku. A pokud tohle zdravé rychlo jídlo chcete ještě povýšit, přidejte k rýži s vejci čočku, fazole nebo hrách, které obohatí jídlo o další porci pro tělo tak důležitých látek a hlavně zasytí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Žalman a spol s písní Divokej horskej tymián, za chvíli třeba Petr Rezek, Brian Adams nebo Věra Martinová. No a taky se podíváme do kalendáře, máme 24. červencový den. Jaký byl v minulosti, jaké události přinesl, dozvíme se z kalendária od Petra Jungmana. A vám všem moc hezký den.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Věra Martinová opěvovala nebe, peklo, ráj. A my se teď minutu po 10:45 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy díváme do kalendáře. Jméno Kristýna nám ozdobilo dnešní datum 24. července. Původem je to jméno z řečtiny a jeho nositelka je krásná zvenčí i zevnitř. Tak tedy Týny Kristýny přejeme všechno nejlepší. Kdo nám slaví narozeniny? Herečka Klára Cibulková, taky herečka Zuzana Stivínová mladší, komik, herec, moderátor, taky spisovatel Lukáš Pavlásek, tenista Lukáš Rosol anebo herečka Anna Kadeřávková. Kdo další oslavuje a jaký události přineslo to dnešní datum v minulosti, ví Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V domě Dlaždiče, Řehoře Millera v Krajinské ulici, se neopatrností vojenského ranhojče vznítila mast a začala hořet střecha. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5-milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inském stylu za použití kvádrového zdiva, tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva. Spoje jsou dodnes přímo dokonalé. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A poslouchejte dál za 11 minut, 11. hodina. Další zprávy chystá je pro vás Lenka Vokata. Po 11. vás zavedeme do opraveného pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Jsou tam nově k vidění lunety od Mikuláše Alše z roku 1907. A podrobnosti se dozvíte. Stačí jen zůstat nám s námi a mít krásný páteční den.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zájem o novou zelenou úsporám je zatím výrazně nižší než loni. Pražský magistrát prověří bydlení úředníka Krejči, kterého v úterý zadržela policie. Má v nájmu městský byt, přitom ale bydlí ve vile. Čekáme převážně slunečné počasí beze srážek a s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
2: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
2: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
4: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
2: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Českého rozhlasu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát nyní prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí úřadu Vít Hofman.
5: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
0: Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 tisíc korun. Podle zjištění Českého rozhlasu v bytě žije Krejčův otec. Krejča na dotazy nereagoval. Jeho otec potvrdil, že úředník v bytě nebydlí. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. Divadelní restaurace v Rakovníku má nového nájemníka. Bude tam provozovna s asijskou kuchyní. Její majitel zaplatí městu za pronájem prostor 600 tisíc korun ročně. Společnost se jako jediná přihlásila do elektronické kauce, říká rakovnická mluvčí Kateřina Hradilová.
6: Jedná se o společnost, která v současné době v Rakovníku provozuje čínské rychlé občerstvení. Po skončení aukce proběhlo se zástupci společnosti jednání, při němž byly upřesněny podmínky budoucího provozu. Zájemce přislíbil zachování nabídky čepovaného rakovnického piva. Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Světový titul vybojoval na kajaku v americkém městě Oklahoma City. Mezi ženami zvítězila Jessica Foxová z Austrálie.
1: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 před Prahou zhruba na kilometru 7,5 se srazila 2 osobní auta. Projíždí se jen levým pruhem a kolona začíná před sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 9. kilometru. Zdržení čekejte zhruba 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Posloucháte Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: A stále vám přeji hezký páteční den.
1: Středočeské dopoledne.
7: A budu ráda, když vám můžeme dělat společnost i v této hodině příjemnou muzikou. Samozřejmě Smoky Kex, Iveta Bartošová a další zaspívají a taky zajímavými informacemi. Nezávadnost potravin v létě kontrolují hygienici, taky na farmářských trzích. Jaká pravidla mají stánkaři dodržovat, tak to se dozvíte, když zůstanete s námi. A taky se vypravíme do opraveného pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Tam jsou nově k vidění lunety od Mikuláše Alše z roku 1907. Podle těchto skic vznikly nástěnné malby v bývalém pražském pivovaru u Šenfloků a v depozitářích leželi 93 let. Proč? Řekneme za chvíli.

0: To byla Smoky na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. My vám teď prozradíme, že po 93 letech si můžete prohlédnout lunety Mikuláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety namalované v roce 1907 se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. Pak ale ležely v sejfech a depozitářích, a to až do letošního roku.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a to je svatý Václav, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík.
3: Když se podíváme blíž, tak je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický dobový papír, my bychom mu dneska řekli balící nebo balíčák, ale samozřejmě to klasický papír, na který se skicovalo, kreslilo.
3: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně hostince. Co to je za hostinec?
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
3: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru u Šenfloku.
3: Přejdeme tady k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty linie se propíchaly, byly 3 mm, 2 mm od sebe, a pak se přeložily na zeď, tak vlhkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přenesly vlastně na zeď a tam se otiskly ty kresby v místech té tečky, kde vlastně propouštěla tu kresbu na zeď, a tím pádem nemusel překreslovat, ale už to měl přenesené malíř přímo na zdi.
3: Přímo za námi je tubus, to je ten tubus, ve kterém léta byly.
2: Ty lunety nebyly nikdy vystavené, takže když jsme slíbili výstavu, že vystavíme, tak jsme pak trošku trnuli, v jakém budou stavu, až ten tubus otevřeme, nebo až všech 7 lunet byly smotáno dohromady.
3: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně z Kralupského muzea. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
4: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
3: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
4: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána. Poté 3 roky muzejníci přemýšleli, jak tyto velkoformátové lunety vystavit, a lunety nakonec byly uloženy v Kralupské spořitelně v sejfu.
3: A pak putovali do Velvar.
4: Poté, když bylo v 60. letech, když byl zrušen Kralupský okres a s ním i muzeum zde, tak byly převezeny do Velvar, kde vlastně byly doteď.
1: Výstava lunet v opraveném pivovaru potrvá do 29. srpna. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Nezávadnost potravin v létě kontrolují hygienici taky na farmářských trzích. Jaká pravidla mají stánkaři dodržovat? A to se dozvíte za chvíli od našeho reportéra. Jeden trh totiž navštívil a s podrobnostmi se už za chvíli přihlásí do našeho vysílání. Tak si na to počkejte a hezký den všem.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Žít jako kaskadér by chtěl Dalibor Janda na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Lidé můžou v létě navštívit farmářské trhy, nakoupí tam maso, zeleninu i další potraviny. Trhovci ale při prodeji těchto produktů musí dodržovat několik pravidel. Na to, jestli to dělají, dohlíží státní veterinární správa. Kontroloři jsou dnes na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech. A je tam s nimi i náš reportér Richard Webs. Richarde, dobrý den.
1: Hezký den, tady na náměstí Jiřího z Poděbrad je několik stánků, které jsou postavené vedle sebe na okraji náměstí. Pracovnice veterinární správy dnes kontrolovala dva prodejce masných a mléčných výrobků. Při kontrole měla na sobě jednorázový bílý plášť, gumové rukavice a síťku na vlasy a měřila například teplotu nabízených produktů nebo se dívala na potřebné dokumenty. Oba trhovci dodrželi všechna pravidla a kontroly, tak podle zástupců státní veterinární správy dnes dopadly dobře. Farmářské trhy se veterinární správa zaměřuje pravidelně. Například v loni takto udělala 380 kontrol. Z toho odhalila 191 závad. V roce 2024 pak farmářské trhy zkontrolovala více než 370krát.
0: Richarde, v čem prodejci potravin na farmářských trzích nejčastěji chybují?
1: Veterinární správa za první pololetí letošního roku udělala na farmářských trzích 165 kontrol a z toho zjistila 16% závad. Nejčastěji prodejci špatně označili potraviny, pak také třeba nedodržovali předepsané teploty nebo nedokázali doložit původ zboží. Za podobné prohřešky můžou kontroloři uložit pokutu. Letos to zatím celkem bylo asi 70 tisíc. Například v loni za celý rok vybrali necelý milion. V roce 2024 pak více než milion. V případě vážného porušení předpisů může veterinární správa dokonce prodejci zakázat další činnost. I to se v předchozích letech stalo. Dodám ještě, že v Praze je farmářských trhů nejvíce z celé České republiky a i proto tady kontroloři také objevují nejvíce závad.
0: Jak by tedy prodej potravin na farmářských trzích měl správně vypadat?
1: Aby se prodejci vyhnuli případné pokutě nebo aby například nezpůsobili svým zákazníkům nějaké zdravotní potíže, vydala dříve státní veterinární správa takzvané desatero. Jsou v něm všechna důležitá pravidla, která by farmáři na trzích měli dodržovat. Například nesmí prodávat prošlé potraviny, musí dodržovat pravidla osobní hygieny, nesmí prodávat maso z domácí porážky a v desateru jsou také konkrétně vypsány teploty, při jakých musí prodejci potraviny skladovat. Můžou také používat označení výrobků jako domácí nebo čerstvé, ale to nesmí být zavádějící.
0: Tak to byl reportér Richard Webs. Děkujeme za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Severní vítr je krutý, zpíval Jaroslav Uhlíř, ten nám ale nehrozí. Před námi je víkend, má být slunečný, příjemný, teploty, řekla bych už konečně letní. Hudbu na náměstí nebo řezbování můžete zažít. A kam za těmi zážitky a za poznáním vyrazit, tak to ví Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Masarykovo náměstí ve Slaném ožije dalším koncertem festivalu Hudba na náměstí. Od 20 hodin tu zahraje domácí folkroková kapela Deratizéři, která slibuje energický večer pod širým nebem. Letní

0: koncerty mají ve Slaném vstup zdarma. Stačí přijít a užít si hudbu v příjemné atmosféře historického místa. Od pátku do neděle ožije zámecký park v Petrovicích už 16. ročníkem petrovického řezbování. Přímo pod rukama zkušených řezbářů tu budou vznikat originální dřevěné plastiky a vy se tak můžete těšit na ukázky tradičního řemesla, setkání s tvůrci i příjemnou letní atmosféru. Program zabaví celou rodinu. Zámecký areál v Rožmitále pod Třemšínem přivítá na celý víkend 6. ročník multižánrového festivalu Repetefest. Čekají vás koncerty českých i zahraničních interpretů, divadelní představení, projekce krátkých filmů, výstavy současného umění, tvůrčí workshopy i komentované prohlídky zámku. Festival navíc propojuje současnou kulturu s podporou obnovy této historické památky, takže si odvezete nejen zážitky, ale přispějete i na dobrou věc. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: A my vám stále přejeme hezký páteční den. Za 12,5 minuty už tu budou zprávy, tedy ty polední, které pro vás chystá Lenka Vokata. A po 12. hodina příjemné muziky. K písničkám ráda přidám vaše vzkazy a vy je můžete posílat do naší SMS brány na číslo 90 011 04 ve tvaru STC, mezera pak váš text, anebo přes webový formulář. Najdete ho na internetové adrese střednichechy.rozhlas.cz.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kladně a Slaném na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

karton na burek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Autoservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česko přijde kvůli střetu zájmů Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. V pražských Hlubočepech stojí nová zvonice. Lidé si ji vybrali v participativním rozpočtu. Bude většinou polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Nová zvonice stojí poblíž ulice ke hřbitovu v pražských Hlubočepech. Její součástí je taky plastická mapa bývalých i současných usedlostí v této oblasti. Obyvatelé městské části si zvonici vybrali v participativním rozpočtu. Městská část za ně zaplatila téměř 2,5 milionu korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Nové dílo má odkazovat na historii této části metropole, kterou protíná unikátní železniční trať Praha-Smíchov-Hostivice, takzvaný pražský Semmering, a v minulosti se tu průmyslově vyráběl cement.
3: Dělníci dokončili rekonstrukci domova seniorů v Novém Strašecí na Rakovnicku. Od loňského června tam například vyměnili osvětlení, vymalovali nebo zateplili půdu. Budova má taky nová okna nebo fasádu. Středočeský kraj, který domov zřizuje, za práce zaplatil přes 31 milionů korun, říká středočeský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
5: Tyto opatření nám umožní úspory do budoucna za energie. Já jsem strašně rád, že ta akce proběhla úspěšně, trvala více než rok. Všechno probíhalo za provozu a bylo to velmi náročné.
3: Začíná 45. ročník Silmetrelí Příbram. Už dnes večer se na náměstí TG Masaryka představí vybrané závodní posádky při předstartovní show spojené s autogramiádou. Samotná soutěž začne zítra, kdy se na 8 rychlostních zkouškách představí více než 120 posádek, říká předseda Silmetrelí Příbram Petr Šefr.
6: První vozidlo sjede ze startovní rampy v 9 hodin ráno. Cíl a vyhlášení nejlepších posádek bude tamtéž v sobotu od 17 hodin. Sport.
3: 5 českých tenistek se dnes představí ve čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. Jako první nastoupí Marie Bousková proti Tereze Valentové. Po nich bude hrát Sára Bejlek proti Rakušance Tagerové a na závěr se Dominika Šálková utká s Barborou Krejčíkovou. Počasí. Bude většinou polojasno až oblačno, k večeru pak většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D8 před Prahou se zhruba na kilometru 7,5 srazila 2 osobní auta. Na místě jsou hasiči a projíždí se jen levým pruhem. Kolona začíná před sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 13. kilometru a zdrží vás kolem 25 minut. A pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Brzdí se před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru a popojíždí se až na Pražský okruh k Ořechu. Je to až na půl hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy a teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
7: A já vám přeji krásné poledne.
2: Písničky se vzkazem.
0: A nejen dobrou chuť k obědu, ale taky příjemný poslech muziky, kterou pro vás mám. No a zdá se, že dnes si budeme víc hrát, než předávat vaše vzkazy. Moc jich ještě nedorazilo, proto připomínám číslo do naší SMS brány 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo využijte náš webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Kamelostřihavka kapela BSP s písní Země vzdálená a já tu mám vzkaz od vás. Tento den před pár lety se narodila ta nejúžasnější osoba, pracovitá, krásná, která vždy pomůže, prostě ta nej. To je naše maminka Kateřina Mondeková. A z celého srdce jsme rádi, že zrovna my jsme tvé děti. Přejeme ti hlavně pevné zdraví a ať si ještě dlouho fit. To a ještě více ti přejí syn Karel s dcerou Vaneskou, syn Lukáš s Andrejkou a dcerou Vandičkou a dcera Anet s Járou a dcerou Kačenkou a taky přítel Jaroslav. Posíláme moc pusinek. A velkou gratulaci posílá i Český rozhlas Střední Čechy a zdraví přejeme vrchovatě. Hlavně.

0: Písničky se vzkazem.
1: Roxette dohráli dospívalé písničky a vaše vzkazy pokračují. 15 minut máme po 12. hodině. Píšete mi slunečný pátek a doufám, že i víkend. Přeji vám do studia a taky všem posluchačům. A dnes prosím píseň k svátku Kristýnkám a taky pro radost a potěšení Aničce, Jarmilkám, Janinám, napsala Veronika z Rakovníka. Tak Kristýnám, Týnám přejeme všechno nejlepší.

0: kavárna Pavla Vítka. Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky a vaše vzkazy k tomu, tak komu je zahrajeme. Prosíme o zahrání Karlovi do Prahy, Janě do Podmok, Jindře do Benešova, Pečinkovým do Rakovníka, taky Libuši a Vendy. A tento vzkaz napsali Květa a Roman z Vysoké. Všechny zdravím a přeji hezký páteční den.

0: Písničky se vzkazem.
1: Máme půl jedné, když se dívám na hodiny, tak samozřejmě máme stále ještě spoustu příjemné muziky a další váš vzkaz, Iveto, zahrajte pro radost Světlance, Hance s Jiřinkou, Marcele, Libušce, Svendy, Stáně s Alčou, Pečínkovým, Jadrným a Vápeníkovým, napsala Anička z Kutné Hory.

Boty toulaví, Nazul, Valdemar Matuška, my si dáme další písničku a váš vzkaz k tomu. Dobrý den, píšete mi, prosím o písničku pro naši šikovnou pětiletou Aničku Hájkovou, která má v neděli svátek. Hodně zdraví, hodných kamarádů a pěkných dnů u dědy a baby na prázdninách přeje teta z Karlštejna. My také moc gratulujeme Aničce a přejeme jí hodně slunečných a pohodových dnů.

0: Písničky se vzkazem.
1: No, co já vím a vy ne, je to, komu bude patřit další písnička a váš vzkaz. Dobrý den, Iveto, tak zní dnes vnučka Petra s mužem Pavlem slaví 6. výročí svatby. Přeji pokojný život ve štěstí a radosti, napsala prababička Jarka. My se rádi připojíme a přejeme do mnoha dalších společných, spokojených, šťastných a láskyplných let. Hlavně zdraví.

0: klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Miovským.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A minutu po 15:45 ještě jeden vzkaz přidám a píseň k tomu. Příjemný víkend přejeme Iveto vám a všem posluchačům. A dnešní písnička ať potěší Veroniku, Věrušky z Čachovic a Hradčan, Marcelku, Haničku s Jiřinkou z Prahy. Děvčata, ať vás provází samé krásné chvíle plné pohody. To přejí od srdíčka dvě Jarmily.

bych chtěla, abyste zůstali i nadále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Nabídneme zprávy úderem 13. a po 13. bolestivé šlachy na rukou a nohou s vámi proberou Patrik Rozehnal a paní doktorka Kateřina Cajthamlová v pořadu Vesele a zdravě. Tak se mějte vesele, hlavně se taky mějte zdravě a já se na vás zítra v poledne budu moc těšit.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu. Zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Železniční tunel z Prahy do Berouna se prodraží. Odpoledne bude většinou polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
3: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
4: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
3: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jim nakonec podle něj nezabýval.
5: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
3: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Dělníci upravují sady bratří Čapků na pražských Vinohradech. Práce za zhruba 46 milionů korun by měly skončit v září. Součástí projektu je mimo jiné vybudování takzvaných pobytových schodů nedaleko základní školy Klacká. V parku přibudou i nové herní prvky, osvětlení a zeleň, říká mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová.
6: V rámci revitalizace parku dojde také k úpravě samotného prostranství před místní základní školou. Přibydou zde lavičky a stojany na jízdní kola a chybět nebudou ani vodní prvky, které si tolik přáli sami školáci. Sport.
2: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnili finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a taky finalistky turnaje legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou polojasno až oblačno, k večeru pak většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D8 počítejte stále s komplikacemi a kolonami po dřívější nehodě nákladního auta s osobním na 7. kilometru směrem do Prahy. Vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh. Na silnici 16 u malého újezdu na Mělnicku je po nehodě dodávky s nákladním autem uzavřený pruh. A dodávka s kamionem se střetly taky na D1 na exitu 41 směrem na Ostravu. Na místo teď míří policie. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky. Řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
8: Dobrý den, dneska máme šlachy.
7: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
8: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
7: Ano. Pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, který ano. To mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový loket.
0: Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba
0: ze stolu? Od stolu.
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal. Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Pani doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná. No a
0: když ty
1: stejná.
0: Svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat anebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Co umíte? Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek posledního hýbáte a zbytek prstu
1: ano,
0: zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost
0: to
1: hodně
0: zkouší, zaklonit
1: ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachou?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, zranění nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. Čili tohle to jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé nádotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
7: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
8: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Při 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu, ale při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D vitaminu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D vitaminem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tom kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takovej dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domnívá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah doktor a jiný vztah
2: ano,
0: se s pojišťovnou.
2: Tak přesně
0: tam
2: tak,
0: se
2: takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl zažen blabala kvůli se automobilu, která spolujezdkyně narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal. Ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme,
2: ozvěna.
0: Budeme
2: muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano. No,
5: a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten ta kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělá, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže
0: může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle. Ano, bohužel.
5: Na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano, a nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono, protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v rádiu.
1: Povídejte.
2: Kubova, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8 až 9 měsíců, než to než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající jako ta příčina, jestli na něco šlapnete,
2: nikdo
1: nebo je horko?
2: Nic k tomu.
0: To musíte poznat vy, vysledovat
1: to. Vy musíte vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy, nohy, ruce.
1: Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen čtvrtého stupně, třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když stanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě tuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Pani doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukách?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou čtyři druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.

Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohu, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být leccos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává, a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D-vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice. Prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapie, jak jsme říkali. A důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
0: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících, ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
1: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví. Oprava tratě od zítřka omezí provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Smíchovem v Praze. Čekáme slunečno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o víc než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
4: Její výše se vrátila na původních 9,95 haléřů za litr, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
3: Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí, říká mluvčí správy železnice David Kabele.
5: To vždy v čase od 8 do 18 hodin. Výluku využijeme k napojení nově zrekonstruovaných částí nádraží Smíchov. Budeme například výškově upravovat a svařovat koleje. Omezení se dotkne především rychlíků ve směru na Plzeň a Klatovy a osobních vlaků linky S7 do Karlštejna a Berouna.
3: Kolínská radnice nabízí k pronájmu nový startovací byt na Zálabí. Podmínkou pro uchazeče je věk mezi 18 a 36 lety a trvalé bydliště v Kolíně. Zájemci se můžou městu hlásit do konce srpna, říká místostarosta Roman Schulz ze Změny pro Kolín.
6: Uchazeč o startovací byt musí být starší 18 let. Nesmí žadatel vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení, to je podmínka, a nesmí vlastnit byt, dům ani podíl v bytovém družstvu. Nesmí vůči městu dlužit a nesmí být v nějakém exekučním řízení.
3: Radnice připravuje další startovací byty pro mladé zájemce. Cena je u takových pronájmů vypočítaná na 100 korun za metr čtvereční.
2: Sport.
3: Cyklisty na Tour de France dnes čeká 19. etapa. Na horskou trať dlouhou bezmála 128 kilometrů závodníci právě vyrazili. Po včerejší 18. části závodu je dál ve vedení Slovinec Tadej Pogačar. Na druhého Belgičana Remka Evenpoola má náskok 4,5 minuty.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude většinou polojasné až oblačné, k večeru oblačnosti ubude, naměříme 22 až 25 stupňů. Zítra čekáme slunečno a oteplení, teploty vystoupají až ke 30 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy stále řeší nehodu za sjezdem na Mělník. Na 7,5. kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Kolona se táhne od 11. kilometru. Zdržíte se asi 20 minut. A na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici. Fronta hlavně kamionu se táhne až na Pražský okruh na 19. kilometr. Osobními auty je to na zhruba půl hodiny, pro kamiony je zdržení o něco delší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly zprávy a před námi je středočeské odpoledne. Slovo má Pavel Kučera.
7: Krásné páteční odpoledne všem.
0: Středočeské odpoledne.
7: Se zámeckým létem dnes zavítáme do Veltrus, dozvíme se, co plánují ve Staroknínském dvoře u Dobříše a pozveme vás na výlet vlakem po Bechynice. S písničkami, které nestárnou, dorazí Tomáš Klus, Petr Hrezek a Anna K.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Tady je středočeské odpoledne, víkend je před námi, možná jeden z typů na váš výlet vám dá právě teď náš zámecký průvodce František Kenský.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás barokní zámek Veltrusy, který leží na pravém břehu Vltavy přibližně 25 kilometrů severně od Prahy. Naposled ho spravoval rod Chodků. Více už nám řekne Jolana Nováková.
3: Tady na zámku Veltrusy se po povodních v roce 2002 začínalo od nuly. O 11 let později přišla voda znovu. Dnes jsou ale zámek i zámecký park z větší části opravené a kastelán Pavel Etzler rád návštěvníkům ukazuje, jak se to povedlo a jak pěkné to tady je. Přikivuje souhlasně pan kastelán, dobrý den.
4: Dobrý den, dobrý den. Ještě se teda nepovedlo úplně všechno a samozřejmě opravovali jsme nejenom škody po povodních, ale i to, co způsobil zub času. A to, že je to pěkné, za to nevím, jestli můžeme tolik my, jako spíš projektant, kterým byl italský architekt Giovanni Battista Aliprandi. Ten zpracoval projekt pro zakladatele zámku Václava Antonína Chodka. Zámek byl založen v roce 1704.
3: Jako lovecký zámeček?
4: No, byla to taková, řekli bychom, víkendová chata, takový lusthaus, a samozřejmě sloužil i jako zámeček lovecký.
3: Teď kolem nás právě procházejí návštěvníci, kteří už si možná prohlédli hlavní budovu a z ní vybíhají křídla.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Zámek je typickým představitelem barokního stavitelství s takzvanou centrální dispozicí, která potom s dalšími budovami, s konírnou a špejcharem, uzavírají takzvaný čestný dvůr, který je ze severu lemovaný plotem, kde jsou sochy mimo jiné i z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
3: Kolem zámku se taky rozkládá rozlehlý přírodně krajinářský park s řadou drobných romantických staveb a plastik. Dokonce se u vás po parku dá jezdit i na kole a všechno si prohlédnout.
4: Park je největším zámeckým parkem v republice. Celkem je tady různých cest, cestiček, pěšin a podobně přes 20 kilometrů a to se pěšky hned tak stihnout nedá.
3: No a my se teď půjdeme podívat dovnitř.
4: Pojďte za mnou, já to tady znám.
3: Ó, to je krása.
4: Teď jsme v hlavním sále, je to největší místnost na zámku a sál původně sloužil samozřejmě také pro různé koncerty, plesy a společenské chvíle.
3: Vstoupili jsme do staré ložnice a tady jsou nádherné textilní tapety.
4: No nejen, že jsou nádherné, ale jsou opravdu unikátní, protože patří k nejstarším v České republice.
3: V interiérech uvidíte výzdobu a zařízení odpovídající 18. a 19. století. Kde jsme teď?
4: Velmi významnou historii má tato místnost, je to salon Marie Terezie, která zámek Veltrusy navštívila a dokonce tady i přespala.
3: Bylo to v rámci velkého trhu tovarů Království českého,
4: kde se propagovalo zboží z nově vznikajících manufaktur. A v podstatě se jedná o nejstarší veletrh na světě.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Veltrusy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dokola.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Páteční středočeské odpoledne pokračuje na území Starého Knína na Dobřížsku, který je dnes už součástí Nového Knína, stojí renesanční tvrz obklopená dvorem se zámečkem a hospodářskými budovami. Ve dvoře sídlí mimo jiné fara, vedení města společně s řádem křížovníků s červenou hvězdou, ale pro areál hledají jiné využití.
1: S místním farářem Josefem Andrejčákem vstupujeme do zdejší fary, která sídlí v jedné z budov ve dvoře.
2: Vytvořilo se zde takové zázemí, velká místnost, kde se setkáváme s lidmi. Tady vlastně potom jsou dvě kanceláře. No, tady máme vlastně takové soukromí.
1: To je takový byt přímo?
2: Byt.
1: Ale to teda není jediná část, je to vlastně jen malá část toho všeho.
2: Dál se toto neobývá, je zde vlastně chodba.
1: Chodba a zhruba 6 místností fary slouží třeba jako depozitář a ložnice na občasné přenocování v létě. Další hospodářské budovy řád křižovníků s červenou hvězdou pronajímá.
2: Kde jsou truhláři, kde jsou vlastně obecní úřad, tady má uskladněné nějaké věci. Pak jsou tady nějaká auta také uskladněná.
1: Jaké jsou s tím teda plány?
2: Vytvořit příbytek pro pokojné stáří tady místních lidí.
1: Podle některých místních je to právě vyžití pro seniory, které Nový Knín postrádá. Třeba podle paní Jany.
3: Nejlepší by bylo, kdyby vlastně tam bylo takový komunitní centrum pro seniory. Prostě využití pro ně, kde se měli scházet, měli svůj program.
1: Fotku renesanční tvrzi, ze které se později stala sýpka, si v 80. letech pořídil i místní kronikář Josef Mácha.
4: První písemná zmínka potom o tvrzi až z roku 1504 a roku 1669 její koupili křižovníci.
1: Vy jste mohl pozorovat to, jak se to vlastně mění napříč časem. Vnímáte, že to třeba, že to má kvalitní využití dnes?
4: V 80. letech za mnou jezdili pracovnice z památníku národního písemnictví a opravdu se divili, že tak krásné objekty nebyly už využity pro jejich účely, jako depozitáře a podobně.
1: Je třeba něco, co vy byste tam rád viděl, co vy byste si přál, aby se s tím stalo?
4: Třeba startovací byty a hlavně ten dům pokojného stáří. Jsou to rozsáhlé budovy, jenom máme strach, aby nám to nespadlo.
1: Nezávislý starosta Nového Knína Radek Hrubý stav budov popisuje jako neutěšený. Město vlastní přímo budovu staré tvrzi.
5: Město velice rádo by třeba i tu budovu věnovala do toho společného projektu, aby to tady začalo žít, aby to tady nějak vypadalo. A tady, jak vidíte, je to takový, jaký je, a zasloužilo by si to, aby to získalo prostě to, co to mělo v minulosti, to znamená ten středobod toho Starého Knína.
1: V jaké fázi je tohle plánování? Předpokládám, že to teda je na začátku, ale k čemu jste zatím dospěli?
5: Hlavní idea, která to spojuje, je to, co říkal pan farář, to znamená bydlení pro seniory, kteří přibývají. Částečně to já chci zmínit, že v těch plánech nebo v těch úvahách se mluví i o bytech nebo bydlení pro naprosto zase mladé lidi.
1: Jak bude přeměna renesanční tvrze vypadat a kdo ji zaplatí, zatím není jasné. Z Nového Knína Laura Hájková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Region Express.
1: Středočeské odpoledne má pro vás tip na další letní výlet na cestu po Bechynice, železnici, která v jižních Čechách spojuje Tábor s Bechyní. Jedná se o vůbec první elektrifikovaný úsek na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Svést se tam můžete každou sobotu historickým vlakem Bobinka nebo elektrickým vozem Elinka. O tom všem natáčel Pavel Petr, který hned na úvod zamířil do kabiny strojvedoucího.
2: Josef Macášek, strojvedoucí, nás pozval do své kabiny. Tak můžete mi říct, jak se ovládá Elinka, jak se s ní jezdí?
3: No, jezdí se s tím velice jednoduše, sám vidíte, že tady na to jediný kontrolér řídící. Má to i elektrickou brzdu, že?
2: Jakou rychlostí může jet?
3: Maximálně 40.
2: Pojďme trošku představit tu trať, na které se nacházíme, z Tábora do Bechyně, tak jak dlouhý to je úsek a jaký nejtěžší třeba úsek tam je pro Elinku?
3: Tak je to 24 km dlouhý a nejtěžší je stoupání na vjezdu do Tábora a po přejetí mostu z Tábora směrem do Bechyně, kde je největší stoupání, těch 35 promile.
2: Cestující se určitě kochají, co strojvedoucí? Má šanci se kochat během té cesty?
3: Určitě na tomhle stroji se máte šanci i kochat, ano.
2: Místa v Elince byla vyprodána a cestující nadšení z toho, jaké se vlastně mohli svést.
4: Je to pěkný, no? Zážitek pěkný.
5: Nádhera, moc hezký.
6: Pro nás je to premiéra, úplně první. Zážitek moc velký.
2: A jaké vláčky vlastně na Bechynce, tedy na trati spojující Tábor s Bechyní, jezdí, čím se můžete svést?
7: Je možné celé léto, každou sobotu, v červenci a v srpnu, jezdit buď historickou bobinkou s historickými vozy ze 30. let na pravidelných vlacích, vždycky v 9, v 11, ve 13 a v 15 Tábora a pak zase zpátky, anebo i výjimečným unikátním vozem Křižík nebo taky Elinka, který jezdí dvakrát denně, také vždycky v sobotu a na ně je potřeba si koupit speciální lístek, protože je povinně místenkový, má jenom 40 míst a bývá často vyprodán.
2: Doplnil na závěr Jiří Ješeta z Tábora. Pavel Petr, Český rozhlas.
0: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: ODS odmítá jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Silničáři začali opravovat druhou polovinu Kbelské ulice v Praze. Omezení pro řidiče skončí za necelý měsíc. Čekáme slunečno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o prodeji akcí letiště vyvolává podezření.
5: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
4: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i nadále počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
6: Pořád pojedeme v režimu tunel. Je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí Kbelům.
4: Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let.
0: Sport.
4: Začíná 45. ročník Silmet Rally Příbram. Dnes večer se na náměstí TG Masaryka představí vybrané závodní posádky při předstartovní show spojené s autogramiádou. Samotná soutěž začne zítra, kdy se na 8 rychlostních zkouškách představí víc než 120 posádek, říká předseda Silmet Rally Příbram Petr Šefr.
7: První vozidlo sjede ze startovní rampy v 9 hodin ráno. Cíl a vyhlášení nejlepších posádek bude tamtéž v sobotu od 17 hodin.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude většinou polojasné až oblačné, k večeru oblačnosti ubude. Naměříme 22 až 25 stupňů. Zítra čekáme slunečno a oteplení. Teploty vystoupají až ke 30 stupňům.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem počítejte s kolonou na konci dálnice D8. Fronta se táhne od sjezdu na Zdiby dál přes Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. Postojíte také z druhé strany v Novopatské od sjezdu z okruhu. A na okruhu ve směru na D1 spozorněte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se najíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A pokračuje středočeské odpoledne, s vámi je stále Pavel Kučera.
8: Dobré a ještě lepší páteční odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
8: Počasí na finále července už za chvíli předpoví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Pozveme vás taky na poslední hřích pana Mikuláše do Kutnohorského Vlašského dvora. Martin Písařík se bude zabývat nejvyšší horou celé sluneční soustavy a na písničkách, které nestárnou, si dají záležet Krištof, Dalibor Janda a Helena Vondráčková.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: prací ve středních Čechách.
1: Meteoroložka České televize Alena Zárybnická s námi. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Pátek má hezčí počasí, než bylo předtím?
2: Než čtvrtek určitě, ano. Ano, hej, je slunečno, už se k nám dostává oblast vysokého tlaku vzduchu od západu a teploty se dnes na těch nejteplejších místech ve středních Čechách dostávají i lehce nad 25 stupňů, nejčastěji je to 20 až 24.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Jen minimum oblačnosti, jasno nebo skoro jasno během noci, 12 až 9 při utišení větru až k 7 stupňům Celsia, a tak bude vypadat noční počasí a přes den znovu maximálně polojasno, teploty už ale letní skoro tropické, vlastně 27 až 30 stupňů a vítr bude foukat od jihu do 4 metrů za sekundu.
1: Vydrží toto letní počasí i v neděli?
2: Vydrží letní počasí, ale přidají se přehánky a bouřky. V tom se zásadně bude lišit sobota od neděle a taky ráno na neděli bude mnohem teplejší, 16 až 13 v údolích až 10 stupňů Celsia, odpoledne 28 až 31. No a zatímco ráno a dopoledne bude ještě polojasno, přes den čekáme spíš oblačno, přechodně až zataženo a večer místy právě zmiňované přehánky, případně bouřky.
1: Příští týden nám už pomalu končí červenec, jak to bude vypadat do pátku?
2: Pondělí ještě s velkou oblačností, deštěm, přeháňkami, případně bouřkou a maximy mezi 21 a 24 stupni Celsia, ale pak to bude tlaková výše a znovu se jednak protrhá oblačnost nebo bude jen zmenšená, jasné polojasné nebe a teploty rychle poletí vzhůru. Zdá se, že do pátku příštího týdne budeme mít maxima i kolem 33 a den po dní to bude kousek po kousku stoupat, takže od úterý do pátku a vlastně i ten další víkend citelné oteplování.
1: Děkujeme i za ten výhled. Příjemný den.
2: Vám všem pěkné odpoledne.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Výťah opět nechodí, tak zdolat 13 poschodí, zostávám mi znovu po svojich. Na schodoch čo si šramotí a neon, kde tu nesvietí, ešte že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čo si vrta v paneloch.

že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: se do České odpoledne uvádí další z letních pozvánek. Po několika letech se na nádvoří Vlašského dvora v Kutné Hoře vrací historická veselohra Poslední hřích pana Mikuláše. Ochotnický spolek Tyl ji znovu nastudoval u příležitosti 400. výročí úmrtí místního rodáka, kronikáře a básníka Mikuláše Dačického z Heslova. Obnovená premiéra je na programu právě dnes večer v 8 a my jsme byli s mikrofonem na jedné z posledních zkoušek.
1: Tak, přátelé, postavíme scénu a začneme hlavní zkoušku.
2: Ta Fiala je režisérem představení Poslední hřích pana Mikuláše.
3: Je už tradicí, že ochotnický spolek právě na přelomu toho července, srpna hraje zde ve Vlašském dvoře nějaké představení.
2: Když se řekne Poslední hřích pana Mikuláše, co si divák má představit?
3: Mikuláš Dačický tam bude nějakým způsobem řešit, ale v dobrým slova smyslu, protože se zasadí svým hříchem o štěstí dvou mladých lidí.
2: Ota Fiala, kromě toho, že režíruje, taky hraje.
3: Já mám tu čest hrát pana Mikuláše.
1: Ale, to jsou k nám hosti. Velevážený pan burkmistr. Nedáte si s námi skleničku?
4: Já se vám divím, pane Mikuláši. Vy, člověk vzdělaný, světa znalý, erbem zdobený a ztrácíte čas v krčmě s takovou cháskou.
2: Michal Smrkovský se nám představil jako kdo před malou chvilkou?
5: Představil jsem se jako Jan Šultis, primas Kutnohorský.
2: Pro Michala Smrkovského to není určitě novinka hrát tady na nádvoří Vlašského dvora.
5: Já si myslím, že s ochotnickým spolkem tady hrajou klidně takových 10, 12, 13 let a je to úžasný v tom, že tady jsou nádherné prostory, že se vlastně hraje v reálných prostorách, v reálném nádvoří, takže to má strašné kouzlo.
6: Naprosto neschopný. A to si primas Kutnohorský. Když třískovy přijdou, co nevidět, a kde je naše Kateřina, no?
2: Veronika Lebedová je další z hereček, která se představí v téhleté obnovené premiéře tady na nádvoří Vlašského dvora.
7: Já hraju Johanu Šultisovou.
2: Proč by měl divák zrovna tady na to představení přijít?
7: Protože Mikuláš Dačický ze Slova slaví v letošním roce výročí a protože tahle divadelní hra připomene jeho osobu, která je velice důležitá pro naše město a myslím si, že diváci se pobaví, zasmějou a dozvědí se i něco o jeho životě.
2: Na nádvoří Vlašského dvora přišel také Mirek Štrobl, autor textu té divadelní hry.
8: Je to charakteristika Mikuláše Dačického, v podstatě člověka velice slušného, zajímavého, ale i takového bonvivána.
2: Co má ten děj společného s filmem Cech panen Kutnohorský?
8: Přiznám se, že byl inspirací. Ta atmosféra toho filmu je podobná i atmosféře tady.
2: Po páteční obnovené premiéře čeká historickou veselohru ještě několik dalších repríz. Jejich termíny i předprodej vstupenek najdou zájemci na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: kavárna Pavla Vítka.
1: Do našeho studia zavítá Kateřina Žbirková, která byla více než 30 let manželkou a také manažerkou Mekyho Žbirky. Vedle vzpomínání u kávy samozřejmě nebudou chybět ani legendární Mekyho písničky.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy, Martin Písařík nás dnes vezme mimo naši planetu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Váš celotýdenní průvodce středočeským odpolednem Pavel Kučera na vás tady počká opět po 17. hodině. Těším se na slyšenou. Za chvíli se budete bavit s humoriádou Patrikem Rozehnalem a Jitkou Němcovou, tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. Oprava tratě od zítřka omezí provoz vlaků mezi hlavním nádražím a Smíchovem v Praze. Bude slunečno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Česku kvůli tomu hrozí ztráta asi 80 milionů korun. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí, říká mluvčí správy železnice David Kabele.
2: To vždy v čase od 8 do 18 hodin. Výluku využijeme k napojení nově zrekonstruovaných částí nádraží Smíchov. Budeme například výškově upravovat a svařovat koleje. Omezení se dotkne především rychlíků ve směru na Plzeň a Klatovy a osobních vlaků linky S7 do Karlštejna a Berouna.
0: 7 originálních velkoformátových lunetových obrazů malíře Mikuláše Alše vystavuje Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Lidé si je můžou prohlédnout v opraveném pivovaru na Palackého náměstí. Rozměry děl přesahují 2 metry a do města se vrátili po 93 letech. Pokračuje Klára Váně z Kralupského muzea.
3: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloků kolem roku 1907. Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána a lunety nakonec byly uloženy v kralupské spořitelně v sejfu.
1: Sport.
0: 5 českých tenistek se představí v dnešním čtvrtfinálovém programu turnaje v Praze. Právě teď jsou na kurtu obhájkyně titulu Marie Bousková a Tereza Valentová. Jediná Sára Bejlek nebude mít za soupeřku Krajanku. Na turnaji zatím potkávala jen zahraniční soupeřky a odpoledne se utká s Rakušankou Tagerovou, kterou nedávno porazila v řeckých Aténách.
4: Ten los mi tady nadělal spíš cizinky. To je výhoda, že diváci jsou po většinu času na mý straně, takže to je samozřejmě jistá trošku výhoda. No. Tak já se na ten zápas těším, hrála jsem s ním minulý týden. Vím, že každý zápas může být jiný a já se budu snažit předvést co nejlepší výkon a uvidíme, na co to bude stačit.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou polojasné až oblačné, k večeru oblačnosti ubude, naměříme 22 až 25 stupňů. Zítra čekáme slunečno a teploty vystoupají až ke 30 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po D5 se z Plzně se zastavíte před sjezdem na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Celé je to zhruba na hodinu. A na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Dobrou náladou, tedy s nabídkou dobré nálady a také spoustou ukázek z archivu přicházíme dnes s Jitkou Němcovou. Patrik Rozehnali, zdraví i vás. Ahoj, Jitko.
3: Dobrý den, jak se máte?
2: Já dobře a doufám, že i ty. Jaké je léto pro tebe?
3: Léto je nahoru dolů, tak jako je to počasí. Včera bundě prošívaný venku a dneska bych se slíkla do naha, ale to už nemůžu, abych neurazila nějaký lidi cestou.
2: Takže busty anebo nuda pláž, jo? Podle počasí.
1: Humoriáda.

0: Memoriáda začíná první ukázkou, tu vybírá Jitka Němcová, bere si brýle.
1: Já si beru prosím brýle a mám tady tři bardy opravdu, tři.
0: Dohromady.
1: Dohromady tři.
0: Ano.
1: Jeden je horníček, druhý je lasice a třetí je satinský.
0: Já myslím, že budeš jmenovat povolání. Při začátím horníčky.
1: Že jo, ale to je nenahraditelný tyhle jména.
0: Dobře, tak pantomimu, kdy jsi hrál, dá se to snad i vysílat rozhlasově.
1: Pantomima. Se dá vysílat rozhlasově.
0: V jejich podání určitě.
1: Ano, já jsem. Ano.
2: Já dělám pauzy rád a často, aby si divák myslel, že myslím. Divák se vždycky na mě dívá a říká, jak vás ty věci tak rychle napadnou. A to je v těch pauzách všecko. Lidi mají rádi myšlení, to je cizí. A ta pauza, to je strašně, jak si důležitý, ta její dílka. Ta pauza musí být tak dlouhá, jo, aby si divák myslel, že přemýšlíte, a nesmí být tak dlouhá, aby začal přemýšlet divák.
3: Ano. Já proto obdivujeme mimou.
2: No.
3: Protože mým v jednej dlhej súvislej pauze, kterou odborníci nazývají pantomíma, zahrá celý dej.
2: Dej, přímo dej.
3: Činoherec tam by se už dávno nezdržal, vytrysklo by slovo, ale mým nie. Ten...
2: Ne. Ne, máš pravdu. A nikdy se z něj ta slova přímo derou. Ano. Má touhu nám to sdělit slovy. Nesmí. Nesmí, má to někdy napsat, nesmí promluvit. Někdy ten mým, aby mě jako ukázal, o co jde, tak... Mě vede přímo, ale beze slov. On třeba mi ukazuje, že teď já půjdu, tamhle toho tlustýho nakopnu a budu se na něj dívat, tak letí a bude legrace, jo. Takže i já pochopím, co on to vlastně hraje. To je veliký kůž, pantomima, veliký. Já miluji pantomimu, to je můj sen, to je můj veliký sen, pantomima.
3: No, tak si zahraj pantomimu, co ti v
2: kde,
3: tom
2: brání? Kde?
3: No tu.
2: Ale
3: tu nás za dverami splníme každý sen.
2: Ale
4: vy se pamatáte obidvaja na tu pantomimickou klasiku, nejklasickejšiu pantomimu, Tragifraška je to. Prelietavý motýl.
2: No!
3: To si zahráme.
2: To jsem viděl asi šestkrát, no. Vždycky s jiným motýlem.
3: No. To si zahráme, ty budeš motýl a my budeme ty květky.
2: A ty myslíš, že já bych tady mohl hrát titulní roli?
4: No, pravda, samozřejmě.
2: No dobře.
3: No pojďme na věc.
4: To je jediná pantomima, z které si pamatám text.
2: Jo. Já se pantomim jenom bojím to, když se v textu přeřeknu, tak to není tak zjel. Když se pantomimi přehmátnu, jo, to je blbý. Udělám jiný gesta, znamená to třeba večer najednou místo hladu. No hele, budete dělat dva kvítky, já tedy
4: kvítky?
2: Vytvořím motýla.
4: Ano, já bych si rád zahrál fialku.
2: Koho?
4: Fialku.
2: A, zosobněná skromnost, jo? Dobře, tak ty budeš dělat fialku.
4: Ano.
2: A ty...
3: Já budem Půpava.
2: Kdo to je? To neznám.
3: Doktor Půpava, po česky Pampeliška.
2: Pampeliška.
3: Ovšem inženýr, no.
2: Inženýr Pampeliška. No. To znám, jo. Takže tady no, fialka, skromná, ano, správně. Hezky dělá. Hezky dělá fialky.
4: To jsou tyčinky toto.
2: Ty, já vím.
4: Alebo pěstíky.
2: Nebo... Ne. Já jenom poznám, že to nejsou blizny. To je zajímavý, ten Julo i tak voní.
3: Vžil se, no.
2: Vžil se.
3: A já jsem ta Půpava. Ne, aby si do mě fúkol.
2: Ne. Už se odkvetle, jo?
3: No.
2: A jsme na louce, pán Filip, prosím vás, buďte tak laskav, vytvořte nám louku akusticky, jo? A my už mlčíme.

0: ale ty pece si možná tak máš prelietať z kveta na kvet. Najprv tam a potom uvidíme, no. Ne.
1: To je zase moje pojetí motýla, rozumíte? Já jsem vytvořil nový typ motýla, já jsem totiž ten motýl, který si vzal do hlavy. Že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a na tu, na, jak vy to říkáte,
2: stolička.
1: No, na židli si sed. Jiné pojetí.
3: To, to je právě to kouzlo u toho rozhlasu, jak si to člověk může i představit. Ví, co se děje a jenom si doplňuje to, jak by to hráli oni.
4: Je to prostě úžasný, protože se to představuje a zapojí tu fantazii do toho a to myšlení. Což někdy nerad, že jo, jak říkal
3: pan Horníček. Ano, paníček, ano. Neměli bychom nechat diváka, ale tak vždycky, my posluchače můžeme.
4: Ale mě to připomíná vždycky, to, když mluví o pantomímě a o tomhle tom projevu, ten němej film. Němej film byl prostě dlouho, než přišli na ten zvuk. A to vlastně byla trošku pantomíma, že jo. Pak tam byly titulky k tomu a muzika se tam hrála živá. Ale on měl jeden problém, pak už to, ty diváci, to bylo málo pro ně, proto vymysleli zvuk, protože tam nebyla psychologie. Bylo to vlastně jenom nějaké emoce a oni potřebovali už diváci tu, ten text, aby se mohla ukázat ta psychologie. Tak postav.
3: Dokázala bys točit němý film?
4: Jo, jo. Vždyť jsem dělala zabíjačku půlhodinovou, kde se neřeklo ani slovo. Je to strašně příjemný. Já s tím slovem...
3: Je to příjemný, anebo je to těžší úkol pro
4: režisera? Je to určitě těžší, protože musíš to vymyslet celý v obraze. Ale je to krásný, protože já jsem spíš obraz než ten text. Takže je to nádherný, že na to musíš přijít, aby to ten divák pochopil a hezky jim to odvyprávět a najednou zjistíš, že nepotřebuješ ani slovo, když to umíš.
3: Je pak snaží vybrat herce, když nemusí mluvit?
4: No, to není
3: máš
4: tak
3: větší výběr.
4: To není tak snažší, protože můžeš je předabovat, oni musí mít obrovský výraz, že jo, dramatický, ano. Protože v těch očích musí být všechno, co chtějí říct, že jo. Takže není to tak snadný. Není. Je to těžší možná dokonce.
3: Říká Jitka Němcová, náš dnešní host, vybrala trojici Miroslava Horníčka, Milana Lasicu a Julia Satinského. Proti můžeme nasadit ještě větší počet, zejména dám Helenu Ružičkovou, Stelu Zázvorkovou, paní Fialkovou a další ve frontě u samoobsluhy, scénka. A nebo dál vyprávění a tady ten humor právě Miroslava Horníčka, Milana Lasici a Julia Satinského. Ti mají Ačko, proti je varianta B, tedy v samoobsluze s Helenou Ružičkovou a spol. A vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volat můžete do studia právě teď, anebo napsat SMSku a poslat ji na číslo 90 011 04. Stačí heslo humor, mezera A nebo B.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
4: Ve svém oblíbeném rádiu rozhlase můžete přispět hlasem na konto buď tedy trojice Horníček, Lasica Satinský, nebo Helena Růžičková, Stella Zázvorková a další ve frontě do samoobsluhy. Kdo to je s námi? Ptáme se Sitkou Němcovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás, zdravím paní Němcovou, Patriku. A já bych si přála paní Růžičkovou v obchodě, protože já miluji obchod.
4: Dobře. Jo, dobře, tak
5: jo,
4: děkujeme.
5: Jo, prodávám vody, jak živa.
6: Jasně.
4: A co prodáváte?
5: Tak. Prodávám v potravinách.
4: Má, dobře, takže...
5: Už jsem v důchodu, chodím sem tam, ale jsem za to vděčná.
4: Jo, a chodíte víc nakupovat, anebo pomáhat i teda brigádně?
5: No, já když jdu do obchodu prodávat, tak zrovna nakoupím. Jinak do obchodu moc nechodím.
4: Dobře, ať se daří. Děkujeme moc za hlasování. Mějte
5: taky
4: se pěkně.
5: Nasledanou, ano.
4: 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, přes který můžete hlasovat. Kdo tam je?
7: Dobrý den, Mário, při telefoně. Já vás zdravím.
4: Také.
7: A vašeho hosta, paní Němcovu.
6: Dobrý den.
7: A chtěl bych som poprosit pokračovanie Troch pánov.
4: Dobře.
7: Bolo to perfektné.
4: Výborně, píšu jim bod.
7: Ďakujem.
4: My taky, mějte se krásně, ať se vám daří a přesuneme se za někým dalším. Kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
4: Dobře, tak jo, tak rozhodnu to, myslím si, že nazbírali jsme hodně hlasů, skoro tři čtvrtiny těch. Pro tu vítěznou stranu jsou pro Helenu Růžičkovou a spol. Samoobsluha, fronta přední, jsme tam.
9: Mají ještě chleba?
10: Mají, chleba mají dost.
9: Měla jsem v řeznici, ohřeju večer párky.
11: To jste šťastná ženská, že můžete dát tomu svýmu párky. Můj muž by je nejet.
9: On nedá párky.
11: Na fotbale to jo, ale k večeři musí mít polívku.
9: Dejte pokoj.
11: Jo.
10: Tak ten můj, ten nemusí mít teplou polívku. Ale teplej příkrm. Vždycky.
11: Ten můj musí mít teplej příkrm a ještě k tomu polívku.
12: Každý mužský je zmetek.
11: Cože?
9: Jak to?
10: Jak to, prosím vás?
12: Zmetek, prostě nedokonale dotvořený tovar. Ne, že by za to přímo mohli. Oni jsou to většinou chudáci, víte?
9: Mužský, chudáci.
10: Chudáci.
12: Byli vyrobený první dámo. Vzpomínáte si ještě, jak to dopadlo, když jste si prvně šila sukni? Zmetek. Nahoře volán, dole pasovka.
10: To tu dane. Já jsem měla volán nahoře i dole. No.
12: Vzpomínáte si, když jste prvně zadělávala knedlik?
11: Zmetek.
12: Ani mi nevzpomínejte.
10: No. Strašnej, co?
12: A Adam byl vyrobený první, proto se chudák nepoved. Jo, když člověk dělá něco podruhý, tak velmi dobře ví, čeho dal prvně málo nebo hodně.
11: To Eva, Eva ta už se povedla. Podívejte se, dámy, na sebe.
9: Tělesně jsou muži poněkud méně dokonalí, že?
10: Ano, ano, a není to jenom žebro, co jim schází.
9: Ale hlava, myslím mužská hlava, ta se přece jen někdy použít dá. No, pokud se týče samozřejmě rozhledu takové občanské orientace.
12: Prosím vás, už jste někdy viděla mužského, aby se vám zorientoval v situaci, když se vám dítě počůrá na návštěvě u předsedy místního národního výboru?
10: Ovšem jsou okamžiky, kdy je člověk potřebuje.
12: Okamžiky? Prosím vás, jaký okamžiky?
10: Například, když stěhujete kredenc.
12: Jenomže moclikrát, dámo, vy v životě stěhujete kredenc.
10: Já mám takový hobby.
9: A co technika? Dámy, stroje, vynálezy.
12: Ano, v tom jsou nepřekonatelní. Když vám vybuchne papíňák s držkama, nebo když vám pračka rozmetá prádlo po celých Vršovicích, tak je u toho zaručeně mužské.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Přidala by ses k takovéhle diskuzi ve frontě před samoobsluhou, Jitko?
3: Jo, určitě, no samozřejmě.
4: Jo.
3: No, to není vůbec žádný problém.
4: Byl vám rozmetek.
3: Ne, to bych neřekla. No. Ale on byl jako docela vychytralej, protože on vždycky říkal, já bych to rád udělal, ale ty jsi šikovnější, víš, ty to uděláš senzačně.
4: Jo.
3: Jsi šikovná a ty to hezky otevřeš, všechno opravíš a tak dál.
4: No, šla tak, si a udělala jsi.
3: Tak jsem to šla udělat, no teď já bych věděl, jak by to dopadlo.
4: Jak na to byl s technikou?
3: On by chtěl teď žít kvůli internetu, kvůli umělé inteligenci, to by se ho strašně líbilo, strašně, jo. On byl na to absolutní děs, on to miloval, tu techniku.
4: Fakt. Takže cokoliv nového bylo i v tom oboru, třeba zkoušel?
3: Zkoušel, tak, kdyby viděl, že místo těch 100 tisíců komparzů, který se topí v rybníku v Husitech, nebo kde to bylo, tak a může použít všechny počítače a všechny triky a tak dál. Teď já jsem ho vzala na Troju, tenkrát na film, a tam jeli těch plno lodí a on říká, 5 lodí doopravdy, ostatní jsou všechny trikový samozřejmě, protože to není žádný problém teď už. A byl naštvaný, že to tenkrát neměl, že tam musel být.
4: Já myslím, že to poznal, že jako je to tak nedokonalý, že ne, je to šálení.
3: Ono to funguje dokonale, jo, už to, jako je to v pořádku. Prostě máme techniku, taky používáme, ale musíme ji používat smysluplně, aby to bylo k tomu obsahu a nejenom forma, že?
4: Co bys doma teď chtěla mít? Nemyslím pracovně to, co používáš filmuješ, ale doma nějakou techniku, co ještě nebylo vymyšlené.
3: Já bych chtěla mít 2 roboty doma.
4: Dva?
3: Jeden, který jeden se bude povídat, druhý by uklízel. Pak bych chtěla pro Perku pejska ještě taky robotickýho.
4: Ty už jsou.
3: No ty už jsou, aby se s ním mohla hrát. Já bych chtěla, já bych chtěla všechno, co je. Aby mě zvedalo nohu, aby mě postavilo.
4: Jo.
3: Jo. Aby mě namasírovalo a ještě jiné věci.
4: To, když to tak poslouchám, tak by jednou místo tebe i do humoriády přišel robot.
3: Jasně.
4: A to by byla škoda, ale zase.
3: Ne, to je dobrý, já hru.
4: Vážení, čím pokračovat? Vybrali jste předtím změnu, tak zase nabídneme něco. Helena Růžičková je ve hře, její vyprávění o Huse. Jitko, co kdybychom dali proti Luďka Sobotu?
3: Já jsem proto.
4: Dobře, takže Bčko Luděk Sobota, Ačko Helena Růžičková. Vyberte si na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na číse 90 011 04. Budeme sčítat hlasy, je to teď zase na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Můžete hlasovat, můžete si vybírat. Helena Růžičková ve hře a taky Luděk Sobota. Tak komu dáte hlas? Ptáme se po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady David. Zdravím vás tam oba dva a dávám Ačko Helenu Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod a děkujeme moc za ten telefonát. Další, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Ano, odpoledne. Přeji vám posluchačka Stanislava.
4: Dobrý den.
3: A srdečně zdravím paní Jitku, kterou mám ráda, kterou se vážím a přála bych vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
4: Děkuju.
3: Pracovní. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
1: dobře.
3: Se hezky.
1: Taky, děkujeme. Děkujeme moc. Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím a paní Němcovou.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den a dala bych paní Růžičkovou.
1: Do éteru, dobře, to znamená bod pro ní od vás, zapisuju a děkuju, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás také a hlasoval bych pro paní Růžičkovou a teda můj dědeček hrál ve firmu Jan Hus a znal pana Vávru a říkal, že to byl skvělý člověk.
4: No to víte, že jo. Děkujeme.
1: Děkujeme za tuhle krátkou osobní vzpomínku a kdo teď přidá ještě svůj hlas. Povídejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku. Já jsem se už k vám jednou dovolala, je to Irena z Roudnice nad Labem, ale mám tady u sebe dceru a ta by taky hlasovala pro paní Růžičkovou a taky vás moc a moc oba pozdravuje.
4: To platí.
1: Jo, dobře, tak jo. Tak taky pozdravujte, ať se dobře poslouchá a musím říct, že Helena Růžičková to i tak prostě vyhrála. Její povídání o huse právě teď.
4: Nesmíš zvířátkům dát jméno. Jak dáš zvířátku jméno, je to pryč. Já měla přítelkyni. Čistotná, taková ta chorobně čistá. Víš, jak je takhle ten skleněný stůl, přinesla ti na tácku, na tom byl ještě ubrousek a když jsi to omylem položil vedle, víš, tak nic neřekla, vzala hadra, šla to utřít. Už to utírala po třetí, já jsem říkal, u tebe už nebudu pít nic. Tak tato čistotná dívka, v rámci toho, jak to bylo zvykem, že Slováci chodili cvičit k nám, že, na vojnu a naši zase chodili tam, tak se tady seznámila s chlapcem, ne zdaleka, ze Šariše. Padli si do voka, milovali se něco prostě fantastického. Ovšem Šariš, to je opravdu kousek, který jako od té Prahy, tak se dohodli, že teda nepojedou vlakem a že za maminkou, teda za paní tchýní, přijedou nějakým dopravním prostředkem. Tak se zmohli na Trabanta tak za rok a jeli. A jak to nebejvá zvykem, tak si tahle ta moje přítelkyně padla do náručí tchýní a milovali se opravdu tak, jak když přijela k mamince. No něco fantastického. Ovšem, paní tchýně dala na cestu husičku. Ovšem, ne právě zaříznutou, jako do toho baletu, ale živou. Zašitá v tom košíku, víš, aby to měli doma čerství a tak dále. No a ona předpokládala, protože viděla ten statek, že jo, kluk ze statku, že teda umí s tím něco dělat, takže to vzala, vjeli, přijeli. Říká, kdy tu husu zabiješ? A on říká, já? Zabít? No ani omylem. To vůbec nepřichází v úvahu. Teď já bych to vůbec... No, to ne...
8: Zabíjela maminka.
4: Vůbec nikdo, protože oni tady v té Praze byli jenom oni sami dva a ona říkala, já to taky nezabiju. No nakonec udělali pak kompromis, že jeden bude držet tý huse hlavu. Ona, že zabalí teda to kladívko do utěrky.
8: Aby to tak nebolelo.
4: Aby to tak nebolelo. A klepne. Tak ten držel, to samozřejmě to vzala s palcem, ten řval, ale husa... Že jo, hlava na stranu. No a já mu říkám, no dobře, no tak to aspoň vyvrhneš. Ne, v žádném případě. Tak ona to jako otrhala a teď on, znáš to, nejstrašnější věc na světě je sebelitování. Ať je to při dietě, ať je to při čemkoliv. A jak začneš říkat, a co já vlastně z toho života mám, tak to jsem taky zabila. No prostě, jak to doškubávala, mi říká, a dost. Já jsem jí voškubala a zítra on jí vyvrhne, anebo jí tady nemáme. A takhle, jak byla připravená, tak jí šoupla do lednice. No a ráno vstala, přišla k té lednici, odevře jí a tam stála absolutně otrhaná husa, ale živá. A ona se tak podívá, říká, Mařenko, co se ti stalo? Jo, ona ji otrhá, a co se jí stalo, jo? Chápeš ta logika, jak už začíná pracovat úplně jinak? A ta husa dělá tláp, tláp, tláp. A hned jako první se vysrala teda v té kuchyni, že jo? Protože změna teploty, to na každého působí. V ten moment, jak se dalo Mařenka, tak Mařenka nejenom, že po ní utírala, zametala a tak dále, samozřejmě se nesežrala. A co myslíš, že šla udělat jako první věc? Říká, Mařenko, teď tobě musí být zima. Šla pro vlnu a upletla jí rolák. Ten rolák, ta ubohá husa, měla prakticky rok, než zase se opeřila a tak dále, že pak z toho měla jenom šálečku, takhle chodila jako s mašličkou už místo toho. No a za rok jeli k mamince, dali husu do košíku a odvezli ji zpátky, protože Mařenka se nedá sežrat, no to chápeš. Jak se dá jméno, já to znám.
1: Humoriáda. Máš podobnou zkušenost, Jitko?
9: Ne, podobnou zkušenost nemám, ale kamarádi hlídali kočičku měsíc, prostě mý vzdálenější kamarádce, která jela na měsíc do Ameriky, a takže oni u ní bydleli, starali se o kočičku, a když se měla vracet teda, tak se stalo to, že ta kočička zemřela. Trošku se moc nestarali zřejmě, anebo tam něco zanedbali, a teď to byl problém, protože ona se na ní furt ptala, těšila, oni si to báli říct, aby nekleplo, že ho stará paní. A takže udržovali kočičku v mrazáku, nebyli v lednici, a pak, když už byla na letišti, tak ji vyndali, nebo den předtím, a dali ji do mikrovlnky ohřát, a paní se vrátila a kočička byla v pelíšku, teploučka, a ona přišla, říkala, ona hajá, no to je hezký spinka, no jo, teploučka, hezká, no a říkala, ale ona, ne. Tak říkali, no ale to asi ona už hodně se jí stejskalo, takže zřejmě jí vypovědělo srdíčko, jak jste vstoupila do dveří, tak hold, bohužel asi už nežije, no, tak takhle.
1: Takovouhle habaďuru. Není to návod, ale je to životní příběh.
9: Je to životní
1: příběh. Tohle prostě se může odehrát, no, ale rozhodně si ani z jednoho nebudeme brát příklad.
9: Já nejsem schopná zabít ani mouchu.
1: To ano, no.
9: To je prostě můj konec, já prostě všecko vynáším ven, jak to potkám, tak hned to nesu, pavoučka, to už vůbec ne, ale
1: ty všecko. Ty se nabíháš teda.
9: Nabíhám trošku, jo. Já vím, že se nabíhám, ale já tu prostě čím jsem starší, tím jsem na to, s tím mám problém. No.
1: Citlivější. Jitka Němcová, náš dnešní host, vy se pomohli vybírat po druhé Helenu Růžičkovou, co vybereme dál, řekneme za malou chvíli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ukázka číslo 4, Klapka poprvé, humoriáda Jitka Němcová.
2: Tak si dáme něco současného, živýho, a dáme si Zdenka Izera.
1: Výměnu tchýně.
2: Výměnu tchýně, to bude dobrý.
3: V tom bordelu něco najít taky. Stará bába by se tady... Tady je kudlička. Chuj. Ona sem dá víno, který je starší jak já. To je šílený. Já to vůbec neměla brát, tuhle tu soutěž. O 20 tisíc. Za půl hodiny to sice skončí. Naši mladí nebo oni mladí vyhrajou 20 tisíc. Výměna tchýně, že já to brala, husa. Bylo furt maminko sem, maminko tam. Pár dnů to vydržíte a přijdeme si na pěkný peníze. Jo, tuhle. Se na to podívejte, tady už 10 minut nikdo nebyl v kuchyni. Plotna je úplně studená, já mám hlad, že bych sežrala ten talíř nebo něco. Nohy mě bolejí, je mi z toho zle. U nás doma můj kluk se oženil, teda jak se oženil, to teda, já jsem s tím nikdy nesouhlasila. Já když jsem se to dozvěděla, mu dala pěstí normálně. Ale u nás doma mi pije krev jenom snacha, zatímco tady, tady mi pijou krev úplně všichni. Jsem to neměla brát. No, bacha, někdo jde, pak si to povíme. Kde seš, prosím tě?
4: No, byla jsem nakoupit přece, jak jste chtěla.
3: No, to jsem chtěla.
4: Byla jsem
3: chtěla.
4: Pro chleba.
3: Já. Jaký jsi koupila?
4: No, ten ze supermarketu.
3: Ze supermarketu. Ona koupí chleba ze supermarketu. Já jsem říkala, chleba vem od Bubenička. Mám ho tam každý čtvrtek objednaný u Bubenička.
4: No, ale já myslím, že tenhle je taky krásný, měkký.
3: No, je nádherný, no tak pak půjdeš Bubeničkovi ještě. No teďko tam nechoď, prosím tebe, já mám hlad, že bych sežrala tu tašku tadyhle. Ježišmarja, opravdu, co? No, ještě si stěžuj.
4: No, moje tchyně, to je taky něco, fakt. Ale tohle z toho...
3: Prosím tě, nebouchej do té kuchyně, nebouchej do té kuchyně. Ta kuchyň není tvoje, ta kuchyň je psaná na tvýho dědu.
4: No, promiňte, ale já myslím, že vám nic není do toho, na koho je napsaná tahle kuchyň a vůbec celý tenhle byt.
3: No... Myslíš, že mi do toho nic není? Dobře, tak já končím soutěž před limitem.
4: Počkejte, já jsem to tak nemyslela.
3: Zpátečka, jo? To je zajímavý. Podívej se, já už toho mám plný zuby. Tvoje máti si hoví u nás doma, rozumíš? Mladí ji tam obletujou, poněvadž tam jsem to zavedla tak, jak to má být. A já tady trpím v tomhletom bordelu. Jediný, co mě tady u vás drží, je ten váš dědek, poněvadž ten můj už je mrtvej na spodek.
4: Počkejte, počkejte. Aspoň dědovi dejte jako trochu klidu, protože on už takhle je trochu chabrus na srdíčko, takže...
3: To by si se divila, co dědek ještě vydrží.
4: Jak to myslíte?
3: Jak to myslím? Od prvního večera si na mě dělal nárok.
4: Ježiš, no to se vám omlouvám.
3: No to se nemusíš omlouvat za to, že je dědek pozornej, to je v pořádku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zdeněk Izer a Radka Fischerová, Sketchbar z roku 2010, a tedy z televize Prima, ukázka.

0: mami.
1: Jo.
0: On byl extra cynická sirota.
1: Fakt?
0: Jo, jo, jo. A on byl výborný. Já, jako jestliže já jsem s ním vydržela 40 let s tím Vávrou, tak to bylo proto, že s ním byla strašná sranda. On byl fakt dobrý na venek, to se všichni klanili. On byl, maska měl, ale doma to rozbalil dokonale úplně. Jo. Bylo skvělý.
1: Jitka Němcová je náš host a vybrala Zdeňka Izera. Vyberete ho podruhé, dokončíme scénku Výměna tchyně, nebo si dáme pár židovských anekdot v podání mistra těchto anekdot Tomáše Töpfera. Nabízím já proti B. Ačko Zdeněk Izer, Bčko Tomáš Töpfer, poslední dnešní souboj na telefonu 731 800 900. Máme tu i SMS-kové číslo 90 011 04. Tak pište humor mezera A nebo B. No a těšíme se na vaše rozhodnutí. Vyberte si poslední dnešní ukázku v pořadu nazvaném
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Volejte a hlasujte. Dobrý den, humor je
2: ladě. Dobrý den, tady Vojta z Plzně a já bych se chtěl i zera.
1: Píšeme mu bod a děkujeme, ať se daří. Kdo další?
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Moc vás zdravím oba dva a hlasuju pro Bčko.
1: Dobrá.
3: Hezký den.
4: Hezký den.
1: Židovské anekdoty, ano, jenom připomínám tedy, buď Zdeněk Izer, Výměna tchyně, nebo Tomáš Tepr a židovské anekdoty. Pro co hlasujete právě teď, tedy se ptáme. Dobrý den.
2: Tady Roma Myslivec Vysoký, Patriku, zdravím paní a dávám Ačku a dávám 3 hlasy Patriku a zdravím tě.
1: Děkujeme za pozdravy. Další hlas od někoho po telefonu.
5: Dobrý den, tady Vlastimil z Vysočiny. Zdravím vás, pane Patriku, a zdravím paní Jitku.
4: Dobrý den.
5: Chtěl bych Bčko, protože mám rád židovské vtipy.
1: Ano.
5: A paní Jitku, vám chci poděkovat za váš seriál Uctivá poklona, pane Ko.
4: Já vám
5: to
4: děkuju.
5: Je taková nádhera. Já si to pouštím hodně před spaním nebo večer,
4: jo.
5: Když mám aj špatnou náladu. To je taková nádhera. To by zasloužil Oscara. Aj.
4: Já vám děkuju.
1: No. Ale ono to získalo cenu na nějakém
5: televizi. Vaše filmy nebo vaše věci jsou krásné, ale uctivě, tam tady tenhle seriál miluju prostě.
4: To je dobře.
1: Dobře, děkujeme moc. Jaký to byl festival televizní tvorby, na kterém dostal tenhle ten kousek?
4: Montré,
1: ano, dobře. Tak kdo další ještě můžete, máte čas. Dobrý den, vítejte u nás.
6: Dobré dopoledne, dáma opadne. Je vás Petr Zeloty. Přeji vám hezký víkend.
4: Děkujeme.
6: A přeji bych pokračování s panem Izerem.
1: Dobrá, děkujeme. A další telefon.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Němcová.
4: Dobrý den.

0: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas taky Zdenkovi Izerovi.
1: Dobrá, tak myslím, že to prostě dokončíme. Výměna tchýně po druhé.
2: Přece jenom až přijde Jiří domů, tak mu řeknu, aby si s ním tak nějak chlapácky promluvil.
3: To nemusíš, my už jsme si s dědou všechno řekli. Do detailů.
2: Co všechno?
3: Co je tobě do toho? Kde máš toho tvýho lempla?
2: No, v práci je přece.
3: Je tak, on je furt v práci, ale peníze nenosí žádný. To je zajímavý. Já bych mu takhle pěkně zkrátila řetěz, aby fungovala jinak. Až přitáhne domů, tak pořekně, ať aspoň vymění žárovku v koupelně. Chtěla jsem se na to finále aspoň oholit.
2: Já to vyměním sama.
3: No, prosím tě, ty nic neměň radši, to mi pojď ostříhat nechty na nohách. Už tady po těch parketách cvakám jako Rottweiler.
2: No tak tohle snad dělat nemusím.
3: No to samozřejmě nemusíš, já to ukončím a je to. Končíme soutěž, televize, končíme.
2: Ne, tak hlavně žádný stres, já jdu pro ty nůžky.
3: A prosím tě, teď nehledej nůžky, udělej mi aspoň kafíčko. Počkej, já to vemu. To je divný, že už to nezvoní, veď? Ano. Jo, jste tam ještě, jo? Ne, já jsem to. No, to jsem já. No, já to vyřídím. Dobrý. Tak jo, nashledanou. Tak, děvče, mám pro tebe 3 zprávy. Všechny vynikající. Prosím tě, vyhráli jste 20 000 v té soutěži.
2: Cože?
3: No jo.
2: No to je skvělý. Zdeníčko, maminko.
3: Ale já nejsem, to je maminka, tak na mě nemakej, jo.
2: Promiňte, hele, to je z té radosti, jako kde dneska najdete 20 000.
3: Na jo. Další dobrá zpráva. Váš dědeček se bude rozvádět a ženit. Na jo.
2: Tomu nerozumím. A jaká je vlastně ta třetí zpráva?
3: Ta třetí, že já se budu rozvádět a vdávat zase. My jsme se s dědou domluvili, že to jako dáme dohromady.
2: Cože?
3: No jo.
2: A vy myslíte, že vám to bude jako klapat? Tady s náma?
3: No to jsem přesvědčená, že nebude teda. Ale já jsem se už trošku porozhlídla, informovala, byt je stejně psaný na dědu, takže vy si zbalíte 20 000 a... Můžete se odstěhovat. Čím dřív, tím líp.
2: My?
4: No.
2: Stěhovat?
3: Ano.
2: A kam? Přece nemůžeme jít k těm vašim mladým.
3: No tam těžko. Páče jich kvartýry psaný na mě zase.
2: No. Tak to vám, milá televize, teda moc děkuju. To byla fakt výhra.
3: Ano. A vidíte, milá televize, konec dobrý, všechno dobré. No tak mladí vyhráli 20 000, ne? Já jsem poznala prýmovýho dětka, příští týden se vdávám a za 14 dní jsem ho přihlásila do soutěže Smrť v přímém přenosu.
1: Humoriáda. Jitko, kolikrát jsi v životě stěhovala ty?
5: Nemoc, já to nemám ráda. To je horší než vyhořit, že jo?
1: Ano.
5: Takže myslím, že jednou, dvakrát, třikrát, třikrát.
1: A dost.
5: Jo.
1: Stačí. Dobrá.
5: To je pravda.
1: Moc děkuju.
5: Já taky děkuju. Mějte se všichni krásně.
1: Taky.
5: Objímejte se.
1: Jo.
5: Milujte se.
1: Ano.
5: A
1: nechoďte nazí jako Jitka.
5: A čtěte Máchu.
1: Jo.
5: Třeba.
1: Kdy jsi četla naposled?
5: Já nedávno. Já se čtu pořád. On je nádherný.
1: Jo.
5: Takhle, když ležíš, koukáš na řeku, Sázavu a čteš se na hlas Máchu, tak je to krásný.
1: Mm-hmm.
5: Jo.
1: Dobře, tak dnes úplně vidím, co děláš, až se vrátíš. A teda,
5: jasně, ne, teď jedu pro Péru.
1: Ano.
5: Já jsem, musím se přiznat, já jsem jí udělala 3 velký řízky z Krkovice.
1: Teda ten pes se má.
5: Jo.
1: To je lepší než u Verichu.
5: Ano.
1: Závidíme, ano, všichni teď, ano, mlaskají a vlastně si vzpomínají, co budou mít oni k večeři. Hlavně poslouchejte dál Český rozhlas, mějte se krásně, nezapomeňte, že o víkendu Hvězdné návraty s dámami po vysílání po 16. hodině, no a oslavíme taky 80. už dopředu Saskie Burešové v neděli právě v tomto pořadu. Tak jo, ať se daří, mějte se pěkně a poslední písnička. Jitko, ahoj.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Riziko nákazy salmonelou v létě roste. Domov seniorů v Novém Strašecí na Rakovnicku má nová okna a fasádu. Zítra čekáme slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí onemocnělo téměř 2,5 tisíce pacientů. Oproti stejnému období loni to je asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny by proto lidé měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
3: Dělníci dokončili rekonstrukci domova seniorů v Novém Strašecí na Rakovnicku. Budova má nová okna nebo fasádu. Středočeský kraj, který domov zřizuje, za práce zaplatil přes 31 milionů korun, říká středočeský radní pro sociální oblast Martin Hrabánek z ODS.
5: Tyto opatření nám umožní úspory do budoucna za energie. Já jsem strašně rád, že ta akce proběhla úspěšně, trvala více než rok. Všechno probíhalo za provozu a bylo to velmi náročné.
3: Ochotnický spolek Tyl z Kutné Hory dnes uvede na nádvoří Vlašského dvora obnovenou premiéru historické veselohry Poslední hřích pana Mikuláše. Připomene tak 400 let od úmrtí kutnohorského kronikáře a básníka Mikuláše Dačického z Heslova. Začátek představení je ve 20 hodin, pokračuje autor scénáře Miroslav Štrobl.
6: Má to neskutečného genialocí. A historie, to je zakletá těch x set let zpátky. Když si představíme, že byly doby, kdy tady pracovalo x mincířů, pregéřů, celá ta profese, která vlastně vytvářela slávu Kutnýr, odsud vycházely nejcennější mince středověku, takže ten Vlašský dvůr má obrovský náboj. Sport.
3: Tenistka Marie Bousková prohrála ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze s Terezou Valentovou 1-2 na sety a přišla o šanci na obhajobu titulu. Teď o účast v semifinále hraje Sára Bejlek, její soupeřkou je Rakušanka Lili Tagerová.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme slunečno a velmi teplo. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na D5 z Plzně ve směru do Prahy se zastavíte u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Na 19. kilometr zdržení je asi 40 minut. A na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Plná je také ulice k Barandovu od Kauflandu. Tolik informace z dopravy. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly zprávy a před námi je Den v kraji s Pavlem Kučerou.
7: Pohodové páteční odpoledne.
2: Den v kraji.
7: Dnes nás budou zajímat kontroly farmářských trhů, petice za krmení toulavých koček, slavné lunety v pivovaru a loutková zahrada. Potěší vás další písničky, které nestárnou Hany Zagorové, Vladimíra Mišíka a skupiny Buty.
2: Český rozhlas střední Čechy. Den v kraji.

0: Tak tolik Vrána a Buty a teď Tamara Kocourková a Události pátku 24. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Lidé v létě častěji nakupují na farmářských trzích. Trhovci u prodeje potravin musí dodržovat řadu pravidel, kontroluje to státní veterinární správa. Na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech u toho byl náš reportér. Podrobnosti přidáme za chvíli. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tot na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny a má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části k Belské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Začal Mezinárodní ukulele festival. Zahajovací program hostí čajovna na Pražské Letné. Hlavní část akce se o víkendu přesune do areálu pivovaru v Úněticích u Prahy. Součástí festivalu budou také workshopy pro začátečníky i zkušené hráče. A startuje 45. ročník Silmet Rally Příbram. Dnes večer se na náměstí TG Masaryka představí vybrané závodní posádky při show spojené s autogramiádou. Samotná soutěž začne zítra, kdy na 8 rychlostních zkoušek vyjede přes 120 posádek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Lidé si na farmářských trzích v Česku můžou koupit například maso, jogurty, sýry, pečivo nebo ovoce a zeleninu. Všechny tyto potraviny musí trhovci skladovat při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ. Na dodržování pravidel dohlížejí inspektoři státní veterinární správy. Kontrolovali taky trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad na Pražských Vinohradech a byl u toho i náš reportér Richard Webs.
1: Městská veterinární správa, jdeme k vám na kontrolu. Dodací listy k tomu budete mít. Už tam doměřil teploměr 7,7, což pro mléčné výrobky do 8 stupňů je v pořádku.
2: Pracovníci veterinární správy kontrolovali například stánek, kde prodává paní Andrea.
3: My to hlídáme, máme kontroly dost často, takže víme už, jak to má být všechno označený a tak, takže dobrý.
2: Kontrolu tady v provozovnách, které prodávají masné a mléčné výrobky, prováděla Kateřina Hublová. Vy jste na sobě měla bílý plášť, měla jste takovou tu síťku na vlasy.
1: Kontrolovala jsem jednak značení výrobků, jejich ochranu proti kontaminaci, to znamená, jestli jsou balené, vesměs třeba byly balené, ale u těch nebalených, jakým způsobem jsou skladované, takže tady v obou případech byly chladicí vitríny, tudíž úplně nejlepší možná ochrana těch produktů. Dále jsem měřila teploty, jestli teploty i v těch vitrínách vyhovují těm daným komoditám, což vyhovovalo. Dále, jestli mají dodací listy.
2: Tato inspekce dopadla podle Hublové dobře, není tomu tak ale vždy, potvrzuje ředitelka městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.
4: Na farmářských trzích vždy objevujeme lehce vyšší procento nebo někdy významněji vyšší procento oproti kontrolám, které provádíme mimo.
2: Čím si vysvětlujete to, že u těch farmářských trhů je to procento závad vyšší? Je to právě tím, že to je venku a jsou tam ty vlivy z okolí?
4: Myslím, že jo, že to je asi nejvýznamnější faktor.
2: A dodává, v čem prodejci nejčastěji chybují?
4: Nedodržení teplotního řetězce, tedy potraviny nejsou uchovávány v takovém chladu, jaký vyžadují a jaký deklaruje výrobce. A ta potravina by měla vydržet po určitou dobu v těch daných podmínkách. Dále je to ochrana před kontaminací. Co si pod tím představit, tak je to zejména ochrana před slunečním zářením, před škůdci, jako jsou mouchy na farmářském trhu, nebo třeba nějakými zdroji znečištění, jako jsou holuby, když je tady vidíme, nebo ze spoda třeba psy. U značení vídáme také významnější procento závad, jelikož někdy se stává, že prodejci buď zapomenou, nebo neuvedou, ať už datum použitelnosti, nebo původ, nebo chybí další sledovatelnost, třeba nejsou k dispozici dodací listy.
2: Za prohřeš vybrali kontroloři za první pololetí letošního roku podle ústředního ředitele státní veterinární správy Zbyňka Semeráda zhruba 70 tisíc korun.
5: Jsme uložili největší sankci zatím 15 tisíc korun tady v Praze, protože nebyl nahlášený ten prodejci, nesplňoval ty podmínky prodeje. Nižší pokuta 11 tisíc byla ve Středočeském kraji na Kladně. On nedodržel hygienické požadavky, protože měl rukavice, ale bral jak nebalené výrobky, tak i peníze.
2: Letos zatím inspektoři zkontrolovali na farmářských trzích v Česku 165 prodejců. Pochybení našli u 16% z nich. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vaším pátečním společníkem je Český rozhlas Střední Čechy. Teď téma kočky. Lidé nesouhlasí se zákazem krmení toulavých koček v areálu pražské porodnice u Apolináře na Novém Městě. Petici za zachování krmných stanic a kastračního programu podepsalo víc než 5 000 lidí. Všeobecná fakultní nemocnice v červnu zakázala spolku Tlapro o volně žijící kočky pečovat.
1: V areálu porodnice u Apolináře už nejsou žádné misky na krmení ani boudy, kde se mohly volně žijící zvířata schovávat před počasím. Podle odhadů tady v areálu zařízení jsou desítky toulavých koček, které dobrovolníci a místní dřív krmili, říká pan Lukáš, který žije nedaleko.
2: Je to škoda, že už je tam nesmí krmit. Já je tady docela často potkávám, mám kočky rád, takže mi to vůbec nevadí.
1: Spolek Tlapro se tam o toulavé kočky staral od roku 2022 s povolením tehdejšího vedení nemocnice. Tou dobou spolek prováděl podle jeho mluvčí Pavly Zavřelové i odchyt a kastrace zvířat.
3: Nemocnice pak vyhlásila zákaz krmení bez předchozího upozornění a jakéhokoliv návrhu řešení. Na konci loňského roku jsme pak s nemocnicí dospěli k příslibu dohody o spolupráci. Po letošní změně vedení ale opět změnila nemocnice postoj a bez vysvětlení této změny zvolila znovu radikální a nefunkční přístup.
1: Zákaz krmení podle spolku zhorší situaci i zdravotní stav koček, doplňuje Zavřelová.
3: Při zákazu krmení současně nelze efektivně provádět monitoring. V rámci monitoringu na kočičích stanicích je sledován i zdravotní stav zvířat a kočky jsou při kastraci ošetřovány proti vnitřním a vnějším parazitům.
1: Všeobecná fakultní nemocnice tvrdí, že toulavá zvířata můžou ohrožovat pacienty v areálu porodnice u Apolináře, říká mluvčí zařízení Marie Heřmánková.
4: Není možné v takovém prostoru cíleně podporovat pobyt volně žijících zvířat prostřednictvím krmných míst nebo přístřešků. My samozřejmě neodmítáme řešení celé situace, včetně odchytu, kastrací a navazující péče. Musí ale probíhat mimo areál zdravotnického zařízení, kde není opravdu slučitelné s hygienickým režimem.
1: Nemocnice požádala o řešení situace také magistrát hlavního města a vedení druhé městské části. Jak bude spolupráce vypadat, zatím není jasné. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Náš den v kraji pokračuje v Kralupech. Po 93 letech si můžete prohlédnout lunety Mikoláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety pomalované a namalované v roce 1907 se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. Poté ale ležely v sejfech a depozitářích. A to až do letošního roku.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a to je svatý Václav, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík.
3: Když se podíváme blíž, tak je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický dobový papír, my bychom mu dneska řekli balící nebo baličák, ale samozřejmě to klasický papír, na který se skicovalo, kreslilo.
3: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně hostince. Co to je za hostinec?
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
3: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru u Šenfloku.
3: Přejdeme tady k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty linie se propíchaly, byly 3 mm, 2 mm od sebe, a pak se přeložily na zeď, tak velkou technikou pomocí houby nebo velké látky se přenesly vlastně na zeď a tam se otiskly ty kresby v místech té tečky, kde vlastně propouštěla tu kresbu na zeď, a tím pádem nemusel překreslovat, ale už to měl přenesené malíř přímo na zdi.
3: Přímo za námi je tubus, to je ten tubus, ve kterém léta byly.
2: Ty lunety nebyly nikdy vystavené, takže když jsme slíbili výstavu, že vystavíme, tak jsme pak trošku trnuli, v jakém budou stavu, až ten tubus otevřeme, nebo až všech 7 lunet byly smotáno dohromady.
3: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně z Kralupského muzea. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
4: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
3: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
4: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána. Poté 3 roky muzejníci přemýšleli, jak tyto velkoformátové lunety vystavit, a lunety nakonec byly uloženy v Kralupské spořitelně v sejfu.
3: A pak putovali do Velvar.
4: Poté, když bylo v 60. letech, když byl zrušen Kralupský okres a s ním i muzeum zde, tak byly převezeny do Velvar, kde vlastně byly doteď.
1: Výstava lunet v opraveném pivovaru potrvá do 29. srpna. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Ponořit se do niterné a terapeutické zpovědi ženy, která si vás získá svou naprostou otevřeností. O tom je autobiografie Zápisník alkoholičky Michaely Dufkové.
2: Obezřetnost pro tu abstinenci nebo pro tu střízlivost, která je hrozně křehká, je naprosto klíčová.
1: Za jakých okolností je člověk závislý? S adiktologem profesorem Michalem Miovským.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak to byl Pokáč a my jdeme na další návštěvu s Českým rozhlasem Střední Čechy. Loutky Evy Hellerové spojují rodiny a léčí duši. Dobříšská výtvarnice vystudovala obor scénografie a loutky na divadelní akademii. Na špičkové úrovni se věnuje i sběratelským uměleckým panenkám. Naši redaktorku Báru Kvapilovou pozvala na tajemné místo plné fantazie. Do loutkové zahrady v Dobříši.
2: S výtvarnicí Evou Hellerovou sedím pod starou třešní vyšní švestkou. No jabkem. Prostě, jabkem. No prostě na nádherné romantické zahradě. Z každého kouta na nás vykukují různé dřevěné postavy.
3: Zajímaly mě techniky a materiály vždycky strašně. Takže v těch loutkách si to můžu dopřát a všechno to propojím.
2: Tady nad námi se vznáší, ona to ani tak není loutka, jako spíš sochařský předmět. Popište našim posluchačům, co to je.
3: No, tak to je vlastně taková oživlá socha, že vlastně propojuju tu sochu s pohybem, takže já ji vlastně rozhýbám, že pro mě jsou to takový pohyblivý objekty vlastně, který žijou.
2: Vaše loutky vypadají velice křehce, vypadáte jako křehká loutkářka, ale co to tady máme za techniku?
3: To je rozbruska, já jsem si koupila jakýho mazlíka, vlastně to napodobuje dláto, používá to hodně jako řezbářů.
2: Když vy děláte workshopy pro rodiče s dětmi, pro zájemce, kteří si chtějí zkusit vyrobit loutku, tak se vlastně k vám nemusí bát přijít ani lidé, kteří nemají nějaké zvláštní výtvarné vzdělání nebo třeba i jenom schopnosti možná, tak jako já, nejsou úplně šikovní.
3: Jo, stačí nadšení. Jako bez nadšení sem nemůžou. I když teda taky jsem nějaký rodiče přitáhli děti úplně nenadšený a docela se jako nadchli, jo, takže vlastně i nenadšený.
2: Vaše kamarádka Ilona bývá i na těch workshopech. Co tomu ty lidé říkají? Baví je to?
4: Já si myslím, že to jako hodně baví. Ze začátku se většinou stydějí hodně.
2: Takový loutkový workshop může být i skvělou terapií.
3: Jo, a takovou nenápadnou. Jo, že nemám ráda nátlak jako v ničem a člověk jako se uvolní a vypne tu hlavu, ani neví jak.
2: Teď jsme se dostali do další části ateliéru. Tady máme rozdělanou mozaiku, vyřezanou panenku. Tady je zrovna vidět, že pracujete na loutkách pro představení Šípková růženka. Tady spousta hudebních nástrojů. Co je to?
3: To je součást té divadelní herny. Hlavně ty lidi zaujmou, aby přestali používat tu hlavu.
2: Tady je jakási postava.
3: To je ptačí muž.
5: Nazdar, paninko. Jak pak se máte dneska? Vy jste ale pěkná.
2: Na něm sedí další dvě postavy.
3: To je Nemé a Nemá. To jsou takový otloukánci, jim říkám, protože jsou udělaný tak, že opravdu skoro nejdou zničit, takže je dávám v plen na těch hernách.
2: Co na loutkách nejvíc obdivujete?
3: No, je to taky čarování. Je to trošku fakt jako magie. Ty lidi uvěří, že oni se vlastně vtělejí do té loutky a ten druhý člověk věří, že tam je ten druhý. A i se bojejí loutek, protože jsou živí. Když někoho pohladíte loutkou, co to jsme dělali tady v domově důchodců na Dobříši, tak ty babičky úplně jak kanesterapie nebo prostě opět rostají. Opět tomu nevěřili sami a říkali, vidíš Maruško, to je příjemný, viď?
2: Z Dobříše Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
6: Den v kraji.

0: lesí ve středních Čechách.
1: Do Česka se nám vrací pomalu zpátky léto. Meteoroložka České televize Alena Zárybnická prozradí víc, jak bude v noci a zítra.
2: Jen minimum oblačnosti, jasno nebo skoro jasno během noci, 12 až 9 při utišení větru až k 7 stupňům Celsia, a tak bude vypadat noční počasí, a přes den znovu maximálně polojasno, teploty už ale letní skoro tropické, vlastně 27 až 30 stupňů a vítr bude foukat od jihu do 4 metrů za sekundu.
1: Vydrží toto letní počasí i v neděli?
2: Vydrží letní počasí, ale přidají se přehánky a bouřky. V tom se zásadně bude lišit sobota od neděle a také ráno na neděli bude mnohem teplejší, 16 až 13 v údolích až 10 stupňů Celsia, odpoledne 28 až 31. No a zatímco ráno a dopoledne bude ještě polojasno, přes den čekáme spíš oblačno, přechodně až zataženo a večer místy právě zmiňované přehánky, případně bouřky.
1: Příští týden nám už pomalu končí červenec, jak to bude vypadat do pátku?
2: Pondělí ještě s velkou oblačností, deštěm, přeháňkami, případně bouřkou a maximy mezi 21 a 24 stupni Celsia, ale pak to bude tlaková výše a znovu se jednak protrhá oblačnost nebo bude jen zmenšená, jasné polojasné nebe a teploty rychle poletí vzhůru. Zdá se, že do pátku příštího týdne budeme mít maxima i kolem 33 a den po dni to bude kousek po kousku stoupat, takže od úterý do pátku a vlastně ten další víkend citelné oteplování.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Za okamžik si dáme další díl středočeského odpoledne. Pavel Kučera přeje stále dobrý zvuk a maximální pohodu.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Nymburce a Poděbradech na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze Středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.
1: Zveme vás na druhý ročník benefičního koncertu pro sanitku splněných snů. Ve středu 29. července od 17 hodin v letním kině Háječek v Heřmaničkách vás čeká večer plný hudby s Jakubem Smolíkem, Kateřinou Ševidovou a dalšími hosty. Přijďte si užít koncert a zároveň podpořit projekt, který plní poslední přání nevyléčitelně nemocným. Více informací najdete na hajeckhermanicky.cz. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Střední Čechy.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. V pražských Hlubočepech stojí nová zvonice. Lidé si ji vybrali v participativním rozpočtu. Zítra čekáme slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný podvečer. Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
3: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
4: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
3: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
5: Proběhlo to naprosto regulérním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě.
3: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Český rozhlas.
2: Přes 1 kilometr dlouhou polní cestu vedoucí z Niměřice na Mladoboleslavsku směrem do Bezna nechala obnovit tamní radnice. Dá se po ní jít směrem na Niměřický vrch, který je 290 metrů nad mořem. Pokračuje tamní nezávislý starosta David Valkoun.
6: Máme zažádáno o stromky, kde dojde vlastně k výsadbě ovocných stromů v letošním roce na podzim, plus plánujeme další výsadbu stromů ještě na Horním Cetně v obci, kde to bude sloužit i jako větrolám pro novou zástavbu.
2: Nová zvonice stojí poblíž ulice ke hřbitovu v pražských Hlubočepech. Její součástí je také plastická mapa bývalých i současných usedlostí v této oblasti. Obyvatelé městské části si zvonici vybrali v participativním rozpočtu. Městská část za ni zaplatila téměř 2,5 milionu korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
7: Nové dílo má odkazovat na historii této části metropole, kterou protíná unikátní železniční trať Praha-Smíchov-Hostivice, takzvaný pražský Semmering. A v minulosti se tu průmyslově vyráběl cement. Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek se snaží postoupit do semifinále domácího turnaje v Praze na Štvanici. Ve čtvrtfinále nastoupila proti Lili Tagerové z Rakouska. V už skončených čtvrtfinálových zápasech prohrála Marie Bousková s Terezou Valentovou 1-2 na sety a přišla o šanci na obhajobu titulu. Páteční program uzavře český souboj mezi turnajovou dvojkou Barborou Krejčíkovou a Dominikou Šalkovou.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno a velmi teplo. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na příjezdu do Prahy po D8 se zastavuje před sjezdem na Zdiby. Kolona pokračuje Cínoveckou do omezení Vegbelské. Celé je to asi na 20 minut. A v Novopatské se popojíždí směrem do Letňan z okruhu Dokbelské. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A pokračuje středočeské odpoledne. S vámi je dál Pavel Kučera.
8: Hezké páteční odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
8: Už za chvíli poradíme, jak se vyhnout salmonele třeba u grilovačky. Pozveme vás na růžencovou slavnost do Národní galerie i do dolu Zimbaba. Zahrajeme písničky, které nestárnou a které nahráli Lenka Filipová, Činesky a Karel Gott.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, to je to rádio, které právě posloucháte na dnešní večer nebo na víkend. Možná plánujete posezení a taky grilování a právě při něm hrozí mnohem častěji než jindy infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle množí rychleji a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnilo skoro 2,5 tisíce lidí. To je meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale taky restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: I když firma vlastní několik chladicích vozů, v létě se často musí pronajmout další. Kvůli vysokým teplotám taky upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Upravujeme to spíš tak, že dneska ten trend je, že to chtějí samozřejmě lehčí jídla, upravovaný před hostama na poslední chvíli. Tam to máme my jednodušší v tom, že my to přivezeme v zachlazených termoportech, lednicích a tak dál. Ale nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Častější než salmonelóza je v Česku akutní průjmové onemocnění kampylobakterióza, které má delší inkubační dobu. První příznaky se můžou objevit i po 10 dnech. Průjem taky bývá krvavý. Podle dat Státního zdravotního ústavu se letos v prvním pololetí nakazilo kampylobakteriózou asi 4700 lidí. Meziročně zhruba o 7% méně. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnicí řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Lidé by měli taky dostatečně prohřívat zbytky jídel, důkladně omývat ovoce a zeleninu a chlazené potraviny uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia. Hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. A právě na dodržování správné teploty se v létě při kontrolách v restauracích zaměřuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Špatné skladování ale nejčastějším prohřeškem nebývá, pokračuje mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
5: Je to takové typické zanedbání, podcenění průběžného úklidu a sanitace těch provozoven. To znamená, máme tam znečištěné plochy, znečištěná zařízení, znečištěné podlahy.
2: Od začátku letošního června do 20. července podle něj inspektoři zkontrolovali přibližně 2800 restaurací. Pochybení zjistili ve třetině z nich. Na místě uzavřeli 11 podniků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: O své práci, životě i misích Lékařů bez hranic nám přijde povyprávět známý chirurg Tomáš Šebek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Středo české odpoledne pokračuje. Růžencovou slavnost, jedno z nejslavnějších děl v Česku, si lidé v prostorách Pražské národní galerie budou moci prohlédnout už jen do konce srpna. Pak bude obraz německého malíře Albrechta Dürera přenesen do dílen restaurátorů, kde ho budou 5 let opravovat. Stát by to mělo asi 9 milionů korun a dorazit by měly kvůli tomu i týmy německých a italských odborníků, protože v Česku si ještě nikdy takto rozsáhlé Dürerovo dílo neopravovalo.
1: Toho Bohdá nebude, aby císař a král Rudolf. Kolikrát jsi na druhým vlastním? Druhý!
2: Do Prahy obraz zakoupil císař Rudolf II. Jako jedno z mála děl z rudolfínských sbírek unikl Švédům a v Praze zůstal. Později ho získali strahovští premonstráti a od nich ho v roce 1934 koupil československý stát. Postaral se o to sběratel umění Vincenc Kramář a už tehdy byl nejdražším zakoupeným dílem v nově vzniklém samostatném Československu.
3: Ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun. Což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu.
2: Oprava růžencové slavnosti se plánuje asi už od 19. století, říká s úsměvem Olga Kotková, která se jako historička specializuje na umění 15. a 16. století a sama o sobě říká, že pro růžencovou slavnost má prostě slabost.
3: Už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova.
2: Růžencovou slavnost znázorňují ve všech učebnicích a zásadních publikacích dějin umění. Na obraze je Panna Marie na trůně s Ježíškem, svatým Dominikem a anděli. Udělují požehnání v podobě věnců z růží. V pozadí výjevu přihlíží sám Dürer jako extravagantně oblečený plavovlasý mladík.
3: Běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný.
2: Znalkyně růžencové slavnosti Olga Kotková, která je současně dočasně pověřenou ředitelkou Národní galerie, dodává, že Dürer velmi dbal na svůj zevnějšek a zajímal se o dobovou módu.
3: Žádná černá předepsaná šuba obvykla velmi extravagantní módní počin.
2: Albrecht Dürer patří k největším německým výtvarníkům. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Avengers vám zahráli, zaspívali na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Denisa Hergeslová přichází s návrhy, co by se vám mohlo zítra líbit.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Zahrada Kladenského zámku se promění v místo, kde se potká dobré jídlo s živou hudbou. Od 13 hodin vás tu čekají speciality z vybraných restaurací, víno, pivo i míchané koktejly. O hudební program se postarají kapely Jumbox, Botox a Mackey Tribute. Večer pak vyvrcholí koncertem Tomáše Kluse. Chybět nebudou ani ukázky kuchařského umění vítěze soutěže Hell's Kitchen Jakuba Reichmana. Na dole Rimbaba v Bohutíně se uskuteční už 18. ročník hornického odpoledne. Čekají vás ukázky historického vrtání i bagrování, komentované prohlídky areálu, program věnovaný hornickým tradicím a taky pečení chleba a koláčů v obecní peci vytápěné dřevem. Program doprovodí živá hudba. V areálu památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami zazní opera i komorní hudba. Letní koncert v předvečer svátku svaté Anny nabídne árie Händla či Bizeta i skladby Mozarta, Dvořáka, Smetany nebo Brahmse. Vystoupí sopranistka Gabriela Chocholoušková, houslistka Julie Svěcená a klavírista Pavel Voráček. Koncert začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Děkujeme. Pavel Kučera se těší v úterý zase v odpoledním čase. Užijte si poslední červencový víkend a mějte se dobře. This is Mambo number 5.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend, příští týden se ale vrátí tropy. Silničáři začali opravovat druhou polovinu Kbelské ulice v Praze. Zítra čekáme slunečno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studená.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům, zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i nadále počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
4: Pořád pojedeme v režimu tunel. Je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí Kbelům.
0: 7 originálních velkoformátových lunetových obrazů malíře Mikuláše Alše vystavuje Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Lidé si je můžou prohlédnout v opraveném pivovaru na Palackého náměstí. Rozměry děl přesahují 2 metry a do města se vrátili po 93 letech. Pokračuje Klára Váně z Kralupského muzea.
5: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloků kolem roku 1907. Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána a lunety nakonec byly uloženy v kralupské spořitelně v sejfu.
0: Z Kralupské spořitelny pak putovali do sbírek Středočeské galerie ve Velvarech, kde zůstaly dodnes uložené v papírovém tubusu v depozitáři. Sport. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál 19. horskou etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí už má víc než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a udělal tak další krok k obhajobě vítězství. Nejlepší z Čechů byl 75. Matyáš Vacek.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme slunečno a velmi teplo. Odpoledne naměříme mezi 27 a 30 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy ve směru do Brna se zpomaluje za sjezdem na Pražský okruh. Na 11. kilometru nesouvisle se popojíždí až na Šmejkalku na 24. kilometr a na příjezdu do Prahy po D8 se zastavuje před sjezdem na Zdiby. Kolona pokračuje Cínoveckou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz tady máme od našeho posluchače, který se ptá, jestli oslovování ve větách, když to píšeme, máme vždy oddělovat čárku. Zdravím vás, čárka, paní Magincová v našem studiu.
2: A tak mi to někde napište, vy mi to jenom říkáte.
1: Tak zdravím vás, čárka, paní Magincová, čárka v našem studiu. Ty dvě čárky okolo toho oslovení jsou v pořádku a musí tam být?
2: Jsou v pořádku a zrovna v tomhle případě, když je to takové skoro oficiální, tak tam být mají. Ale to původní pravidlo, které říkalo, že vždycky oslovení oddělujeme čárkou nebo čárkami, tak to se trochu rozvolnilo, protože se změnil charakter korespondence. Například, teď trošku odbočím, většina korespondence dnes probíhá e-mailem a tam se jakoby ta pravidla úplně ztratila a dnes dokonce převažuje místo oslovení jen pozdrav. Takže už se nepíše vážený pane, vážená paní, ale píše se dobrý den a rovnou přijde text, což bylo považováno dříve za vyloženě nezdvořilé.
1: Co tím tedy chcete říct? Katko, zdravím tě. Musí tam být ta čárka nebo nemusí?
2: To je speciální případ, kde se to pravidlo rozvolnilo. Nemusí tam být vůbec, pokud ta korespondence není taková ta formální, administrativní styl, čistý, pokud je to soukromé nebo
1: familiární,
2: nebo trošku familiární, tak jazykovědci přišli s tím, že je to významově a rytmicky těsné spojení. Kamčárku můžeme napsat, jako jsme ji psávali, ale nemusíme a je to v pořádku.
1: Dobře, smějme se s tím, že tam tady ta čárka být nemusí, ale když se rozhodnu napsat knihu a tam bude nějaké oslovení, tak tam by ta čárka být měla.
2: No v knize, pokud budete psát beletrii nebo publicistiku, tak to taky tak natvrdo brát nemusíte. Ale když budete psát knihu, která bude dopisem ústavnímu činiteli, hodilo by se použít nejen pozdrav, ale i oslovení a to oslovení oddělit s čárkami.
1: A ještě odbočím na závěr, jak je to s čárkou okolo slova prosím. Řekněte mi prosím, jak se jmenujete.
2: Tam máme možnost si vybrat, buď tam dáme z obou stran čárky, nebo je tam nedáme vůbec.
1: Takže nemůžeme dát na začátek předprosím a poprosím.
2: Ano, ne, tak přesně, nejenom jednu, ale buď žádnou nebo obě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší známá hora sluneční soustavy měří přes 21 kilometrů? Nachází se na planetě Mars a jmenuje se Olympus Mons, v překladu Hora Olympus, a dodržuje tak názvosloví čerpající z řecko-římské mytologie. Tato gigantická štítová sopka se tyčí do výšky přes 21 kilometrů nad okolní plošinu podle způsobu měření, což je téměř třikrát více než pozemský Mount Everest. Astronomové už na konci 19. století pozorovali na povrchu Marsu v místě hory světlou skvrnu. Před érou letů kosmických sond, lodí a raketoplánů ale nemohli zjistit, co to ve skutečnosti je. Základna kužele má průměr přes 600 kilometrů, což je přibližně tolik, jaká je šířka či délka Francie. Svahy této sopky mají sklon jen několik stupňů. Případný marťanský horolezec by prostě jen pozvolně stoupal k vrcholu. V současnosti je sopka nečinná. Ve sluneční soustavě ale existují i další extrémně vysoké útvary, jako například útes na Jupiterově měsíci Io nebo rovníkové pohoří na Saturnově měsíci Iapetus.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Wir sind an verschiedenen Orten, unter anderem zum Beispiel in den Buchhandlungen Weltenleser und Buch und Wein. Wir sind in der Deutschen Nationalbibliothek sowie in der Stadtbücherei. Wir sind in der Naxos-Halle, in der Romanfabrik, im Dialogmuseum, in Switchboard oder in Union International Club. Also 15 verschiedene Orten. Ich habe jetzt nicht alle genannt, aber wir hoffen, dass das Interesse wächst, weil wir haben zu der Literatur auch einen klassischen Konzert mit Ensemble Modern in der Alten Oper in der Messewoche. Dann haben wir im Theater International einen Abend mit den szenischen Lesungen aus den Dramas, die aus der Tschechischen ins deutsche Sprache in diesem Jahr übersetzt worden sind. Und außerdem im hessischen Raum 10 Ausstellungen mit der bildenden Kunst.
1: Können Sie noch kurz erwähnen, welche Themenkreise werden in der tschechischen Literatur bearbeitet? Die Palette ist natürlich sehr breit, aber ob Sie korrespondieren damit, was wofür in Deutschland Interesse besteht?
0: Also die Palette der Themen ist sehr breit, das muss man schon sagen. Wenn Sie 140 Bücher auf dem Tisch vorstellen, dann ist es sehr schwer, quasi die Hauptthemen zu nennen. Aber ich versuche es mal. Das Programm eröffnet gesellschaftliche Diskussionen, die sich mit der mitteleuropäischen Identität und der Instabilität der heutigen Zeit befassen. Dabei sind das Erbe der tschechischen bzw. tschechoslowakischen Literatur und traditionelle Motive nicht vergessen. Das heißt die Satire, unser Humor, unsere Ironie und starke Geschichten. Und dazu kommen auch die neuen Themen der jetzigen Zeit, ökologische Themen und Diskussionen mit auf Tschechisch schreibenden Autorinnen aus anderen kulturellen Umfeldern. Und uns geht darum, besonders die starke neue Generation der Schriftstellerinnen seit 1993 vorzustellen. Aber wir vergessen auch nicht die Namen wie Václav Havel, Ivan Klima, Milan Kundera oder Arnoš Lustig.
1: Danke Ihnen recht schön für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ahoj.
2: Sousedé.
3: Příští minuty budou patřit koutku německých nářečí. Richard Šulko si bude povídat s paní Gerlinde Štrup, která pochází z Vysoké u Staré Vody na Chebsku.
4: Mundart-Ecke. Die Sprache, die aus dem Herzen kommt. Liebe ich, Ande, beim Kirchenfest in Maischgräu habe ich kennenlernen mit der Gerlinde Strupf, die in Maischgräu geboren worden ist.
5: Ja. Wie ist dein Name? Der Name?
6: Kornheiser.
5: Kornheiser.
6: Jetzt heiße ich Strupf.
5: Und Kornheiser war das Mädchenname?
6: Genau.
5: Schön. Und welche Hausnummer war das?
6: 66. Du, da müsst ihr jetzt, glaubst du, nicht mehr so nicht. Schau her mal, das da ist meine Mama,
5: aha,
6: meine Schwester, und mein Bruder und meine Tante.
5: Schön.
6: Und ich bin geboren gerade an dem irgendwann, ob ich noch da bin oder da. Das
7: ich bin auch einer von den letzten Meiersgrünern.
5: Ja?
7: Ja. Ich heiße zufällig Meier.
5: Zufällig Meier?
7: Ja. Schön. Und ich war am Friedhof, da liegt meine Mutter, die ist 1942 gestorben.
5: Ist der Friedhof nur erhalten, oder?
7: Also, ja, der ist sehr gut.
5: Ja.
6: Unser Grab ist leider weg.
7: Und das war da?
6: Ja, das ist im neuen Friedhof.
7: Ja.
6: Und wir waren in Olten, das ist
7: ja.
5: Das Dorf.
7: Ja, das habe ich zu Hause auch.
6: Du hast es auch, gell? Mhm. Ja.
5: Buch ist da, ein schöner Buch.
6: Ein schöner Buch, ja. Da haben
5: wir auch gespielt. Hat er einen Namen? Nein, hat er keinen Namen, oder?
6: Nein.
5: Nur Buch.
6: Und da oben, schau mal her, das Haus, da war mein Onkel. Das ist das Haus, wo der Ami einer geschossen hat, wo die zwei Mädel, meine Cousinen, ums Leben gekommen haben.
5: Durch die Amis, ja. Wann? Das war am 5. 6. Mai, so
6: wie? Das war einen Tag vor dem Kriegsende.
5: 8. 7. 8. Mai, so wie?
6: Ja. Nein, am 5. glaube ich.
5: Am 5. schon?
6: Ja.
5: Am 5.
6: Ja. So, und da ist jetzt, schau her, da ist jetzt irgendwo so ganz genau. Schau her, das ist ja, da ist der Grom, genau wie auf einem Büttler. Da ist jetzt ein Ding drüber. Und das ist der Grom.
5: Ja. Und den Hausname?
6: Gegelschneider.
5: Gegelschneider.
6: Ja, genau.
5: Schön. Warst du jetzt hier vertrieben worden, 46, oder ist es frei über die Grenze gegangen?
6: Nein, weißt du, wo wir waren? Wir haben da gewesen bis 48.
5: Bis 48.
6: Weil mein Vater hat in Altwasser in der Glasfabrik gearbeitet.
5: Ah, ja, das haben sie braucht, Spezialisten. Ja, ja.
6: Haben sie dann braucht und dann haben sie uns aber ins Tschechische
5: Innere.
6: Hinterbrach waren wir in Žič, bei Žičany.
5: Bei Žičany.
6: Auf einem Staatsgut.
5: Da haben und wir dann. Wie ist es dann ausgekommen? Sparte oder 68?
6: Nein,
5: oder?
6: Nach 3 Jahren haben wir dann noch wieder in der Glasfabrik nach Bleistadt.
5: Nach Bleistadt, Olovi, ja. Bleistadt,
6: das
5: ja.
6: Das ist Olovi, voll genau.
5: Voll genau.
6: Da haben wir 17 Jahre gewohnt. Da habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Haben auch meine Kinder haben auch da drüben geboren.
5: Schön. Ja. Na, danke schön fürs Sprach, schön, dass du mit einer. Da wird doch egerlandrisch geredet, weil über Graz ist ja, Neu-Albrad ist ja alles Egerland, das ist ja alles egerlandrisch.
6: In Albrad drin ist auch egerlandrisch.
5: Ja sicher, das ist auch dasselbe. Das ist auch dasselbe. Ja, schön. Ja. Schön, dass du es gesehen hast, kennengelernt hast.
6: Ja, und ich freue mich auch, dass ich dich getroffen habe.
5: Ja, kennst du meinerseits. Ich hole mir jetzt mal meine Visitenkarte und dann tun wir mit dir nochmal zerrieren.
6: Das ist mein Punkt, gell? Hat er schon gesagt.
5: Ja, ja, hallo, Servus. Hab schon gehört, ja. Du hast alles.
6: Mein Helfer, weißt du, wer er gut kennt, einen Kindlehermut.
5: Ein Kindlehermut,
6: ja.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Šulko und Veronika Kindlová.
3: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
8: Sousedé.
9: Hodin.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Zdravotnická záchranná služba má v Jablonci nad Nisou novou základnu. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
10: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
11: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
10: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
12: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
10: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Český rozhlas.
9: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka.
13: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době. Protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
9: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
14: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
8: Sport.
9: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
8: Počasí.
9: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu na 19. kilometr. Tam navíc řeší nehodu dvou osobních aut v odstavném pruhu, zdržení asi 15 minut. A okruh ještě jednou směrem na D1 opatrně za sjezdem na Jesenici na 78. kilometru stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tak to byly zprávy a teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
8: Vesele a zdravě.
15: Jsme tu opět po týdnu, magazín o zdravém životním stylu, vždy na jedno téma, různé příznaky řešíme postupně týden co týden s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, už je u mikrofonu a zdraví Patrik Rozehnal.
16: Dobrý den, dneska máme šlachy.
15: Ano, ale na rukou a nohou, ne všude možně.
16: Ne všude možně, jenom na rukou a nohou. A má to ještě jednu podmínku, musí bolet.
15: Ano. Pane doktore, bolí mě nohy. Co mám dělat? Kulhejte.
8: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Budeme dnes řešit v pořadu Vesele a zdravě šlachy, ty bolestivé šlachy na rukou a nohou. Když fungují normálně, tak o nich v podstatě ani nevíme, ale kolik máme v těle šlach? Tak na to se třeba a jiné věci bude ptát naše redaktorka Vesele a zdravě Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocilky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení, dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Veselé a zdravě.
4: Samozřejmě jsme s Patrikem koukali, že my patříme mezi těch 85%, kteří to mají. Takže my to máme. Jinak pan doktor hovořil o tenisovém loktu. To je takzvaná úponová bolest. Úpon je to, co spojuje sval s kostí. To znamená, je to jakýsi připínací věc, ta šlachovita. A tenisový loket je bolestivé onemocnění, který upíná na zevní část lokte vlastně svaly a nemusí vzniknout jenom při tenisu, ale pokud užíváte šroubovák, vrtáte, štípáte dříví, pracujete na počítači nebo nesprávně zdviháte břemeno, tady je těžké říct, jak správně, protože záleží, které břemeno.
0: Ano.
4: Takže pokud nesprávně zdviháte, tak si můžete udělat taky tenisový
0: loket. Bude někde nějaký kurz zdvihání?
4: No, to by fyzioterapie. Já mám krásné pracoviště, na kterém mají dokonce obrázky, jak se správně vstává ze stolu, drží v ruce.
0: Vstává
4: třeba,
0: ze stolu? Od stolu?
4: Od stolu, ne ze stolu, samozřejmě.
0: Já teď, veselé a zdravě, ano.
4: Veselé a zdravě, ano. Ale já jsem chtěla říct, že kromě tenisového lokte máme ještě další věci a to je oštěpařský, golfový, skokanské koleno a plavecké rameno a o tom si povíme za chvilku.
0: Ano. Ano, s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, tedy téma bolestivé šlachy na nohou a rukou a posloucháte pořad Vesele a zdravě.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma bolestivé šlachy na nohu a rukou s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Mluvila to o různých tedy zraněních v podstatě a v loktech i tom golfu.
1: Ano.
0: To je golfový loket? Nebo to je...
1: Oštěpařský a golfový loket je postižená vnitřní část lokte. U toho tenisového to byla zevní a nejvíc vzniká u těchto činností, ale může je způsobit i jiná činnost. Pak máme skokanské koleno, které vzniká tahem za čtyřhlavý stehenní sval, což nejčastěji trpí atleti, protože se odrážejí tou nohou, ale může se to stát i fotbalistům, hokejistům, tanečníkům a může být postiženo i tříslo. No a pak je plavecké rameno a to je spojeno s takzvanou rotátorovou manžetou. To je vlastně taková šlacha, která pomáhá vlastně té kosti se otáčet, protože my dokážeme rotovat tou rukou. Je to jako, když nosíme polívku anebo když poklepáváme někoho po rameni, tak to je rotace. A rotátorové plavecké rameno, tím trpí i volejbalisté, zedníci a jiní řemeslníci. Takže šlachy potrápí kde koho.
0: Tohle téma si nakonec můžeme připomenout i v básnění našich posluchačů.
2: Zdraví Petr, z turnaje v bleskovém šachu mám v ruce bolavou k šlachu. Jak jsem po figurkách chňapal? Asi zánět nebo zápal.
0: Že by šachový loket?
1: No, to není loket, to je podle mého, on má taky 85% ano. Je, protože má ten palmaris longus.
0: A ještě jedna báseň od Mirka.
3: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Bolestí šlach na rukou a nohou mě v klidu nechat nemohou, ale je ale mírně pravidelně zatěžují a že už tolik nebolí, se radují.
0: Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi šlachami a svaly, jenom ať si uděláme trochu pořádek?
1: Ano, takže ta šlacha, to je jakýsi takový vazivový úpon, který pomáhá tomu svalu se vlastně chytit na tu kost. Jak už zaznělo od pana doktora, je tam podstatně méně cév a je to vlastně něco, co je ploché. Je to jako placatý, no prostě úpon, jako kousek nějakého třeba náplasti nebo něčeho. Problém se šlachou je, že se nekontrahuje, ona se neskracuje, ona zůstává furt stejně dlouhá. Kdežto sval za prvé je prokrvený a za druhé se můžou svalová vlákna smršťovat nebo natahovat, to znamená, že se mění jeho objem a to umožňuje ten pohyb. To znamená, když se ten sval smrští, třeba biceps, tak zvedneme ruku a když se natáhne, tak tu ruku povolíme, ale s tou šlachou se nestane nic, ta je tam pevně
0: pořád
1: stejná.
0: No a když ty svaly budeme v průběhu života měnit, ať už budeme nabírat anebo ubírat ty svaly, bude to mít vliv na tu šlachu nějak?
1: Šlacha zůstává stejná pořád.
0: Nebudeme ji třeba víc napínat nebo
1: no,
0: něco?
1: No, problém je, že když my budeme ten sval mít objemný, tak on samozřejmě víc za tu šlachu tahá. To znamená, že ta elasticita, ale ta je vrozená. Víme, že někdo má takzvanou hypermobilitu, to znamená, ty šlachy má hodně vlastně...
0: Jsou ty cirkusáci, takový, co to dokážu?
1: Ne, no já to taky umím.
0: Lecos. Umíte? Nohy za hlavou nebo?
1: Ne, já umím, to, ono to pacienti neuvidějí, ale já umím pohybovat koncem vlastně prstu.
0: Poslední článek prstu ohýbáte, zbytek prstu zůstává napjatý.
1: Zůstává napjatý a pak mám schopnost hodně zaklonit ruku a vlastně udělat
0: zvrátit takový,
1: ano, aha. Takže to je hypermobilita takzvaná, která může být výhodou, ale taky nemusí. Člověk může být cirkusák, ale právě ty šlachy daleko víc namáhá.
0: Poznáme nějakou jednorázovou bolest, problém a třeba zánět těch šlach? Jak byste poradila těm, aby jsme si uvědomili, jestli náhodou nemáme problém se šlachem?
1: Tak já bych zaprvé řekla, že šlachu můžeme poranit buď tím, že, jak jsme říkali, ji přetěžujeme, to znamená, že děláme nějaký pohyb a vlastně ten sval tahá furt za tu šlachu, nebo může být zánětlivá, tomu věnujeme celou velkou část, a nebo může docházet k traumatu, natržení, nebo různé prostě poranění ve smyslu, že je zaškrcená ta šlacha a podobně. Takže ty traumatické věci my poznáme, protože to je ostrá bolest většinou a znemožňuje nám pohyb tím svalem. Pokud je ta šlacha natržená, tak jí to strašně dlouho trvá. Třeba taková zlomenina se dá do pořádku za relativně jako 6 neděl, kdežto ta šlacha může srůstat velmi dlouho a někdy je potřeba vlastně operativní zákrok, aby se sešila nebo dala do pořádku. No. Čili tohleto jsou ta traumata a pokud je to zánět, tak každý zánět se pozná tím, že tam je otok, začervenání, bolestivost a je to teplé na dotek.
0: Říká, prozrazuje o tomto tématu doktorka Kateřina Cajdamlová. Bolestivé šlachy na nohu a rukou probereme i s vámi. Za chvíli budeme odpovídat na otázky, které jste poslali přes stránky www.veseleazdravie.cz nebo nám je nechali na telefonním záznamníku.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bolestivé šlachy na nohou a rukou, dnešní téma pořadu Vesele a zdravě. Dopředu jste měli možnost se i ptát, poslat nám dotaz, tedy nechat ten ho nahraný na telefonním záznamníku, tak třeba takový.
1: Dobrý den, prosím, paní doktorko, je mi 73 let, jsem kardiačka, ale léky neberu, mám tím špatné zkušenosti. Před 6 lety mi na RCG zjistili artrózu na tarsálních kostech a kalcifikaci v měkkých tkáních ve šlaše. A obvodní paní doktorka mi řekla, že na to nic není, že je to kosmetického rázu a při bolesti, že si mám vzít prášek. Našla jsem si, že existuje nádorová terapie, která je taky na artrózu. Moc vás prosím o váš názor.
2: Tak, já bych ráda řekla, že tady v tomto případě bych konzultovala určitě fyzioterapeuty, protože u těch kalcifikací tam ještě někdy taky problémem je nedostatek D-vitamínu, protože pokud berete vápník a neberete ho s hořčíkem a neberete ho s D-vitamínem, tak dochází k tomu, že se ukládá třeba ve šlachách. Možná by to šlo vlastně zase zpátky, že když si člověk dá ten vápník s D-vitamínem, anebo dokonce si nedá vápník, dá si D-vitamín, tak by ty kalcifikace mohly odejít. Co se týče nádorové terapie, tak to je záležitost, kterou slyším prvně a spíš přemýšlím, jestli to nebyla regenerativní terapie, to bych jako čekala spíš, protože ta se na léčbu šlachových úponů a vazů používá. Je to vlastně rehabilitační technika, při které se vlastně pomáhá tomu člověku uvolňovacími cvičeními. Někdy se používá třeba léčba magnetoterapeutická, různě výřivky a podobně. Takže tady bych doporučila vlastně oslovit fyzioterapeuta anebo nějaké pracoviště, kde ta fyzioterapie je.
0: Máme funkční formulář na stránce veselazdravie.cz. Spoustu dotazů. Vyberte nějaký, paní doktorko.
2: Už ho vybírám, takže tadyhle máme, že paní, dobrý den, paní Eva, 62 let, bolí šlachy na prstech a zápěstí levé ruky, vždycky se to zlepší, začne. Včera jí to bolelo při natažení prstu, jako by jí řízli nožem. Dnes má ruku v zápěstí horkou a dloubevní, takže už slyšíme, že to vypadá jako zánět šlach.
0: Ano.
2: Zkoušela různé léky, masti s kostivalem, paralen, hořčík, vápník, to je dobře. Ortézu a na noc dávala zapařovací obklad. Tady bych spíš zkusila to ledovat a ptá se, jestli by nepomohla antibiotika. Chci jenom říct, že u těchto zánětů lépe používat, nebo lékaři předepisují protizánětlivé kortikoidy, což jsou hormony. Na rozdíl od antibiotik vlastně oni potlačují zánět v té oblasti. Antibiotika, tam musíme mít nějakou infekci, ale tohle většinou bývá zánět takzvaný sterilní, to znamená, že tam žádné agens, na které by ta antibiotika zabrala, není. Ale rozhodně bych zašla k lékaři s tím.
0: Další dotaz je telefonní.
3: Dobrý den, tady Zuzana, 73 let a mám diagnostikován dupu i terén. A zajímalo by mě, jak se to dá léčit, nebo co s tím.
2: Tak, je to pravděpodobně takzvaná dipiterénová kontraktura, která se vyskytuje častěji u mužů, dokonce je to jako 6:1, čili vy jste výjimečná, pokud ji máte. U žen je to většinou po 60. roce věku.
0: A co to je?
2: A je to zkrácení vlastně určitých úponů nebo ukládání do kůže různých jako zánětlivých věcí. Ta kontraktura má typický obraz a máme buď dlaňový typ, kdy nejsou postiženy prsty, anebo prstový, kdy jsou postiženy prsty.
0: A co po tu kůži na prstech máme?
2: No, ono se to stahuje. kontraktura jo. Znamená, že se něco zkracuje a zánětlivě
0: jako
2: vlastně
0: nenarovnáme prsty
2: tahuje.
0: Třeba?
2: Ano, nenarovnáme, máme tu ruku pořád jako zkroucenou. S tím, že máme stupně 1 až 4 a zase, stejně jako u minulého dotazu, pomáhají protizánětlivé kortikoidy, protože pomáhají vlastně ten zánět minimalizovat a zároveň teda je používání někdy kolagenáza, což je enzym, který pomáhá tomu kolagenu vlastně se rozpustit, aby se dál netvořila ta jizva. Je to jako zkracující se jizva, řečeno jednoduše.
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajdamová, dál odpoví i na vaše otázky, protože v této chvíli otevíráme naživo naši poradnu. Můžete se dovolat do studia na naše telefonní číslo, uvolním za malou chvíli a ptát se tedy na své bolestivé šlachy na nohou a rukou a snad ten problém vyřešíme.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Telefonní číslo 731 800 900. V provozu už se ptáte obsazené telefonní linky a dotazy směřují tedy na doktorku Kateřinu Cajdamlovou na bolestivé šlachy, na nohou a rukou. Kdo tam je teď? Kdo se ptá? Dobrý den, vítejte v pořadu.
1: Dobrý den, zdravím vás moc ze srdce. Paní doktorko, mám takový problém. Dceři 55 let a přetrhla se jí achilovka na noze. Tudíž měla operaci od kolena až dolů.
2: Správně.
1: A hrozilo jí, že zůstane na vozíku.
2: Jo, ale je z toho venku teda, chápu.
1: No, je z toho venku, ale mám takový dotaz. Jenom měla by nárok na lázně, ona se to podala a bylo to zamítnutí.
2: Tam to musí indikovat pojišťovna a v okamžiku, kdy její revizní lékař se domývá, že proto není důvod, tak zeptat se té pojišťovny. Jo? Já to nevím a každá pojišťovna to má trošku jinak.
0: To je jiný vztah, doktor a jiný vztah ano, se s pojišťovnou. Tak
2: přesně
0: tam se
2: tak,
0: obrátit.
2: Takže tady bych se obrátila na pojišťovnu.
0: Další dotaz, další telefon v pořadu Veselé a zdravě, téma bolestivé šlachy na nohu a rukou. Vítejte.
3: Dobrý den. Já byl vyslažen, byla malá kvůli se automobilu, šla po spolu jestině, narazila ramenem, neví kam. Byl já na rentgenu, rentgen nic neukázal, ale do dnešního dne nemůže otočit vlevo ani vpravo dostatečně hlavou. Co s tím?
2: Hlavu, aha. No, jestli na rentgenu nic není, tak bych doporučila, aby došlo vlastně k tomu, k zrehabilitování, zajít na fyzioterapii a tam vlastně různým protahováním nebo i možná různými manévry ten fyzioterapeut může pomoci vlastně ten pohyb znovu nastartovat. Ono, smůla je, že každá zobrazovací metoda má své limity a pokud to poškození není veliký, anebo je na měkkých tkáních a není na té kostní části, tak se to blbě jako diagnostikuje, víte?
0: K tématu ale bolestivé šlachy na nohou a rukou. Ano. Téma otevíráme s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Kdo se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Vlaďka Krofiková.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, paní doktorko. Já mám na vás takový dotaz. Já jsem se chtěla zeptat, tatínek trpí dyspnojí. Já jsem se chtěla zeptat, co to dělá?
2: Prosím vás, to je trošku mimo téma. Dyspnoe znamená dušnost. To znamená, že má problémy s dýcháním. Ale my dneska máme šlochy, prosím.
0: Tak vysvětlili jsme, na otázku jsme odpověděli. Ano. Přesuneme se za dalším, kdo se ptá a řeší bolestivé šlachy na nohu a rukou. Poprosíme stišit rádio, abychom si dobře rozuměli. Prosím, jestli to rychle neuděláme, budeme muset...
5: Mohu povídat?
2: Už je to dobrý. Ano, povídejte. Dobrý.
5: Paní doktorko Štěpán, mám prosbu. Palec a ze spoda je bříško.
2: Ano. No,
5: a tam to bříško, nebo respektive říkají, že to je otlak, ale mě ten tak kůže vůbec nebolí, ale vevnitř ta kost, tak začátek kosti. No, nebo
2: a kde jste s tím byl?
5: No, na ortopedii.
2: Ano.
5: Různě a nic mi s tím nedělají, že prý to je otlak.
2: No, pokud to není vlastně vidět na rentgenu nebo na nějaké další zobrazovací metodě, tak to, že vy máte pocit, že to bolí někde jinde, to je prostě jako rozdíl cítění vašeho, jo? Ty senzitivní nervy můžou dávat trošku neúplně dobrý signál. Takže asi...
0: Takže může to být otlak, ale mozek to vnímá jinak?
2: Ano, přesně takhle, tak. Takhle. Ano, bohužel.
5: Já na to nemůžu vůbec došlápnout.
2: Rozumím.
5: To je právě ten problém.
2: Ano. A to... nemáte náhodou cukrovku nebo nějaké postižení nervů?
5: Ano, cukrovku.
2: Tak to bude ono. Protože pokud je polyneuropatie, což je vlastně postižení nervů vinou té metabolické choroby, tak ta signalizace je chybně.
0: Odpovídáte.
2: Čili oni mají pravdu asi a vy to vnímáte jinak, no, bohužel.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál, téma je dnes bolestivé šlachy na nohu a rukou a telefon 731 800 900, znovu volný pro vaše dotazy a ptejte se i během písničky a budeme odpovídat.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravé, nejenže posloucháte, ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové na své bolesti, když vás zlobí šlachy na nohu a na rukou, můžete tak činit dál. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat. Vy jste z rádia?
0: Ano, jsme v
1: rádiu. Povídejte.
2: Kubová, mě se na nohách, na spodku, na šlapkách udělá puchýř vlastně asi jak, kdybyste měla víčko od sklenice.
1: No.
2: 2-3 dny je problém našlapnout.
1: Ano.
2: A pak už to mám, ale je to tak 8-9 měsíců, než to než to prostě zmizí.
1: A co říkal lékař vám na to, váš obvod?
2: Byla jsem na ortopedii, všude řekl, jako mám zdravotní boty a vždycky se to v jednu dobu udělá a vždycky to tak dlouho trvá.
1: A vy víte, co je ten vyvolávající, jako ta příčina, jestli na něco šlápnete, nebo je horko?
2: Nikdo mi neřekl nic k tomu.
0: To musíte
1: vysledovat, co to zhoršuje a co to zlepší.
2: No, stane se to aj v létě, že prostě třeba já moc nechodím, jako jenom dělám uklízečku, jsem tam někdy chodím, jak dělám tu práci. Pak už jsem doma, chodím kolem hospodářství, mám zdravotní boty, velice pevné, nemůžu na nic stoupnout.
1: A mažete si tu kůži něčím? Já bych určitě
2: ano,
1: tady...
2: S tím hrochem, to já nevím, jak se to jmenuje.
1: To já nevím, co je s hrochem, ale asi bych doporučovala promašťovat kůži, protože to, co povídáte, jste pořád na nohou. Je to trošku mimo teda téma o šlachách, takže se moc omlouváme, ale asi neporadíme, bohužel.
0: Telefon dál vám k dispozici, bolestivé šlachy,
1: nohy, ruce. Prosíme.
0: Kdo tam je? Téma, povídejte.
3: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat paní doktorky. V noci mám artrózu obou dvou kolen třetího, čtvrtého stupně.
0: Omlouváme se, aby se dostalo na téma bolestivé šlachy a nohou. Týká se to šlach nebo artrózy?
3: Já bych řekla, lítka mě bolí. V noci, když vstanu z postele, tak mě strašně tuhnou lítka. Když stanu z postele, tak mě stuhnou lítka.
1: Jo, jasně. To může být lecos, ale rozhodně se to netýká šlach, bohužel.
0: Takže nám ten dotaz nahrajte na záznamník.
1: Nahrajte a dejte tam telefon, já vám zavolám, jo? Proberem to spolu.
0: Připomínám tedy pro ten případ záznamník 221 553 770. Ale teď je v provozu linka do studia.
1: Šlachy.
0: 731 800 900 a doufám, že... U šlach zůstaneme. Dobrý
1: snad
0: den.
1: Šlachy, ano. Jsou to šlachy, prosíme, rukou, nohou?
4: Doufám, že ano. Paní doktorko, co říkáte na skakavé prsty na rukou?
1: Lupavý prst, ano. Tak to je příčina, je většinou zánět šlach a je to způsobeno přetěžováním některých částí těla. Je to vlastně dlouhé opakování téže činnosti. Takhle se nám s lupavým prstem dovolal řidič, který vlastně má taky stabilní držení, takže může to být lecos a jsou 4 druhy, kdy ten lupavý prst je jeden z typů zánětu. Je to něco, co by se mělo vlastně vyřadit tu činnost, která to způsobuje, případně znehybnět nebo nějakým způsobem v ortéze nebo v obvazu nebo dokonce někdy v sádře vlastně omezit pohyblivost v té oblasti a chladit gely, studené obklady, protizánětlivé léky nebo někdy fototerapie, léčba světlem. Takže nenechat to být, poptejte se a chce to opravdu jako delší dobu léčení.
0: Další téma nebo další povídání k tématu bolestivé šlachy na nohu a na rukou za malou chvíli i takové shrnutí, které nás čeká, protože tak jako vždy ten čas velmi rychle kvapí a blížíme se k dalším zprávám.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
6: V sobotu nás pozve do zahrad u svého roku.

0: Šlachy probíráme dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Takové rezime na závěr. Když nás tedy začnou bolet šlachy na ruku nebo nohou, tak co dělat jako první, paní doktorko?
1: Tak, pokud postižené místo svědí je citlivější, tak je to pravděpodobně zánět. Pokud víme, že jsme to nějakým způsobem přehnali s nějakou aktivitou sportovní, nejčastěji může to být i trauma, to znamená vlastně přetržení nebo natržení. A toho, co hlavně musíme udělat, je běžet k odborníkovi. To znamená, první musí doktor kouknout, co to je, protože to, že nás něco bolí při nějakém pohybu, to může být lecos a léčba je jiná. Pokud je to artróza, tak my na to nesmíme dávat ty studené obklady, které se používají na zánět šlach. Jinak, ta léčba nejužitečnější a nejúčinnější je omezit pohyb, který to vyvolal. Někdy, pokud jdeme později k tomu lékaři, tak to může být až znehybnění na docela dlouhou dobu, takže radši rovnou přestat s tím pohybem, který to vyvolává a udělat si tu diagnózu. Pak máme babské rady, které říkají, že můžeme zkusit hořčík, draslík, vápník, D vitamin, což je regenerace té postižené tkáně. Někdo doporučuje zábal toho postiženého místa tvarohem, bylinky, borovicové listí, kustovnice, prostě spousta různých možností. Lékaři většinou nabízejí kortikoidy nebo fototerapii, jak jsme říkali, a důležitá je prevence, čili odpočívat, pokud máme často namáhanou část těla během fyzické nějaké námahy, tak odpočívat, protahovat svaly, nepoužívat těžkou obuv, jako nám tady někdo říkal, že je, a vlastně pokoušet se rehabilitovat, to znamená ten pohyb, který

0: to může vyvolat, tak dělat jiné cvičení, abychom vlastně ho jako antidotovali. Takže tohle pomáhá, no a samozřejmě běžet k lékaři a ten nám poradí, co s tím.
1: Pokud se na vaše dotazy nedostalo a soudě podle telefonátů stále blikajících, ano, nechte nám vzkaz na telefonním záznamníku 221 553 770. Nahrajte svůj problém a my se k němu po čase někdy zase v dalším sdílu vrátíme. Pro dnešek se loučíme, přejeme vám hezký víkend.
0: A žádné bolavé šlachy.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend. Příští týden se ale vrátí tropy. Češi v obytných vozech naplnili kapacity autokempů. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studena.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: V havířovské městské části Šumbark vzniklo nové centrum sociální rehabilitace. Pracovníci tam pomáhají lidem se znevýhodněním. Snaží se je naučit samostatnosti, aby se zvládli zapojit do běžného života. V opravené budově bývalé restaurace vznikla taky komunitní kuchyň a kulturní sál, říká ředitel spolku Porta Vita David Stařičný.
4: Dlouhodobě byla lokalita Havířova Šumbarku vnímána jako sociálně vyloučená lokalita. Právě kvůli toho, že tady byla vyšší koncentrace právě osob, kteří měli kumulované problémy exekuce, dává velký smysl, aby tady byla služba, která nejenom pozvedne lokalitu, ale aby nabídla efektivní účelnou pomoc těm lidem přímo v tom místě, kde oni žijí.
1: Provozovatelé jihočeských autokempů zažívají až na výjimky silnou sezónu. Vyplývá to z informací Asociace kempů České republiky. Vyšší návštěvnosti napomáhá narůstající obliba karavaningu. Například autokemp Třeboň na Jindřichohradecku zaplnili karavany cyklistů.
5: Kapacita kempu je podle jeho správce Jiřího Neubauera zaplněná z 90%.
6: Volají lidi teda, já říkám, ne, přijďte normálně, co najdete. My bereme rezervace jenom na chatky a ty jsou plný.
5: Červenec je v kempu Olšina na Lipensku z pohledu návštěvnosti o něco slabší. Provozní Jitka Vosková ale věří v silnější srpen.
7: Podle toho, jak lidi volají, věříme, že lidi přijedou, že bude větší obsazenost, jo, protože zatím slabší průměr.
5: Podle předsedy Asociace kempů České republiky Pavla Svobody zažívají provozovatelé tábořišť silnou sezónu. Nerůstajícímu zájmu o karavaning se přizpůsobují i samotné kempy, kde přibývá parkovacích míst a pohodlnější zázemí. Eva Rubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc v neděli na hřišti Jablonce vstoupí do nové sezony Šance ligy. Do kádru přibyly 4 nové zahraniční posily, naopak v rámci ligy přestoupili ke konkurenci Šturm, Sláma a Růsek. U 3 hráčů Huky, Kostadinova a Dolžníkova se řeší hostování ve Slovácku.
0: Počasí.
1: Bude slunečno, čekáme jasno až polojasno a teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Děčínsku jeďte opatrně na silnici 265 z Krásné Lípy do Velkého Šanova. V úseku Vlčí hora Brtníky se po silnici pohybují chodci. A na Frýdecko-Místecku u Žermanické přehrady se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda je mezi Soběšovicemi a Dolními Domaslavicemi. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy v 9 a teď už je tu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
8: Vítejte u dalšího tklivého příběhu, který je důkazem, že láska neumírá a existuje pořád, i když vám někdo milovaný odejde. Stane se vaším andělem strážným.
9: Po setkání s 82letým Ladislavem a 77letou Aneškou se mi derou na jazyk verše Karla Hynka Máchy. Na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal.
8: Přesto jim nebránil milovat, žít, smát se a být šťastní. zaslouží si náš obdiv.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Ze stovek příběhů, které jste nám poslali, jsme dnes vybrali vyprávění Anežky a Ladislava Jeřábkových, kteří se seznámili přesně před 61 lety.
1: Prožili krásné i bolestné chvíle. Přesto našli ve své duši a srdci mír. Možná také proto, že bydlí v obci Mírová u Chodova.
0: S úctou a zájmem se je vydal vyslechnout náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Já tady na vás čekám.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Ale čekáte sám, nečekáte s paní?
3: No, paní je tam, tak je takový horko.
4: A já už vidím Anežku. Kouká z okna tamhle. Dobrý den.
5: Den. Ano, Anežka Jeřábková.
4: Je. Takhle přes okno jsem se dlouho neseznamoval.
5: Jo, plnou pustou.
4: Tak my to obejdem, jo, a seznámíme se.
5: Tady jste v bytě u Jeřábku.
4: A teď jedna věc, sluší se na návštěvu přijít pro dámu s kytičkou, tohle je pro vás.
5: Děkuju. No to je krásná. No teda. No to jsem dlouho nedostala takovou hezkou.
4: Nepovídejte.
5: No.
4: Sem už se něco nosí, co to je?
3: No to je kniha, když jsme byli 50 let spolu, tak nám obecní úřad udělal tadyhle tu pamětní knihu. Tadyhle jsme jako za mladá, kdy jsme byli ještě hezký.
4: To jste pořád.
3: Teďka už jsme starý.
4: Ale hezký.
3: No, tohle, čili jaký nemocný ráno, když stanem, tak se hodinu musíme upravovat.
4: Mě vypadne
3: oko, já mám skleněný, mě tohle udělali, všechno možno. Tak každý zvlášť, takže se musíme na to připravit.
1: V roce 1963 se mladý Ladislav z Jihlavy, kde žil a pracoval, přihlásil jako adept na stavbu mládeže do Vřesové na Karlovarsku.
0: Byla to brigáda na jeden rok. Ještě nevěděl, že se tahle štace protáhne na celý život. Vše začalo trochu v podroušeném stavu.
1: S kamarády pravidelně vyrážel na taneční zábavy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No a jednou jsem přišel taky sem do té Mírové na čaje a teď jsem se tam trošku tak společensky unavil a teď mě tam jedna slečna prostě pošetřovala takhle.
4: Vy si na to pamatujete, když Láďa ne?
5: No tak...
4: Co jste dělala, že jste se mu věnovala, ho zachraňovala v těžké chvíli alkoholové?
5: No, obklady se mu dávala na lavičku, na to.
3: A já vím, že jsem se s ní udělal rande do kina, jenže já do toho kina šel a neviděl jsem, jak vypadá. Už jsem na to zapomněl.
4: Jednoduše, vy jste se prostě opil, ona se o vás starala a vy nevíte, kdo to byl, která víla.
3: A viděl jsem, že přijde do kina, no... Teď tam byly kamarádky, který jsem znal, pám, je tady to, ta holka, nevíš, která to byla? A ona tam byla, oni řekli, že nevědí. No, tak prostě, tak jsem, nic nebylo. No a tak jsem potom...
4: A ona se k vám nehlásila?
3: Nehlásila, ona dělala SSP, já přihlásím. A potom jsem šel asi za měsíc na druhý čaje do klubu v Chodově. No a teď jsem říkal, no to je ona, když tam byla, tam tancovala pám, to je ona. Tak jsem šel pro ní tancovat, zapírala, že to není, ale nakonec jsme se domluvili, no a začali jsme spolu chodit. Jako já jsem pozval na rande a to, jenže já jsem měl v Jihlavě děvče, ona měla tady jeden kluka, no a teď, když jsme chodili a její rodiče se to dověděli, tak říkali, prosím tě, brigádník, asi neber, ten od tebe uteče, ne?
4: Vy jste měla nápadníka a takhle jste si začala s Láďou.
5: Ale to bylo jenom takový, tak spíš jako kamarád. To nebylo nic vážného. 2 roky na vojně, no já tady sama, tak co?
4: Čekat nebudu.
5: Tak jsem chodila tancovat na ty čaje a to jde, no. Jen si užívala.
4: Takže váš vztah začal tím, že se vlastně někdo opil, Vy jste ho zachránila, v paměti zůstal, na další akci se znovu poznali, ti dva zblížili a takhle vzniká vztah ve vašem případě. Takže anděl zachránce v podobě Anežky.
5: Ano, ano, je to tak.
4: No a Ladislave, vy jste měl děvče, jste řekl v hlavě, tak jak to probíhalo? Museli jste se rozejít, nebo se vám to v hlavě trochu motalo, které se věnovat?
3: No, já jsem potom, tady jsem se víc zamiloval, tak když jsem přijel do hlavy, tak jsem přímo neřekl, že nebudu, ale prostě jsem odjel sem a tím to skončilo.
4: Když došlo k tomu, že jste se rozhodli, tak nějak už jste oba cítili, že tedy budete spolu chodit, že se nějak začnete. Jak vypadalo to první skutečné rande?
5: No, tak to už se nepamatuju.
4: Ani na první pusu?
5: Ano, tak těch bylo více, to ne. Nemá jenom první.
3: No prostě tak jsme se líbali a takovýhle, ale ještě prostě k něčemu nějakému tohle velkému zblížení nedošlo.
4: Kde jste se líbali?
3: No tady pod Kulnou. Tady měla zemědělská usedlost, tady byla, tak jsem zatáhl do té Kulny, jenže furt tady někdo odvíral dveře, tak jsme nemohli se nějak tohle, tak jsme se jenom, aby nás nikdo neviděl, tak jsme se jenom líbali.
4: A původně jste vyráželi na co? Zase na čaj, do kina?
3: Původně jsme chodili potom na čaje, do kina a tohle. Tak prostě to začalo, no potom, když se mě přesvědčil tady její rodiče, že prostě to myslím vážně, tak když jsem vzal poprvně domů k nám do Jihlavy, tak byla za dveřma a chtěla se vrátit. Říkala, já tam nejdu, já se styděla jako tohle.
4: Proč?
5: No tak bylo to takový, já jsem byla taková holka z vesnice, taková prostě, já nevím, jak bych to řekla, no tak vás ty dojíváno.
4: Jak vás tedy rodiče přijali, Ladislavovi?
5: Dobře, dobře, byl strašně hodný. Přijali mě dobře.
4: Řekněte mi, Anežko, tehdy mladí dva dali se dohromady, co se vám na tom Láďovi nejvíc tak jako líbilo, čím vám imponoval?
5: No, hezky tancoval, to bylo první, to se mně líbilo. No, to jako my si v tom rozuměli. No a že jsme hodně chodili také na procházky, do kina, do toho prostě po všelijakých vycházkách.
4: A byl to hezký kluk?
5: Byl moc hezký.
4: Když se takhle mladá holka zamiluje, jak to vypadá potom, když se třeba rozejdete? Myslela jste na něj doma, když jste byla třeba před usínáním, před spaním, těšila se na další setkání? Co vám tak hlavou běhalo?
5: Ale jo, to jsem se zase těšila. Třeba jsem si říkala tak, dneska je pondělí, ve středu se sejdeme. Jo, prostě už to bylo takový jinačí. Takový hezky, no.
4: Ladislave, co u vás? Jak vy jste vnímal mladou Anežku? Jak vám se líbila?
3: No, mně se líbila, proto jsem s ní chodil a proto jsem tady zůstal, protože se mě líbila. A byla taková neskušená, jo, takže to se mě na ní líbilo. Tak mně se to líbilo, mě prostě neodporovala, nebyla nějaká, no, perfektní, no. Prostě jak je člověk mladý, tak to je úplně, to se těžko říká, no.
4: Jenom pro představu, jaký rozdíl mezi vámi byl věkový?
5: Pět
3: roků. Jo, ten chlap už je trošku takovej uzrálejší, není takovej jelen, jako todlen, a prostě už má nějakou představu o životě. Tenkrát se to všechno bralo 18, 20 let. Tohle, když ženský bylo 25, to už jsme říkali, to je stará paní. To už je tohle, tenkrát to všechno. A když to dneska tak sleduju, pozoruju, tak to bylo nejlepší, protože když jsme vychovali děti, tak nám bylo 40. Nebo tady 45, děti už měly svoje zase a my jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, jezdit po světě a to dneska každý čeká dlouho. No a potom, když dneska, kdybych si uvědomil, že bych měl v 60 vychovávat nějaké děti, tak to asi by nešlo, protože to už na to člověk nemá nervy, nemá na to náladu. Dneska mám náladu jenom na tu svoji ženu.
4: A to je hezký.
3: Jo, to je, protože celý život jsme spali spolu. Nikdy jsme to prostě furt jsme, žena kouká na televizi a taky a ona pá, já jdu spát a pám, já ještě budu chvíli koukat, teď koukám, tady nikdo tady není, pám, co tady dělám a jdu spát za ní.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Jsou pustá rána bez okén.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali, patří manželům Anežce a Ladislavovi Jeřábkovým.
2: Seznámili se v roce 1963, když jemu bylo 22 a jí necelých 17 let. Rok jeho brigády uběhl jako voda a on se rozhodl zůstat. Zamiloval se.
1: Na svatbu nespěchali. Začali o ní uvažovat až po 2 letech. Brali se 5. února roku 1966.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak vypadala vaše svatba?
4: Tak měli jsme ji v Karlových Varech, takže já začnu od rána. Tak ráno jsem šla k holiči se nechat zkrášet, pak jsem se vrátila, šaty už jsem měla připravený, tak jsem se oblíkla.
3: Jaké jste měla šaty?
4: Bílé, ale krátké, ne dlouhé. Krátké, závojíček. No a to zrovna pak začalo ještě pršet. Bylo ošklivě, tak jsem říkala, no tak to je hezký.
3: Pršelo vám štěstí?
4: Asi jo. A odjeli jsme do těch Karlových Varů.
3: A jak to vypadalo tedy?
5: Jak vypadalo? Všechno to vypadalo dobře, všechno nám tam řekli, tehdy jsme si dali prstínky a to teď jsem nazvedl prostě ten závoj, dal jsem pusu a zase jsem opustil dolů ten závoj. Tak šla se závojem dolů z obřadní síně.
3: To vypadalo, jak když se vracíte bez sezdání.
4: Jo, jo. Ano.
5: Takže,
4: říkám,
5: no a odjeli jsme všichni do toho, do té elitky, dneska už to zase není elita hospoda, už je to něco jiného tam, tak tam jsme to měli první jako, to, no a tak tam jsme měli hudbu, prostě všechno, to tam bylo pěkné. No.
3: Kdy jste končili? Jak to vypadalo?
5: My jsme končili ve 12 hodin, jsme jeli domů a tam ty hosté zůstali asi do 4 hodin do rána a my jsme ve 12 odjeli domů už spát a tohle.
3: Sem spát?
5: Ano.
3: A ta svatební noc teda?
5: No tak svatební noc ještě ležela maminka mezi náma, protože svatební noc jsme neměli ani.
3: Jo, vy jste přišli...
5: Tak my jsme měli už předtím tu svatební noc.
4: No, už nevím.
5: Neměli jsme se kde ubytovat ty lidi, tak jsme museli spát
3: spolu. Prostě,
5: no spolu, protože jsme měli jenom 2 postele, no tak a museli jsme tam spát ve 3. No.
3: Počkejte, to mi řekněte, jak vypadá ulehání ve svatební den, přijedete domů, vy jste sundala teda jako šaty, převlíkla jste se co do noční košile, mamka taky, kdo les první do postele, nebo jak to vypadá?
5: Byli jsme všichni unavení, protože všichni jsme pili, tak jsme byli unavení, tak to jsme si tam lehli a zbudili jsme se až tohle, to jsme usnuli hned.
2: Ráno se probudili a začal jim nový život se společným příjmením Jeřábkovi.
1: Brzy jim přidělili podnikový byt v nové roli a oni se také zžívali s novou nevyzkoušenou rolí, tou rodičovskou.
4: No já jsem hrozně toužila po dětech, i když už jsem byla tak starší, tak jsem tady, kdo měl děti, tak jsem to vozila po vesnici. Jo. Já jsem měla strašně ráda děti, takže jsem se úplně těšila.
5: No já taky, protože bez dětí to není ono. co by tohle, takhle, už jsem se těšil na děcka, jak budou sportovat, jak budou prostě, no prostě bez dětí není život, no to je takový mrtvý.
3: Jak to bylo tedy s příchodem dcery? Naplánovali jste si, že chcete teď děti a pokoušeli jste se, nebo to přišlo prostě tak jako náhodou a zrovna? Ne, jak to bylo?
5: Ne, to jsme chtěli mít dítě, to jsme dělali všechno to, aby jsme to měli. Jo, to jsme dělali všechno proto, no tak se to povedlo, tak to bylo dobrý. No a potom za rok byl syn zase. No a tak jsme měli dvě děti a potom asi za 5 let jsme měli dalšího syna, jo, takže to jsme 3 děti, no tak to měla ta žena plno práce, chodila, ne, já jsem musela se o to starat, vodit je do školky, do jeslí, všechno stíhala, prostě neměla, to jsem v tom obdivoval, všechno stíhala, všechno udělala prostě a to bylo to, na ty ženský to tenkrát bylo hodně taky, no.
4: Byla jsem šťastná, že mám, jsem si teda hrozně přála dceru, že mám dceru, to jsem byla ráda teda.
5: No já jsem byl taky rád, já se, a to jsem byl akorát v práci a teďka nebyly mobily, nebylo nic takového, že jsem věděl, že bude rodit tohle, tak jsem volal tam ze sloupu, prostě na sloupu byl telefon, tak jsem tam volal do porodnice si to a oni vezli akorát z toho na pokoj a říkala mě akorát, mě řekla, byla to dcera, já pam, jak byla, jo, byla, jak byla unavená, tak řekla, byla to dcera, pam. Teď jsem přemýšlel, šel jsem domů, tak byla nebo není, jo, tak jsem byl z toho hotovej, no, tak no, ale potom, tak jsem tam potom jel se podívat, tenkrát se tam nemohlo na pokoje, se koukalo ze spora, teď mě ji ukázala, teď to pám, ježi, tak ještě, že žije. Jo, to byla taková odpověď, byla to dcera, už neřekla nic, protože ji vezli na ten pokoj, tak člověk byl z toho hotovej, no.
1: Život Anežky a Ladislava Jeřábkových by vydal na román. Jejich vztah je krásný, plný citu, ale i odhodlání bojovat. O tom ještě uslyšíte.
2: Zaujal nás už v dopisu natolik, že jsme se rozhodli je trochu potěšit. Dát jim najevo, jak jsou úžasní. Proto jim chceme věnovat praktický dárek. Velký automatický kávovar.
1: O předání jsme poprosili Patrika Rozehnala, který jim v nestřeženou chvíli tento nový stroj doma instaloval, aniž by o tom věděli. Bylo to překvapení.
5: No ne, koukej.
4: No teda, ty to já nebudu ani umět obsluhovat.
3: Jak říká paní doktorka Cajdonová, dneska se mačka jenom čudlíky.
5: Jo?
4: No, tak možná uměla, ale
5: to,
4: ne
5: no,
4: ty,
5: to
4: ne ty,
5: mačka.
4: Ale ne ty, ale. To je bába, jo. Že jo?
3: No tak je to vaše.
5: No, no to je krásný. A to je na co to je na kafe?
4: No, ale to nám se, bude muset naučit Tomáš.
5: Jo, to si někde jsou nějaký tyhle, ne?
3: Tady se dává vzadu voda, nalije, takhle se to zdvihne.
5: Jo.
3: Tady ze zhora se naplní zrnková káva, to máte tady. No a tady pak už se mačká takhle čudlík, pod to se dá hrneček a už teče kafe.
5: Jo, a to jsou...
3: Velikosti kávy, jestli chcete espresso, větší, lungo, amerikáno nebo horkou vodu na čaj.
5: No to je krásný.
4: No to je, já úplně čumím.
5: No, tak to máme co tohle.
4: No teda toto jsem
5: to
4: si...
5: Tohle půl vesnice pozvem na kafe.
3: Kafe je dost. Ať se vám daří a kávovar slouží.
4: Jo, děkujem.
5: Tak děkujeme mockrát.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Zlatou lásku vám přinášejí Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.
1: Kdo si dávno řekl, jizvy, které máš zvenku a jsou vidět, tak určitě bolí. Ale jizvy, které máš skryté v duši, jizvy, které ti způsobila láska, bolí mnohem, mnohem víc.
2: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už vědí, že láska k dětem je tou nejsilnější, kterou rodiče zažívají. A když toto pouto osud přetne, je to bolest na celý život.
3: Potkalo nás prostě z velký neštěstí, že dcera se nám zabila. Jako když jí bylo 25 let a měla dvě malé děti, 4 a 5 let, tak se jí v práci stal pracovní úraz. Ona sice dělala v pupu, ale tam neměli jesle a to tak šla za ženou dělat chvíli na šachtu. Jako, že tohle, no a tam se jí stal pracovní úraz, že v 25 letech prostě přišla o život. Ono to bylo tak, že to někdo zavinil v té práci, jenže ten člověk, on omylem prostě pustil nějak pás, což byla odstávka, kdy se nesmí nic spouštět. A ona čistila pás a ono omylem chtěl popojet 2 metry, nebo co, tak omylem pustila.
4: Jak jste se to dozvěděli? Jak k tomu došlo, Aneško?
5: No, mě to přijel říct, já jsem tam dělala taky a přijel mi to, my jsme měli po noční, jsme byli doma. A přijel mi to říct jako můj kolega, co jsi tam dělal. A tak mi to přijel říct, no, co se jako stalo, že je v nemocnici, že ji odveze do nemocnice a no, ale bohužel nepřežila. Já jsem nevěděla prostě vůbec, co se stalo. Jo, byla jsem úplně mimo, no, vůbec. Byl to šok.
3: No, jsou to takovýhle strašné věci, no, co se stává, co ne. A člověk si říká, proč zrovna my? To se nedá nic dělat, no, prostě je to, já bych řekl, že to je osud a to člověka, když ho to člověk, tak tomu neunikne. Prostě to přijde, no.
4: Ale říkám si, není nic horšího, než když rodiče přežijí vlastní děti.
3: To je nejhorší, když přijde o vlastní dítě, tak je to nejhorší věc, no. To je prostě jedno s druhým, no.
4: Kdy to na vás v plné síle dolehlo, když jste jí vyprovázen nějaký obřad, rozloučení?
3: No, když byl pořep a tohle, tak to bylo hrozný, no. To se těžko říká. Ono to nikdy neodezní, ale už to není takový.
4: Ale vám musí zůstat jizva na srdci, která se nikdy nezahojí.
3: To je jasný, to zůstává.
5: To nezmizí. To bude ještě. No to je celý život už, no, prostě.
4: Kor pro vás, Aneško, vy jste si tu dceru vymrdla, vy jste se tak těšila, že budete mít dceru.
5: Právě, to bylo hrozně těžké. No,
3: já říkám, no. To nás smelilo zase, no, to nás ještě víc semklo, no a tak zbyly po ní 4 a 5 děti, kluci, jo, takže to bylo, tak jsme to museli pomoct vychovávat, taky tomu den se našel druhou ženu, prostě tak pomoct vychovávat i děcka a takhle, a to mezi tím prostě ještě jejím bráchovi prostě žena umřela na rakovinu a tam zbyly taky děti, tak tu jednu jsme si vzali, tajdlena vychovávali s ní taky, tady jsme ji měli do 15 let, jako dneska už je teda v Německu, v Mnichově dělá recepční tam v hotelu, je tam už to, ale každý rok za náma jezdí, jako navštěvuje a tohle, takže ale to nás dokonce ještě víc smelilo, jo, někdo se třeba pohádá, to nás ještě víc smelilo, takže to bylo takovýhle, no.
4: Asi jste si tehdy hodně poplakali a hodně často, ne?
3: Ty nejhorší byly první 3 roky, no. Potom se to sklidňovalo, jako tohle. Pak musel člověk dělat a starat se o ty dětská a o tohle.
4: Anežko, já mám pocit, že Láďa, váš muž, vám musel asi hodně pomoci. On je takovou, řekl bych, velkou oporou. Byl i v té chvíli, cítila jste to, že jste ráda, že ho máte a nějak pomáhal?
5: Ano, ano, hodně. To děkuju. Bylo to krutý.
4: No, pro mámu tohle musí být nesrovnatelné celý život, no. Vracíte se v myšlenkách často?
5: Jo, jo. Každou chvíli. Říkám si, kdyby tak tady byla.
3: No. Ale já nevím, jestli bych vám to měl říct, ale jako to den, ale já na ní byl nějak tak závislý, mě 10 let předpovídala, co se mně stane. Mě za 3 roky, když už jsme pomaly tohle, tak já jsem měl jet pro pracovníka do práce a teď jsem slyšel kroky normálně a teď po dvoře pám, to je Olina, v noci, kdy jsem spál, jo. A přijde, teď ona přišla, pá, ahoj tati, jak se máš, co děláš, a to já na ní pám, kde se vzdala a to a teď to je všechno jako sen, jako tohle. A ona mě říká, zítra jdeš pro pracovníka, hele, venku prší, ty se vybouráš, ale nic se ti nestane, ale auto zničíš. A já jsem stál a venku pršelo. Pám, no to, a já měl služebního favorita, jel jsem do Habartova, hned tam ty zatáčce jsem se rozsekal. Jsem se vyboural z jedním roce, auto jsem zničil, mně se nic nestalo, všechno tohle. Za další 3 roky, to jsem vždycky, to nebudu ani vykládat, jako co mě všechno, to mě všechno, to jsem dokonce spadl ze střechy, to jsme opravovali, ta střechu, a hele, zítra jdeš s důchodcem, a to jsem ještě dělal, jdeš s důchodcem a dělat střechu a ty z té střechy spadneš, ale nic se ti nestane. Jsem tomu nevěřil, takový ten kec, já takový nevěřím. A šel jsem dělat to, já jsem byla námraza, to bylo v listopadu, zmizli to a jsem potom sjel a spadl jsem po hlavě dolů. Akorát jsem měl obličej zedřenej, no a třikrát mě to říkám, třikrát mě tak předpověděla. Já jsem se potom ptal takhle psychiatru, pám, jak je to možné, že ji vidím, takhle už si nepamatuju, jako každý puntík a to jsem viděl všechno do detailu. A on říkal, že se to, říkali, že se to stává, že to je prostě tohle, ale že to je, neví čím to je, ale že to prostě stává. Ten mě uklidnil, říkal, ten jeden pohá, hele, dokud ti nic neřekne, tak se ti v životě nic nestane. Ona si prý pro tebe přijde jednou.
4: Jestli to není silou té lásky, která mezi vámi byla, no, a ona je andělem strážným.
3: No právě, oni mě to takhle říkali. Oni říkali, že se to stává u dvojčátů tohohle, že třeba je někde tady, někde v Americe a jeden o druhým ví o nemocech. A pá, že to je prostě, vy jste na sebe byli moc závislí. Říkám 10 let takhle, já jsem 9 let, teda vždycky po 3 letech.
4: Já myslím, že to právě všechno dokazuje sílu vaší lásky.
3: Jo.
4: Že ta Olenka dohlíží na vás právě proto, abyste spolu mohli být co nejdéle.
3: To?
5: Asi jo, asi to tak bude, že on opravdu, oni byli na sobě hodně vázaný.
4: A vy dva na sebe?
5: A my na sebe zase, ano. Asi je to tak.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh velké lásky zkoušené životem. Svůj osud nám líčí milující manželský pár Aneška a Ladislav Jeřábkovi.
2: Mají se rádi, špičkují se, radují se z maličkostí, podporují v nesnázích, prostě se milují.
1: I pro ně si Patrik rozehnal, nachystal několik otázek v manželském testu. Stejné otázky pro oba dva, ale odpovídali na ně každý zvlášť, aby se neslyšeli.
2: Vy ale jejich reakce a vzpomínky na společný život uslyšíte dohromady.
3: Kde jste nejlechtivější?
4: Na nohách.
3: Kde je manželka nejlechtivější?
5: No tak nebudu říkat, řeknu na chodidlech. No tak tam ty místa nebudu říkat.
3: Je nějaké oslovení, které kdyby Ladislav použil, tak by vás rozlítil?
4: No jedině Ančo. To nemám ráda.
3: Jaké oslovení od vás nemá ráda?
5: No já jí říkám, Aneško, mamino, no ty řeknu hej ty.
3: Jak byste vy popsal její smích?
5: Ta se směje tak jemně jenom, ta se neumí řechtat. Ta se směje tak citlivě.
3: Jaký je váš smích?
4: No takovej nějaký veselý. Já nevím.
3: Jeho nejoblíbenější kus oblečení?
4: Kalhoty, tričko nebo košile. V létě kraťasy, zase tričko nebo tílko.
5: Co je vypran, tak to vem.
3: Kdo je

0: pro vás? To ranní nebo večerní?
1: No, jakdy. Jo, ale spíš večerní.
2: No tak lepší je večerní. Večerní, ale mě se žena líbila kdykoliv, i když vařila, tak jsem taky nechal knedlíky, pám vykašli na knedlíky. Jsem miloval taky.
0: Jak dlouho jste se nejdéle líbali?
1: Jo, tak to jsem nikdy nekontroloval.
2: Nás nás bolela pusa.
0: Recitoval vám někdy verše?
1: No, někdy jo. Někdy se snažil. To se zvědavé, jestli to přizná.
2: Básně nerecituju.
0: Ne? Trváte si na to?
2: No tak netrvám, no ale tak si nepamatuju, že bych ji recitoval básně.
0: Kterou část vašeho těla, nebo z vás, si myslíte, že ona považuje za nejvíc sexy?
2: Moji část těla? No to nevím, na co ženská myslí.
0: To se dozvíte skoro po 60 letech.
2: No teda, to jsem blázen. No asi tu vrchní polovičku.
1: Mně se líbily jeho vlasy, že on měl hodně hustý, měl hodně. Že kuce, no to není část těla. Jsem chtěla říct, že je ukecanej.
0: Že vypusa.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Aneška a Ladislav Jeřábkovi už oslavili 58. výročí svatby. Jejich láska neopadá, naopak kvete. A to je přitom už trápí zdravotní neduhy.
5: Aneško už pobolívají ruce i nohy. Jaroslav přišel v době covidové pandemie částečně o zrak a má jedno oko skleněné.
4: Ani jeden z nich si ale nestěžuje. Vše berou s humorem a rádi se smějí.
1: A jinak já nevím, no, tak já to mám asi v genech.
2: Pořád cvičím, jak ráno napřed napíšu do stovky v posteli, prostě v leže. Nohama ležím a nohama napíšu do stovky.
0: Vy jako vyzdvihnete?
2: Vyzvednu, no, jenom krát, jenom tak 10 cm nad postel, tá na to a udělám do stovky napíšu. Od jednotky do stovky.
0: No, jenom napsat od jedné do sta, tak já teda to běžně nedělám u chlapů, jo, ale chtěl bych vidět vaše břišáky.
2: No, šáhněte.
0: Ty bláho.
2: Šáhněte.
0: To jsem neměl nikdy.
2: Co?
0: Dobrý.
2: No a pak udělám tadyhle 100x týma činkama a pak udělám dřepy, udělám 50 dřepů a 50 zhybů.
0: Je to tak, že i po těchto téměř 60 letech máte jednu manželskou postel, máte svoji společnou ložnici, uléháte spolu, máte nějaký rituál, když si jdete lehnout, nebo naopak ráno, když se probouzíte?
1: No tak manžel ten vstane dřív jak já, udělá snídani, já přijdu, má připravenou snídani na stole, takže si sedu umejt, udělám si své potřeby a sednu. A snídám.
2: Takhle si vážím.
1: Jo, každý den.
0: Prozraďte mi, že jste spolu téměř 60 let. No. Jak se ta vaše láska za tu dobu proměnila? Jak to cítíte vy sami?
2: Já bych řekl, že to máme furt stejný. Já nevím, jak jsme byli za mladá, tak i teďka. Prostě jsme furt nějak na sebe závislí. Prostě furt se máme stejně rádi. Furt prostě... Tenkrát jsme se milovali, dneska už se máme jenom rádi.
0: Se trochu bojím zeptat, jestli to jenom o psychičnu nebo fyzičnu.
2: Já už budu radši říkat.
1: No, dobrý.
0: Jak to cítíte vy, Aneško?
1: No, já si myslím, že se máme pořád stejně rádi.
0: Že je to pořád stejné?
1: No, je to... Bych řekla, že ještě lepší. Tedy máme na sebe čas, jsme doma pořád spolu, žádný honění, žádný fofr. Máme se dobře, máme se rádi.
0: Chytnete se občas za ruce?
1: Za ruce, jo, to se vodíme. To opravdu, když jdem na procházku, tak jo.
0: Máte čas si ještě říct a chuť, mám tě rád, miluju tě. I tahle slova padnou v tomhle letu.

0: To si říkáme každou chvíli, že jsem rád, že jsem si ji našel, že lepší ženskou bych nenašel. To si říkáme furt, jo.
1: Proč ji milujete?
0: Protože je. Protože ji mám rád. Prostě se mě líbí, no tak proto ji miluju a že je strašně tolerantní, kamkoliv mě pouštěla, prostě starala se o děti a protože nikdy mě nic nevyčetla, že prostě se s ní dobře povídá, dobře si rozumíme. Celý život vycházíme spolu perfektně. Proto ji miluju, no. Jsi nešťastný a nedovedu si představit jeden bez druhého, kdyby jsme nebyli. To, tak co by ten druhý dělal?
2: Jsme na sebe už tak zvyklí, že všechno děláme spolu, chodíme nakupovat spolu, prostě všechno, no. Ve všem se poradíme, když něco, protože opravdu život jsme měli pěkný, máme teda pěkný. Pořád mě něčím přitahuje, jo, něčím prostě, já nevím, no, jak bych to řekla, nějak.
1: A milujete ho?
2: Ano, jasně, kdybych ho nemilovala, tak s ním nejsem. No.
1: A je láska hezká i v tomhle věku?
2: Je krásná. To je nejlepší, co může být. Opravdu je to. To je všechno krásný. Jsem šťastná. Moc. No.
0: Prostě nedá se to jinak vyjádřit. Chtěl bych s ním být furt.

0: Aneška a Ladislav Jeřábkovi poznali, jak láska pomáhá v těžkých chvílích. Útěchu jim dala dcera vracející se ve snech a hlídající jejich zdraví a lásku. Už vědí, že milovat můžete i po smrti.
1: Jak napsala Božena Němcová, neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.
0: Pomáhejme si, milujme svět, bližní i sebe. Lásku můžeme dát každému a nikdy se vám nezmenší. Každý den si to ověřují
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Počet nakažených salmonelózou letos v Česku vzrostl zhruba o třetinu. Desítky domácností na severozápadě Hradce Králové ztratily vodu ve studních. Zítra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí jich podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
3: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
4: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
3: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
5: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
3: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při modernizaci hradeckého železničního uzlu. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
6: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen, s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj, říká vedoucí střediska zdravotnické záchranné služby Petr Matějíčka.
7: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době, protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
0: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala Krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marii Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 30 stupňů, na horách kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Ořech stojí auto po nehodě, zatím nepřekáží. Dálnice jsou aktuálně bez kolon a na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova brzdí provoz omezení mezi Vystrkovem a Ončovicemi, se na dvou místech jede kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven čbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
3: No, to je tedy slušný.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
1: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati? Vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím.
2: Dárek, tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: No, nevadí, mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vody, jak živa moje touha.
3: Nápad.
2: No, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tady. tak
4: no tak, tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
4: Baště, on se nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
4: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
4: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
4: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
4: ano. Ano.
3: A později jako by to našli.
4: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
4: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
4: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
4: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
4: Jo, to znám, to znám.
1: Já taky.
4: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
4: No tak, to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: No, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
4: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
4: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
4: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
4: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
4: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom...
4: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
3: To je škoda, zrovna v nejlepším. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
4: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím, rád.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Těhle, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
4: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
6: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
4: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
6: Správně, tak co vy tady?
4: Ale vytáhni mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kulisárně?
4: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co je na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Ano. Já? No, ne, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Jste byl takový
0: intelektuální?
1: Ne, takový oficiální.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjely ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi fór, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No,
1: dnes,
0: tedy právě teď,
1: se nám hlásí,
0: ano,
1: Praha 2.
0: Výborně, a co my?
1: No, co myslíte?
0: No tak my tady budeme jako,
1: dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Mám se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak... Já jsem myslela obrazně, jakože se podíváme po druhém pražském obvodě, kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: Takže bychom začali tady nedaleko, víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano, velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment. Jmenujte, jmenovitě, konkrétně. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte? Já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No tady, to mluvím.
0: Tady. No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říci něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš. A právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, copak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného, je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťuldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi škandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají Niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády,
4: no,
3: že
4: tak ne? To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury. A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to, když jdeme my s taťoldou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou čtyři paláce kultury, že ano?
2: No, My dva starý paláce a ty dva nový, no a všechny plní personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie, raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi, jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půltěle jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknu se.
4: Budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No, vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulné zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Žáno.
3: Mečta, Tuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, za dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo, ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí?
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa, že ano?
4: To bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No jasně. A za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo, tak a teď ještě nařežu hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu, jsou vyčištěné a prach je dokonce utřený a učí se chlapec, učí, já ti dám takovou ránu, no jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A teď to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul

0: o hobby, aha, tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
1: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
0: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
1: Do téru.
0: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
1: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvinkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková
1: siréna. No ty se, Urvinku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
1: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
1: O tak ti, tatí, dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
1: Neckář.
5: No, vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
1: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
1: Já vím, tatí. No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
1: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
1: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten Rambajs.
5: No, to taky, ale když já jsem zpíval děti...
1: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
1: Je, vážně, tatí,
5: no.
1: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
1: Jo,
5: no, v tombole. Jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu, no.
1: Ha, děčínskou kotvu?
5: No jo.
1: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy, to je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
1: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
1: Jako rytíř.
6: Tatí, hele, proč zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
1: Proč zpíval v té skále?
6: Tak řekni, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, že ano, opera. Taliánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: Laskonka.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano.
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No, tak.
1: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... Ve no,
1: skále.
5: Tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Jak je měnivé to srdce... ženivé. Nebo tuhle jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád. O butterfly.
1: Mě na nohy táhne.
5: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška. Ale ne, říkám, že je to má tuška, tohle ta tuška, že má.
7: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
7: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl

0: zaspívat.
1: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
2: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
1: Ano, ano. No, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
2: Jak jsem vás, pane Spiebel, poslouchal, tak vám plácala celá Laskala, že?
1: Jo, jo, nejen nám, i nás, ano, to...
2: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
1: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
2: Výborně.

0: Tak to je pro dnešek všecko. Dobrou noc.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, hlásí se Honza Macoun z jihu Čech do Prahy. Zdravím na technické pracoviště Lukáše Kamena. Zdravím i vás, pátečně večerně naladěný na vlnách Českého rozhlasu. Tady je společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Krátce po 23. hodině noční linka, 2 hodiny povídání na dané téma. A doufám, že vás dnešní téma, kdo jste nesosali, cože se to dneska bude vysílat na vlnách Českého rozhlasu za téma, no tak rád vám představím, že se vydáme do podzemí, protože pro mě je v životě zásadní být někdy v podzemí. Ta nádhera a ta tma, co by se dala do pytlů dávat a prodávat. Tak vítejte a příjemný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vysílání Českého rozhlasu, vysílání páteční noční linky z jihu Čech. Ještě jednou zdravím a pojďme do podzemí. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já se na vás moc těším.

S láskou pro vás, noční linka Českého rozhlasu, tady Honza Macoun, jižní Čechy taky nekoušou. Budu moc rád, když se dovoláte na téma dnešního vysílání nejkrásnější podzemí. No, schválně, kde jste byli v podzemí, který důl vás ohromil, která jeskyně vás dostala, nebo líbilo se vám někde v metru, navštívili jste katakomby a že je máte za bukem, ale prosím vás, že jste se tam byli podívat naposledy před 30 lety, no ono se asi nic moc nezměnilo v tom rozprostření, ale jsou tam stále a takovou věc to přece musíte vidět několikrát za život. Jako Pražák národní, jo, tak moudré řeči nechávám stranou. Už vás některé slyším, no jo, chytrej z Prahy, hraje si na to, že ví a přitom sám v tom národním nebyl. Zkrátka podzemní místa lidi přitahují už dlouho, to asi kdokoliv z vás může souhlasit a je to pravda, je to dobrodružství, historie, možná taky i pro někoho strach. Pojďte pozvat posluchače, kteří nás poslouchají a doporučit jim nějaké to podzemí, kde je to fajn, kde je přijatelná teplota a hlavně, kde se člověk třeba dozví taky něco jiného, než to, co si načtete v knihách. Jo? A ty krápníky, kolik jste jich za život viděli, volejte, pište a jinak, pokud to jenom trochu půjde, i hudební dramaturgie je zaměřena na dnešní téma, jako třeba vzpomínáte na pohádku Freonový duch.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Od koho tady mám příběh? Hned na otevření dnešního vysílání něco textového. Maruška z Třebíče mi napsala, a co konkrétně? No, byla jsem kdysi v punkevních jeskyních a dodnes si pamatuju, jak na mě zapůsobilo to ticho. Člověk jde pod zem, kolem je chlad, skála, kapky vody a najednou má pocit, že běžný svět zůstal někde daleko nahoře. Nejvíc mě dostala plavba po podzemí. V říčce seděla jsem v lodičce a dívala se na stěny kolem sebe, no nikdo z nás skoro nemluvil. A to je co říct, protože naše rodina běžně nezmlkne ani u oběda. Bylo to krásné, ale zároveň trochu pokorné. Uvědomila jsem si, že příroda si takové věci tvořila tisíce let a my tam přijedeme jen na pár minut jako návštěva. No, ale tady bych já ještě dodal. Já jsem dělal průvodce, a to v Kateřinský jeskyni. Maruško z Třebíče, no, vy si tam tak přijdete. No, zaprvé, vy se tam v létě příjemně ochladíte, no a o tom mechu, který tam zkrátka si žije svým životem, který tam vlastně roste nebo vzniká, šíří se, tak dobře, za to můžeme my, ale tak to se dá oškrabat a můžeme jet dál, ne?

0: Nejkrásnější podzemí, no, které pak to je podle vás? Tady u nás, anebo je to v zahraničí? A co konkrétně? Halo, halo, kdo nám volá?
1: To vypadá, že já jsem úplně vymetačka jeskyní.
0: Jo.
1: Ale ne, že bych to dělala úmyslně, ale vždycky byl nějaký zájezd a tam byla jeskyně a na školním výletě, takže jsme byli v Českém Krasu, koně pruské jeskyně, kde jsou ty krásné růžice, v Moravském Krasu, kde jsme jeli po řece Punkvě, v Dobřinských jeskyních na Slovensku. Potom
0: krása, jenom poprosím, ale vymetačko, to, halo, halo, vymetačko jeskyní, velmi vás poprosím, no. Ještě kdo nám vlastně volá, já to nevím.
1: Marie,
0: já to nevím.
1: Marie Dobříš.
0: Ježiš, já vás nepoznal.
1: Já vás. Tak, hele, víte, já co vás. Jsem tam chtěla říct, ale kdybych měla říct, která byla nejkrásnější, tak je to hloupý, ale já řeknu, nejvíce mi líbila slovinská jeskyně, ta Postojanská jáma, nebo Postojná jáma.
0: Tam byl Vláček. Byl.
1: Ano, pro zemi právě, protože asi teda mám takový sklon k lenosti, tak se mi hrozně líbilo, že se tam jelo tím Vláčkem.
0: No to si představte, že moje kolegyně Soňa Jindrová, milovnice všeho dopravního, ale taky i všeho podzemního, která se vrátila teď z dovolené, tak právě byla ve Slovensku a právě si brousila s rodinou zuby, že by šla tady do této jeskyně na ten Vláček samozřejmě a za tou krásou, ale spíš za tím Vláčkem si myslím, jaký znám. A přijeli tam a zase se otočili na podpatku, jak se říká, a jeli pryč, protože bylo vyprodáno na několik dnů dopředu, takže je mi to za ní líto, ale věřím, že to musí být velká nádhera teda.
1: Tam jsem byla dokonce dvakrát. Jednou v Jugoslávii, když jsme byli, tak to patřilo k Jugoslávii a pak teda s cestovkou jsme byli ve Slovinsku, tak to asi měli zase zajištěný, objednaný, no, takže jsme se tam dostali.
0: To teda krásná práce, teda nevytahujete se mi, že ne?
1: Ne, všechno pravda. A nejmíň se mi líbila ta chýnovská, jako tam vlastně skoro nic není, no.
0: Jako tady u Tábora.
1: Tady u Tábora, no. Byl jste tam?
0: Jo, mám tam, to tady odtud, co by kamenem, ano.
1: No jo, tak teď jo, kde jste teďko?
0: Teď z jihu Čech, zdravím. Tak,
1: no ne, jako chýnovská jeskyně, že
0: to je u Tábora,
1: já poznám,
0: no.
1: Přezimíř, Borotín a tyhle ty, váš tam odtud byl můj manžel, tak si to tam hezky užívejte. A nevytahovala jsem se, to jsem všechno viděla.
0: No já samozřejmě vám to věřím a taky trochu závidím teda.
1: Ale já bych ještě s váma chtěla projednat ty solní jeskyně. Víte, čemu moc já tomu nevěřím, jo? Že se leckde v kdejaké vesnici udělá nějaká jeskyně a pak se tvrdí, že to je solná jeskyně. Já nevím, jestli tam tu sůl navezou. Tam jsem se ještě nedostala, protože mám obavy, že kdybych si tam lehla, že už se nezvednu z země nebo z toho lehátka, no.
0: Helejte, já tomu taky úplně dvakrát nevěřím, ale zkusím teď něco najít rychle na internetu a povím vám to za chvíli. Už půjde to?
1: Tak to jste hodně.
0: Protože
1: dobrou
0: jinak, dobrou noc, taky zdravě, děkuju.
1: Dobrý, mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Naschledanou tady, já samozřejmě zjistím ty informace, to mě to taky zajímá, ale myslím, že jsem zavadil někde o informaci, že to není úplně až tak jakože zdravotně neprokázané, ale nebyly asi nějaké dvakrát velké studie na to dělané. A jestli vůbec, ale klasické solné doly, kde se léčí, to ano. A to jsem třeba viděl, a to bylo na Ukrajině, v Solotvinu. No to bylo boží, vám řeknu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dneska se vás ptám na místa podzemí, která by vás něco nechala. Tak nemusí jít úplně jen o slavné jeskyně nebo historické doly. Může to být vlastně i stanice metra. Víte co, u té se zastavíme. Stanici metra mají v repertoáru, prosím vás, v Brně není metro, to vím. Takže Praha, Jiřího Spoděbrat a Jarek Nohavice.

tanky i vy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno. Neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají,

0: Noční linka. Ta dneska otevírá téma nejkrásnější podzemí. Tak pojďte se pochlubit, kde jste byli. Chlubení v dobrém je vítáno. Tady Honza, pěkný večer.
1: Dobrý večer, tu Stopka Marian.
0: Ano, zdravím vás ve vysílání.
1: Ano, jsem vášní rybář, teraz momentálně sedím na Lipně a ináč počúvám rád vašu noční linku.
0: A děkujeme.
1: Čo chcem povedať o podzemí, som bývalý baník. Pracoval som na rude v Banskej Štiavnici a tam tretí obzor bol 1200 metrov pod zemou. A čo chcem povedať, keď sme robili aj ostrely, tak tie kamene, ten kremeň, To bola voláčo nádhera, keď sa to bagrovalo. A tie kremene, to boli v podstate krásne svetlé špice a vnútri bola fialová voda. To sú tzv. Polodrhavkami. Takže chcem len toľko... Prosím?
0: Jen sa musím doptať... Kdy jste tam dělal, v jakém období vašeho života, kolik let?
1: Já už mám 70 rokov a jsem tam fáral v období.
0: Na rybách se zapomíná, to nevadí. To nevadí, ale prostě bylo to.
1: Já vám povím, v 75. roku jsem se vyučil jako elektrikář. A robil som banského elektrikára, potom som fáral, normálne som robil na čelbe, takže to bolo zhruba v rokoch 78 až 93.
0: To v té době samozrejme, co nás teda učili na základní škole, tak lékař, učitel, ale především havíř, to je extra třída.
1: Po vašom po česky havíř a u nás po slovensky baník.
0: Baník. A teď by se to dalo ještě spojit s Ostravou u jednoho fotbalového klubu jako takové zvolání, ale to si odpustíme, protože to vlastně je sprosté. Takže děkuju pěkně, ať se vám daří. Chytil jste něco vůbec?
1: Jsem pochytal dneska asi 10-12 kaprů.
0: Takovýhle kaprů.
1: No, od 55 do 68, ale ja som ten typ človeka, chyť a pusť, ja to púšťam.
0: Taky bych byl přesně to samé, co vy, páčer by mi smrdí a nemusím. Ne. Ale asi ne. Je to vášeň, probereme to zase někdy příště. Moc děkuji, ať se daří.
1: Já rybářím od 6 rokov, čiže už 63 rokov rybářím, tak už mám volačo za sebou.
0: Tak fajn, ať se daří, dobrou noc a pěkné rybí si.
1: Děkujem, že jsem se dovolil. Děkujem, do počutia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ať máte rybí sny, no teda co mě to napadá, no ale Honzo, to nepochopíš, ten, kdo chodí na ryby, tak to je něco. To probereme příště, mě to něco zajímá, protože já jsem to něco úplně neodhalil, ale asi v tom budou ty tři pytlačky a tři páry do vody. Pojďme do podzemí, víte, že máme podhlednu, to je docela taky sympatické, ne rozhledna, ale podhledna. Máme taky mnoho jeskyních tajemství, máme hornické podzemí, jak jste sami slyšeli. Víte co, udělal jsem si takovou hitparádu 10 nejkrásnějšího podzemí a já vás s tou desítkou seznámím, ale chce to chvilku do času. Jdu zatím během písničky sosat vaše příspěvky, které jste už odeslali, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tady je Honza Macoun, pěknou noc.

0: Když se řekne krásné podzemí, většina lidí si vybaví jeskyně s průvodcem, vstupenkou a zákazem sahat na krápníky, jenže u nás existují i místa, kde se dá podzem nahlédnout volněji a nejde o lezení do opuštěných štol ani za mříže. Já třeba mluvím o místech, která jsou přístupná, bezpečně, legálně a přitom mají silnou atmosféru. Myslím, že vy místní, ale i přespolní budete se mnou souhlasit, že jedním z takovým místem, nebo jedním z nejhezčích příkladů je vlastně jeskyně Šipka ve Štramberku. Volně přístupná a není zajímavá jen tím, že člověk vstoupí do skály, je to také významné pravěké naleziště. Když tam stojíte, nedíváte se jen na kámen, stojíte na místě, kde lidé hledali úkryt už před tisíci lety. To podobným místům dává úplně jinou váhu. Kdo nám volá jako další? Tady noční linka Honza. Haló, haló, slyšíme se? Neslyšíme se. Tak kdyby byl telefon... Ano, už se slyšíme. Haló, haló. No ano, jsme ve spojení. Kdo pak jste a odkud jste?
1: Dobrý večer, Jarda Knovíz.
0: Zdravím do Knovíze. Máte tam nějaké podzemí? No vy jo, vlastně. Knovíz jo.
1: Tady nedaleko jo. Akorát ve stadem bylo podzemní. Však ty jako na vodu, ale jinak už to nefunguje, jako nešlo to.
0: Dávno. Prý se to nevyplácelo.
1: Ano, přesně tak. Že tam bylo moc slaná voda.
0: Vy tam máte něco společného s tím podzemím? Vy konkrétně pracoval jste?
1: Ne, naštěstí ne. Já akorát volám ohledně podzemí, ohledně jeskyní nebo takhle, tak s manželkou jsme navštívili už dostatek jeskyní v Čechách, na Slovensku hlavně. Ale byli jsme minulý rok na Gibraltaru a v jeskyni a něco nádhernějšího jsme zatím ještě neviděli. Teda. Je to fakt nádherný.
0: Tam jsem byl minimálně třikrát a vůbec mě teď nedochází, mimo teda samozřejmě ta hlavní skála, že jo, která, tak ono se dalo jít i dovnitř, tak to jsem asi skončil jenom u toho kafe a duty free.
1: tam je potom takový sál velký a jako stvoření té jeskyně nebo prostě toho, té země jako takhle. Je to jako nádherně udělaný jako všechno.
0: To věřím, ale vůbec nechápu, že jsem o to nezavadil, protože kdybych to věděl, tak se tam určitě zastavím, to si nenechám přijít ujít tuhle tu příležitost. A tam se hrály koncerty, jestli vám teda dobře rozumím.
1: Ano, taky oni říkali, že se tam občas dělají koncerty a takovýhle věci. A my právě jak dneska, jak je tady to téma, tak jsme se zrovna s manželkou bavili o tom, že bychom se měli znovu vydat, protože my jsme byli v Malaze a tam jsme si půjčili automobil a jeli jsme na ten Gibraltar se kouknout, protože jsme slyšeli o těch jeskyních, tak jsme tam jeli se kouknout a nelitovali jsme a jeli bychom tam znovu.
0: No tak teď už lituju já, protože jsme měli úplně stejný průběh, to znamená půjčit auto, odjet, poplatit dálnice, ano. A dojet na parkovišti před Gibraltar, pokochat se tím, jak přistávají a vzlétávají letadla, to jste doufám taky viděli. Pak z toho údivu jsem si asi fakt zavařil hlavu něčím úplně zbytečným a drahým. Taky vám to tam přijde drahé v tom Gibraltaru?
1: Já nevím, my jsme tam moc nekupovali, my jsme kupovali na španělském území, a tam na tom britském už radši ne, jako, ale zase jdeme tomu stupenka na ten, do té jeskyně nám to připadalo stejně drahý, jako jdeme tomu na Slovensku, jako. Takže nevím.
0: No, je fakt, že levnější to je na té španělské straně, ale teď jste mi připomněl jednu důležitou věc. Byl jsem se podívat v podzemí v Londýně na jedné opuštěné stanici metra, která je vlastně mimo provoz, ale natáčí se tam vesele, spousta filmů se tam točila, ale to jsem ani tak nechtěl říct, ale v Londýně funguje takzvané muzeum pošty. A tak jako u nás je potrubní pošta v Praze, zavedená pod Prahou, sice už nefunkční, ale je, tak tam, i když dnes už se to takhle nepoužívá, tak je podzemní metro vlastně v uvozovkách, podzemní vláčky, které jedou vlastně pod Londýnem a spojuje hlavní pošty a vláčkem se tam dřív dopisy a balíky přesouvaly takhle po kolejích a je z toho udělaná nádherná exkurze, takže když zavítáte někdy do Londýna, tak se pokochejte i tam.
1: Je to pěkný, já momentálně pracuji v metru v Praze, takže já toho podzemí mám dost.
0: Jo, chápu. Která trasa?
1: Ačko.
0: Už se ví, co tam smrdí na těch stanicích.
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: Dobře, tak pohleďte za mě to metro, tu soupravu. Já je tak zbožňuju. Já vím, vám to asi nic moc neřekne, ale moje srdéčko plesá. To víte, šoto člověk je šoto člověk. Ať se vám daří hlavně bez nehod a vůbec, ať vám lidi nepadají tam, kam nemají.
1: Ano, děkuji moc. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná, že pan posluchač nejen, že zavítal do našeho vysílání tím, že slyšel, že máme takové čmakové téma, ale ten Jarek Nohavica, co? Stanice Jiřího Spodě Brady, to je vaše stanice, zelená stanice, vymazlená stanice, hluboká stanice. No nic, popojedeme dál k písničce a potom prosím, případně zase někdo další, času máme dost, nejkrásnější podzemí, už jsme měli metro, Krápníkové jeskyně, kde nic není, omlouváme se, kousek od Tábora do Chýnova, ale třeba jsme byli vlastně i z mé strany v muzeu pošty v Londýně, ale můžeme přidat i další místa. Co říkáte?

0: 23.50, aktuální čas. Haló, haló, kdo nás poslouchá v Plzni, představte se nám.
1: Je tady Věra z Plzně.
0: A
1: vy mluvíte o jeskyních, o metru, ale Plzeň, ta má tři poschodí sklepů, ten třetí je zatopený. A my tam chodíme s vnoučatama vždycky na prohlídku. No, tak když tam přijdeme, musíme si vzít helmu.

0: Tak jenom abych to teda si to spojil i já, jestli jsme byli v tom samém podzemí, tak to je v rámci pivovaru.
1: Ne, to je podzemí pod celou Plzní.
0: Jo, tak to je ještě něco jiného. Tak to jsem taky ještě nezažil, neprošel, ale v podzemí pivovaru, tam jsem byl.
1: To je tak krásný, protože tam jsou troje sklepy, jako tři poschodí. To třetí poschodí je zatopený, ale dá se tam každým rokem vždycky tam obnoví další trasu, že to tam vyčistí a udělají to tak, aby se tam mohlo chodit. Takže to jdete od pivovaru, jako to není jako přímo z pivovaru, ale je to jako od náměstí, tam se prodávají lísky, tam přijdete, no a teď vás provází prvním poschodím, druhým poschodím, no ale do toho třetího poschodí se nedostanete, to je zatopený. No a jsou tam různé studny a jsou tam taky výklenky a v těch výklenkách jsou předměty, které se tam našly, protože vlastně Plzeňáci v tom 16. 17. století, tak ty tam vlastně měli jako ukryty, když byly ty nájezdy. Vlastně Plzeň nikdy nebyla, byla obležena, ale nikdy nebyla jako vypálená. Vždycky se ubránila. No a takže oni, je to tam moc pěkný, krásný, jsou tam různé studny a lidi to měli jako na potraviny, jako zásobárny potravin, no a pak tam teda taky tam házeli různé věci, že jo.
0: Já už jsem to dohledal, i plzeňské historické podzemí bylo pod plzeňským centrem budováno už od 13. století. V současnosti ten labirint prohlídkového okruhu je dlouhý asi 800 metrů, seznamuje s návštěvníky, historii i funkcemi podzemí. Ta prohlídka se vždy absolvuje s průvodcem. Během prohlídky poznáte život pod městem, odhalíte tajemství autentických nálezů i zákoutí. A díky exponátům, vystaveným nálezům, proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel Plzně.
1: Pokud vám
0: bylo víc než 18 let, získáte na prohlídce takzvanou pivenku, za kterou ve vybraných plzeňských restauracích můžete ochutnat jistého ležáka. Nevím, co to je, ale hlavně, že se točíme.
1: No, ale je to tam strašně pěkný. No, děti mají úplně vybalení oči, protože no, je to moc pěkný, ale některé ty chodby jsou teda tak ouzký, že každý dostane helmu, aby tam neurazil hlavu.
0: No, tak zrovna ta helma je to nejmenší, co bych si mohl na sebe dát. Už jsem se vylekal, že se svojí prostorovou šířkou bych se tam nevešel do té chodby.
1: Ale jo, vešel, je to tak udělaný, že tam jdou, no. A tak pro děti je to úplně úžasný. A oni teď to prodloužili ještě až pod radnici a ještě, jak je Dominikánská ulice, tak ještě k té Dominikánské ulici je to. Takže to je, každým rokem je tam vždycky prodloužená pár metrů nebo
0: Dobře. Děkujeme za pozvánku do Plzně. Ať se vám tam daří a jestli děti zlobí, třeba je tam ztratíte na trochu delší dobu, oni potom dají pokoj a budou hodnější. Teda pokud, a pokud jsou hodný, no tak nevím, no co s nimi. Zkazit je pivenkou, to nedokážu. To mé stučnělé srdce by nedokázalo.
1: Ale je to tam moc pěkný. A kdo se dostane do Plzně, ne jenom do pivovaru, ale do toho podzemí, tak to teda je lepší, no tam je to takový moc pěkný, no.
0: Děkujeme, dobrou noc, ať se vám daří a pěkné dny.
1: Já vám taky a nashledanou a dobrou noc.
0: No máme tady dost možností, jak strávit čas pod zemí. A nebo třeba jednou jsem vám byl v Dolech, a to myslím, že pro pana posluchače, který nás poslouchá teď, rybář, co

zavolal hned v úvodu vysílání. Máte to taky, co by kamenem dohodil. Ale vlastně ani nevím, jestli ty prohlídky se tam ještě dělají. Pamatuji si, a teď snad to řeknu správně, Český Krumlov za krásami Českého Krumlova, to mě až tak úplně nebralo. Ale ten místní grafitový důl, ten za to stál, ale už je to asi 15 let, možná 20 let, ještě to byl důl, tuším, v provozu, ale jestli funguje dneska, asi ne. Ale dejte, když tak případně vědět, jako podzemí, kam se dojelo vláčkem, sice to byla jeskyně, dobře, no, ale pro mě podzemí, když není vidět, ale to bylo zážitek nad zážitky, teda řeknu vám.

0: Noční linka.
1: Posloucháte vysílání Noční linky, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda, a to dává dohromady proud příběhů. A tentokrát z podzemí. Noční linka je tu pro vás i s další hodinou toho nejkrásnějšího podzemí. Tedy, byli jste? Bojíte se? Tajemno ano, ne? Kam byste se rádi vrátili? Nebo kam vás to nalákalo? A vůbec jste s tím duševně v pohodě v podzemí? Protože někomu se mohou klepat kolena. Každopádně můžete přemýšlet, ale raději hovořit. Telefon 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz a řekněme si na rovinu, když budete Jakubem, tak vám přeji všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás. A budeme to mít jako zabité dvě mouchy jednou ranou. No a neuvěřitelný bonus, to by byly tři mouchy jednou ranou, kdyby se mi ozval nějaký Jakub Beránek, protože Beránkovi dnes slaví příjmeniny. Tak i vám, ať je skvěle.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Noční linka právě teď, taky i s písničkou, během které už můžete proudit se svými telefonními vlnami až do pražského studia, kde na vás čeká Lukáš Kamen.

0: Kdo má raději historii měst, může zamířit do Znojma, Brna, Plzně nebo na Pražský Vyšehrad. Znojemské podzemí patří k nejrozsáhlejším historickým podzemím systému ve střední Evropě. Brno má labyrint pod Zelným trhem, kostnici u svatého Jakuba i kryt. Plzeň nabízí, a o tom jsme mluvili před chvílí, historické sklepy pod centrem. Vyšehrad zase kasematy se sálem, Gorlice, podzemí v Česku, tak není jenom o jednom typu na výletu, je to vlastně takový směs, nebo taková směska přírody, techniky, historie a lehkého mrazení v zádech. Tak pojďme dál, kdo vítá nový den, ale se stejným tématem. Nejkrásnější podzemí, tady je Honza.
1: Dobrý den, zdravím Matěj, Praha.
0: Ano, zdravím Matěj, povězte, jste podzemí jako ryba ve vodě?
1: No, já spíš jako v Krkonoších, ale tam jsou vlastně krásné skály a různý takový jako bývalý doly. No. Mm-hmm. Ale teď byste mi připomněli tím pořadem vlastně původně z Moravy. Jako. Mm-hmm. A tam vlastně, to už je strašně dávno, ty krátníkové jeskyně, když jsme tam byli, já už nevím, že to bylo, ale už je to určitě 40 let, tak. No ale prostě, jakoby ta Morava, že jo, je vlastně, od Moravou je spousta těch krápníkových útvarů, že jo.
0: A ještě no na Slovensku. Je jich dost, ano, ano, je jich dost, klasika punkevní jeskyně v Moravském krasu, propast Macocha, Punkva, to by šlo případně. Na Slovensku jste byl kde?
1: To bylo Rudohoří, jak já jsem teď poslouchal nějaký pořad o Trýbači, a prostě vlastně, já nevím přesně, Demenovský jaskyně, nebo...
0: Demenovská ledová jaskyně.
1: Jo, jo, no a to bylo právě zvláštní, protože já jsem tam zabloudil a vlastně jsem jako bloudil a došlo mi jídlo a teď jsem neměl stán, někde jsem tam nechal, prostě jsem byl, musel jsem tam přespat zkrátka jednu noc v té jaskyni.
0: Ale ne, to opravdu tady no, v téhle Demenovské jeskyni, kdy to je veřejně přístupná jeskyně s průvodcem, tak se to tam asi někam zavírá, ne?
1: A nebo, no, nebo... Jsem, no, já už jsem to zapamatuju.
0: Jste šel bočním vchodem třeba.
1: No, nevím, prostě vím, že tam, jsem tam někde dost to bylo takový dramatický tady, no. A ještě jsem chtěl jít do těch Krkonoších, jo, že my tam jsme, jakoby, tam je takový jako bermudský trojúhelník, jo, vlastně. To podzemí je tam jsou doly, třeba Černý důl, jo, kde se těží takovej bílé, jako já jsem původně kameník, jo. Takže vlastně ten kámen a ty jeskyně a to všechno, ty podzemí, tady jsou jako zajímavý a zkrátka tam je spousta dolů, tam se těžilo stříbro a je tam vlastně spousta jako železný rudy v té půdě. Tam je červená zem, že jo, Krkonoše vlastně, jsou jakoby specifický právě tím železem tam, no.
0: A já jsem
1: tam jednou stav, no.
0: Ano, promiňte, nechtěl jsem přerušit.
1: Ne, já už nebudu to proto, ale jenom se mi tam stala taková věc, já nevím, jestli je to úplně o jeskyních, ale zkrátka, říkám, tam si takový zvláštní věc, jo. Já jsem tam vlastně šel do vedlejší údolí, nějak to bylo 14 let, no. A bylo horko hrozný a zkrátka tam najednou byly ty skály a byla tam taková jako malý vchod někam, jo. A ty byly jako u Vrchlabí, vlastně mezi Vrchlabíma a Jankama, jo. Tam jsou většinou ty údolí obydlení a tohle bylo takový údolí, kde nic nebylo. Tam vlastně jako byla jenom prostě potok, ty skály a pár těch kamenů. No a já jsem tam nějak, jsem to ještě neznal, tak jsem tam prostě šel, tam byla jako díra, jeskyně teda taková, a vím, že když jsem přišel dovnitř, tak to vypadalo, že prostě byl tam nějaký bruch nějakého zvířete, jo, ale jak bych to řekl, no, prostě bylo tak, muselo to být něco většího, jako medvědi tam nejsou, že ano, ale podle toho bylo takový nížnost, takový jako slámy, asi 2 metry velký to bylo. A vlastně to bylo cítit jako... No,
0: vůbec, nevím, no, ale kdyby taková... náhodou někdo z posluchačů věděl, třeba přihodit i další informace.
1: Jasně, tak jenom, no, ale to je tak asi všechno. Takže dobře. Říkám, prostě ty Krkonoše jsou zajímavé, a ještě tam ve Vrchlabě, myslím, Hornický muzeum, což je taky.
0: Hornický muzeum je v Harachově, je to tam super, byl jsem se podívat. Vlastně ono to v Harachově je trochu víc do podzemí, ale já osobně doporučuji mimo lyžování zavítat třeba i do sklárny, anebo k Mumlavskému vodopádu, ono ve své podstatě všechno je kousek. Co jsem našel, tak prý nejhlubší jeskyně má nějakých 350 metrů pod úrovní současné prohlídkové štoly. Bylo vyraženo 21,5 kilometrů chodeb, 5391 komínů a koncem 20. století už byla těžba nerentabilní a skončila. Ale podívat se tam můžete, otevřeno tam mají, poznáte podle vozíku. Tak děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka dnes z Jihuček s Honzou Macounem. Máme tady nejkrásnější podzemí, téma, které jste se vybrali vy, posluchači. Hezky to tak jako sedlo. Mám tady od Aleny třeba příspěvek Dobrý večer, přijďte se podívat do Kutné hory, tady si užijete všeho chuť, přírodu, historii, ale i podzemí, jdu osel, je tu krásně. Aleno, souhlasím, když jsem byl před dávnou dobou, před rekonstrukcí počítat kosti, všechno sedělo na kus, takže bylo tam sympaticky, ale tajemno a husí kůže byla. Lukáš napsal, na podzemí koně pruských jeskyní nikdy nezapomenu. Bylo to na školním výletě v 5. třídě, kdy jsme se stoupili do chladného ticha mezi krápníky. No, připadal jsem si jako v jiném světě. Paní průvodkyně vyprávěla zajímavé příběhy a já tehdy poprvé obdivoval, co všechno dokáže vytvořit příroda. A dodnes je to jedna z nejhezčích vzpomínek na školní léta. S pozdravem Lukáš. Lukáše, zdravím. Ještě doplním, nevím, jestli se ty prohlídky konají i teď. Ale mám takový pocit, že jednou týdně nebo minimálně jednou měsíčně se konají prohlídky s baterkou. Jo, tak půjdete se skupinou. Je teda větší pravděpodobnost, že se ztratíte, nebo ty neposedné děti, které půjdou s vámi, se omylem ztratí. To je větší pravděpodobnost takové skutečnosti, ale je to zajímavé, je to milé a navíc pro ty z vás, kdo nemáte auto, protože tam se dá velmi, velmi, velmi hromadnou dopravou ještě donedávna špatně dostat a teď už dostávám se k meritu věci. Kdybyste se chtěli pokochat krásami nejen tohoto místa, ale třeba i do svatého Janu pod Skalou nebo do lomů, které jsou vlastně, co by kamenem dohodil, tak jezdí Krasobus, zaintegrovaný do pražské integrované dopravy, to znamená na jednu jízdenku a jezdí o víkendech, myslím až do konce října, když tak se podívejte, hezky z Berounského nádraží přes všechny ty krásy zase zpátky. Ten autobus jezdí poměrně často, tak třeba toho využijete, jen houšť.

0: Jsme ve spojení, tady je Honza Macoun, kdo je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, prý nějaká žena.
1: Ano, já jsem ta a jsem momentálně v Pekní, což je u Volar.
0: Zdravím chtěla... tedy do Volar, anebo k Volarům. A pojďme do podzemí.
1: No právě, že tady, že to vaše téma mě dneska docela vyděsilo, protože pro mě je podzemí zkrátka něco, co kam nemůžu už. Zjistila jsem to. Zkrátka byla jsem v Demenovských jeskyních, pak někde přesně
0: velmi špatně vás slyšíme. Mohla byste k oknu nebo nějak se trošku přemístit, jestli je to jenom trošku možné?
1: Ano, jo.
0: Tak, už je to lepší. Krása, pohoda, jako kdyby byli volali vedle mě.
1: No, a já jsem právě, pak jsem byla teda v Koněpruských jeskyních a uvědomila jsem si, že vlastně ty problémy, které tam na mě padají, jsou opravdu jenom z toho, že jsem podzemí.
0: Zkrátka se úplně... Co se vám děje v hlavě, nebo jestli máte husí kůži, úzkost?
1: Jako nemůžu dýchat. Mám obrovskou hrůzu z toho, že nade mnou je obrovské množství hlíny, kamenů a podobně. Mm-hmm. A ta krása, která tam je, tak ta bohužel... Já ji vnímám, ale se strachem.
0: Je to vníveč, je to pryč, je to špatný.
1: Je to špatný. Takže jenom jsem k tomu vašemu tématu chtěla říct, že je to úžasný, co všechno lidi vyprávějí a jak je to tam krásný pro ně, ale pro mě je to něco neskutečného.
0: Já už jsem se bál, že už se trápíte, dusíte a modlíte už od 23. hodiny, že probíráme podzemí a ono vás to ničí. Tak naštěstí ne.
1: Ne, opravdu. Mějte se moc hezky, ráda vás poslouchám, když vy máte ten pořad, ale dneska teda to je pro mě opravdu bomba. Hezký tak večer vám přeji.
0: Omlouvám se, no ne, vždycky to vyjde. Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Ne. No jo, tak co teď, no? Nejkrásnější podzemí. Mám tady hitparádu 10, paní posluchačka to vydrží, já vám nejsem dysfunkční, takže držím všechny 4 palce, co mám. Za prvé nejkrásnější, nejznámější české podzemí, Punkevní jeskyně a propast Macocha, klasika moravského krasu, kombinace choreb, krápníků, vody a hloubky. Největší jeskyní tajemství, amatérská jeskyně v moravském krasu, obrovský systém, běžně nepřístupný, důležitý hlavně pro odborníky a speleology. Největší české podzemní jezero, Boskovské dolomitové jeskyně, silný zážitek, dělá hlavně voda, barva a klid prostoru. Nejvýraznější hornické podzemí, tady Příbram, omlouvám se do Ostravy, Březové hory, doly, štoly, důlní vláčky, technika a těžká práce horníků. Asi nejsyrovější uhelné podzemí, Landek Park v Ostravě, těžba uhlí, šachty, záchranáři, industriální paměť Ostravska. Asi nejlepší městské podzemí, to je Znojmo, rozsáhlý systém chodeb sklepů a unikových tras pod historickým centrem, nejtemnější podzemí, katakomby, kostnice a krypty u nás, například Brno, Kutná Hora nebo Křtiny, podzemí jako místo paměti, ne atrakce. Nejtechničtější podzemí, to jsou pražské kolektory, to jsou vlastně chodby pro kabely, potrubí, sítě. Veřejnost je většinou nevidí, ale bez nich by město přestalo okamžitě fungovat. Nejzajímavější vojenské podzemí, pevnost Bouda, chodby, sály, sklady, zbraně a nedokončená obrana republiky. No a desítka nejpřekvapivější každodenní podzemí, metro. V Praze hlavně trasa A, stanice nejsou jen doprava, ale i architektura, design, barvy a podzemní galerie a obzvlášť ty stanice, které prošly rekonstrukcí a jsou bez toho reklamního smogu, no to je nádhera, no ale smrdí.

0: Halo, halo, tady Honza Macoun, Český rozhlas Noční linka, pojďme do podzemí. A s kým dalším, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Iva od Hradce Králové. Probíráte všechny možné jeskyně a další věci, ale ještě jste neprobírali katakomby.
0: No ne, no to je jasný, tak vy přidáte ty vaše tam.
1: Josefov třeba.
0: Byla jste?
1: Byla jsem a je to strašný let, ale už. Takže si přesně nespomínám, dostávali jsme asi do ruky svíčku. Vím, že války nejsou nic krásného, ale tyhle ty podzemní katakomby byly velice dobře vymyšlené. Ale naštěstí tam říkají vždycky, že nebyly teda použity. Stavěny asi za Marie Terezie, myslím.
0: No, tak to jsem trošičku na štíru v tomhletom, ale jo, už jsem to našel. Podzemní chodby pevnosti Josefov, ta byla postavena nebo byly postaveny v letech 1780 až 87. S tím se začalo takhle, už takhle dávno. Ten komplex je obrovský, nádherný, ano. obrovský. Mělo to prý sloužit k ochraně zemských hranic proti výbojnému Prusku. No a jinak za první světové války zajatecký tábor, to kdyby náhodou doplníme informaci, nejrozsáhlejší podzemní komplex je to v Evropě vůbec. Podzemní labirint chodeb měří 45 kilometrů. Počkejte, já jsem tam nebyl, vy jste tam byla, povídejte, jaký to bylo.
1: Já nevím, to podzemí je takový, jako že byste tam opravdu mohl zabloudit, pak tam jsou takový jako klíčky prostě, já už si to nepamatuju, ale když pak vyjdete z toho podzemí, tak tam jsou ravelíny, jsou tam takový nádvoří, no prostě bylo to vymyšlené pro ty vojáky dobře, ale válka je stejně vždycky svinstvo.
0: To je pravda, dominanta, která byla s možností obrany 12 000 vojáků, ale k tomu prý nikdy nedošlo. Potom tady vidím poznámku, že v roce 1866 vypukla válka mezi Habsburskou monarchií a Pruskem. Bojištěm se staly východní a severní Čechy. Prusové pevnosti jednoduše v bezpečné vzdálenosti obešly. Za první světové války tam byl zajatický tábor. Během druhé světové války sloužila německé okupantské armádě a poté tam sídlila posádka československé armády. Rok 68 zabráno Sověty a odchod rok 1991. A od té doby po rekonstrukci částečné taky my, návštěvníci, tak já tam půjdu. To jste mě nalákala pěkně.
1: Jo, běžte se podívat, opravdu celý Josefov stojí za to, dýchá tam historie, i když
0: No dýchá, nedobili to, nebylo zapotřebí.
1: Nejsou 12 000, na to peníze, aby se to opravilo všechno.
0: A prosím vás, na co jsou peníze dneska? No, ale to probereme jindy.
1: Tak pane Macoun, děkuji. Moc.
0: Taky děkuju, ať se daří. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A než se někdo dovolá, ještě kouknu taky do vašich příspěvků, které jste odeslali. Pane jo, těch je, děkuju, Jana. Zdravím. V podzemí jsem byla mockrát, to ani všechno nevzpomenu, hlavně, že netrpím klaustrofobií, tak si to užiju. Asi naposledy jsem byla v podzemí v Brně, pod Zelňákem, je to Zelený trh, je tam placený okruh s průvodcem, je tam vidět, jak bylo podzemí využíváno k uložení potravin pod náměstím. Podobné je to v Táboře, ale tam to původně vzniklo za husitských válek, neboť Tábor bylo husitské město. Další návštěva v Litoměřicích, tam je taky okruh s průvodcem a mohu říct, že takové procházky jsou oživením a žádná nuda to není. No to vám teda řeknu, že nuda to není. Já když dělala průvodce v Kateřinské jeskyni, tak ty skupiny nebývávaly moc velké v tom období, kdy já jsem tam byl. A věřte, že když jsem se při rozloučení se skupinou nedopočítal toho počtu, kterého jsem se napočítal při vstupu, nedával jsem to na sebe znát a hledal jsem, kde, kdo se nějak zapomněl, naštěstí, jenom Honzík neuměl počítat, takže docela dobré. Já se omlouvám matikářce. Všechno se mi to paní Šedivá vrátilo. Já chápu, vaše snaha byla urputná, ale to víte, no, neposedný. No a naše matikářka Ulrichová, zmlátím tě jak financko, zihlejte, vzpomínky na školu to zase jindy, ale pokračuju Janou, která psala nebo píše. Podzemní prostory, třeba Moravský kras, mockrát navštívila punkevní jeskyně s propastí macochy. asi Sloupsko-Šošovské, Kateřinské, děkuji. I na Moravě máme hezké jeskyně, i když méně známe, například na Špičáku, v Jeseníkách, na Slovensku jsme byli v Demenovské jeskyni. Pokud do těchto prostor počítáme i metro, tak to jsme jeli samozřejmě pražským metrem mnohokrát. Využili jsme i metro v Paříži, Římě, taky v Moskvě. No pozor, vy otevíráte ještě i další dimenzi dnešního vysílání, protože Jana tady píše, zmiňuje teda až ke konci. Další jsou vinné sklepy, jo? Milé vinařky, amatérky, co máte rádi, takové ty slaďáky, tak ve sklepě, no, že jste si nevzpomněli dřív. Ve sklepech tam jsem byla taky víckrát, naposledy jsme viděli krásné sklepy v Čejkovicích a jejich červené víno mám v oblibě. Ej, vínečko rudé! A víte co? Radši končíme, alespoň s čtením, protože i Honzík má rád vínečko. Ne, rudé, to bílé je lepší, ale ani ne ten mělnický svach, ale jsou i dobrá, kvalitní, domácí vína. Omlouvám se vinařům na Mělnicku. Ale to víte, já jsem z Przněn, stanicí Český rozhlas Střední Čechy, tak vím o této oblasti dost a mé vzpomínky na víno a Mělník se pojí v mé mysli tak, že si vzpomenu na litrovou láhev Miller Thurgau, kyselík, šťovík bílá, zátka umělohmotná a Honzík opět, ale to už je taky bratru. 3 dekády pomalu.

0: kojoti.
1: Řeknu vám teda, ještě jste to neslyšeli, teď se pode mnou rozlomila židle a seznamení od Pána Boha, že už bych měl konečně něco se svým tělem dělat, ale no nepůjdu dolů do podzemí. Tak je to náročný se potom dostat nahoru, i když třeba ve Solných dolech Vělička, ve kterých jsem se byl podívat, mimochodem to nádhera, tak nahoru se jelo výtahem. A to bylo příjemné, bylo to prima a člověk se nezadýchal. Halo, halo, kdo nám volá?
2: Tady volá Jiřa z Malé Hané a chtěla bych vám připomenout, že u nás tady, kde se stýká okres Svitavy, Blansko, Prostějov a je blízko do Olomouce, pokračuje jeskynní systém tady z Moravského krasu přes Lobusko-Sošovské jeskyně až do jeskyní Javoříčko a pak ještě další jeskyně pokračují směrem k Olomouci. V Litovelském Pomoraví se nachází jeskyně Mladeč, to je rituální pohřebiště a jsou tam nejstarší nálezy paleontologické a podobné.
1: Ano.
2: A pak další jeskyně jsou na pomezí u Jeseníků. A ještě bych tomu chtěla podotknout, že mám také blízko do Rudky, kde se vytesaná jeskyně Blanických rytířů v Pískovci. Taky pár takových prostorů, kde je vytesaných těch Blanické rytíře a u vchodu je vytesaný lev. A potom ještě bych tomu chtěla dodat, že mám blízko i do toho Moravského krasu a všechny tyto jeskyně mám prošlé a vlastně je to strašná zvláštnost, že jeskyně v Moravském krasu jsou velice prostorné a volné, ale tady ty jeskyně, o kterých jsem mluvila, kde je velká krápníková výzdoba, také Javoříčko a Pomezí, tak ty jsou stísněné. A kdo zná ty jihomoravské tady naše Moravský krás, tak se tam v těch ani v těch Javoříčku a Pomezí moc necítí. No a další jeskyně jsem ještě navštívila na Slovensku.
1: No, tak to jste teda pěkná.
2: Další krásná jeskyně je také v Polci, v Miškolci.
1: Jo, které přesně.
2: Které se koupí v tom, no, v té termálu.
1: Ano, tak přesně to samé i v Budapešti.
2: To, jinak proč to všechno vím, protože znám místopis celého Československa, takže mě se to docela lehko pamatuje a mám 80 roku.
1: No, gratuluju.
2: Takže to pamatuju úplně všechno, ale nemohla jsem si vzpomnět na ty mladičké, tak jsem musela jít na YouTube.
1: Ty Mladečské jeskyně, když už o tom hovoříte, byl jsem se taky podívat a musím teda říct, že jako velký milovník do dopravy svého času litoval předměstí Mladeč, taková odbočná trať, která tam vede. Jezdili tam vlaky, sice ne moc často, jezdili, pak tam zastavili provoz, už tam jezdili jenom nákladní a kdo chtěl svého času, to bylo někdy v konci 90. let možná, tak byla možnost přijít do pokladny v Litovli na nádraží a říct, že chcete vypravit vlak do Mladče, zakoupit 50 vstupenek, jízdenek a oni pro vás vypravili ten vlak, který by tam jinak stál.
2: No, to bylo to taky mohli udělat o vlaku, protože vlak takový je moje vášeň.
1: Nejenom vaše.
2: Od dětství bydlím tady pár kroků od koleji a vlak nám už tady lokálka nejezdí. O vlaku bych mohla mluvit taky hodně.
1: Ani nechtějte
2: vlastně
1: vědět.
2: O vlaku na Severní Moravě, protože jsem jezdila do Opavy, do školy.
1: Já tam, vám řeknu, tam, co jsem dělal před dnešní noční linkou. Byl jsem v Jindřichově Hradci, počkat si na prasátko, to je lokomotiva, která zaskakovala za místní lokomotivy na úzkorozchodce. A přijela se zpožděním jako záloha, tak mně to přišlo takový fascinující, milý. Takže z Hradce, Jindřichova Hradce, taky pozdravení.
2: Vyzla dnes jsem se taky, do Velké Bystřice.
1: Ano. No, hezké vzpomínky. Že si všechno takhle pamatujete, co bych za to dal.
2: Já mám štěstí, že ten místopis studovala, takže já vlastně tím pádem to pořád nabaluju.
1: Děkujeme za milé vzpomínání.
2: Ale o vlaku byste taky mohli o těch malých lokálkách mluvit.
1: No ježiš, to si dáme určitě. To budeme rádi a zase se
2: podobně
1: k tomu vrátíme.
2: Podobně jako tady o těch jeskyních.
1: Rádi, tak se těšíme. Dobrou noc.
2: Ano, děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: No, je fakt, že pod zemí se dá i bydlet. Pod zemí si teda většinou spojujeme s chladem, tmou, možná krátkou prohlídkou, nebo delší, ufuněnější, pro nás prostorově výraznější. No ale jsou i místa, kde se pod zem nechodí jenom na pár minut, někde se tam léčí, odpočívá, spí, nebo aspoň zkouší, jaké to je na chvíli zmizet ze světa nahoře. V Česku je zajímavým příkladem dětská léčebna v Ostrově u Macochy, využívá speleoterapii v Císařské jeskyni, takže nejde o běžnou turistickou atrakci, protože jeskyně není veřejnosti volně přístupná. Je to ale silný příklad toho, že podzemí nemusí být jen kulisa pro výlet. Stabilní prostředí jeskyně se využívá při léčbě dýchacích potíží, astmatu nebo alergií. Samozřejmě pod odborným dohledem, ne jako samoléčba podle cestovatelského nápadu. Velmi známým místem taky polská Vělička u Krakova. O tom jsem mluvil, nebo o ní jsem mluvil. Tam se dá i spát, tuším, je tam i restaurace, no já byl z toho úplně paf. A když trefíte i českou prohlídku, český okruh, no tak pak už není co řešit. V polštině trošku vtipnější než z češtiny, ale bylo to milé. Každopádně je ještě taky možnost mít, je možno mít i další zážitky spojené s podzemím, tak prosím, jsem s nimi, budu rád, když do jedné hodiny zavoláte nebo napíšete. A když už jsme se tady bavili o mladických jeskyních, které si vlastně ani nepamatuju ve výsledku, protože od toho nádraží byly poměrně daleko, ale vlakem bylo to fajn. Můžeme přidat vlastně ještě podzemní metro, nejen v Praze, ale říká se, že nejkrásnější a nejdelší metro jako galerie sice není u nás, ale kdybyste se tam někde vydali, nebo když jste se tam už jednou ocitli v životě, tak asi se mnou budete souhlasit, že stockholmské metro, které se právě tak označuje, nejdelší galerie světa, je vlastně milý dopravní takový prostor, kde má všechno svůj smysl. Všechno sedí, všechno je zajímavé, ne stejné, ale má to něco, co závidí skoro celý svět. Tak kdo tam vyrazíte, držím palce, ale předpokládám, že asi jako miliony dalších spokojených turistů, kteří využívají tohoto dopravního rychlého prostředku, taky budou paf z toho, jak to vypadá.

0: Čas odejít, no máme tak 15 minut na to, aby jsme probrali ještě vše podstatné, co se týká podzemí. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je jeden z posledních volajících?
1: Dobrý večer, Igor u telefonu.
0: Ano, zdravím Igore, tak bojíte se tmy, podzemí nebo něčeho takhle, co není něčeho úplně třeba běžné?
1: Podobného právě. Já jsem jako ještě na základní škole tu Děmenovskou jaskyní samozřejmě prošel se školou, se střídou, ale stejně největší zážitek životní, co se týče toho podzemí, jsem měl, když jsem cestoval v Thajsku.
0: Ale...
1: A pod Bangkokem směrem na jih je město Hua Hin, kde jsme si zastavili vlastně s klukama, s bráchou a s dvoma kamarádama, kterými cestujeme už léta po Thajsku. A vzdali jsme si tam vlastně výlet, že vás vyzvedne ráno auto a jedete vlastně někam prostě na po různých atrakcích. A my jsme si vybrali tu jeskyni, která se nacházela ještě dalších 50 kilometrů pod Hua Hin. Přišli jsme na pláž, kde vlastně začínal národní park. Tam jsme nastoupili na longboat, takovou dlouhou lodičku. Těstalo se nás tam asi 40 lidí. Bylo to fakt extrémní. A přivedlo nás to na pláž, kde nás vysadili a museli jsme projít ještě celou horu jednu. Takže jsme šli nahoru a pak dolů a ocitli jsme se v takových jeskynních prostorech. A nejzajímavější na tom bylo to, že ten konec toho byla jeskyně, která měla otevřený strop v průměru asi 70 metrů. Takže no, jsme byli v jeskyni, která vlastně, z které jsme se dívali na nebe, to bylo úplně úžasný.
0: Tam, a, mám pocit, že jsem taky viděl na Zakynthosu něco podobného, bylo to taky milé.
1: Tam to nemám procestovaný, ale další zajímavost, která tam je, že vlastně bylo to objeveno nějak 2002, 2004, to nevím, plus minus, jenom 20 let zpátky. Ani Thajci o tom nevěděli, že to tam je, takže udělali z toho turistickou atrakci. A buddhisté, když se o tom dozvěděli, mniši a celá vlastně ten okruh těch lidí, tak postavili tam pagodu. Mm-hmm. Takže vlastně je to velmi moc zajímavé prostě prostředí, kde jste uprostřed džungle v jeskyni a koukáte se prostě přes zbořený strop do nebe.
0: No, tak to je sympatický. Já jsem se trochu teda bál v úvodu toho vašeho povídání, že ty jeskyně mají takhle zpřístupněné a velké, že jsou, že tam vlastně posílají turisty těsně předtím, než by se měli vrátit domů, jenom je tam nepatrně ztratí, protože nenajdou východ.
1: Ne. Tam vede jenom jedna cesta tam a ta sama cesta zpátky, takže tam se v podstatě nemáte kde ztratit. Jediné, že byste fakt zašel do džungle někde mimo, ale to nehrozí, protože ten terén tam neodpovídá tomu, abyste kráčel bez nějakých lán a jištění. Je to tam všechno příkře. Ale další jako taková vtipná věc, to bylo vlastně 2024, když jsme tam byli a pak jsem tam šel, to bylo březen a v prosinci jsem tam vzal ženu, jsem jí slíbil, že tím pádem, že jsem šel s klukama, tak jsem musel tam vzít ještě ženu a teďkon vlastně tam začíná ta jeskyně tím samým, že vlastně už tam je vidět to nebe, ale nebyl tam ten domeček a já říkám, a byla tam uprostřed velká skála a já jí říkám, hele, ta skála asi spadla na tu pagodu prostě za ten půl rok, co jsme tady nebyli. A už to tam není. Ale on tam byl ještě jeden vstup do té poslední jeskyně a ona mi to úplně zhltla, byla smutná hrozně, že neuvidí ten buddhistický chrámek. A nakonec jsme se tam dostali, tak to bylo takové vtipné, že si myslela, že to neuvidí a nakonec to viděla.
0: Zkrátka Buddha to tak chtěl, tak to taky zařídil.
1: Asi jo, asi jo.
0: Děkuju vám moc za vaše cestovatelské poznatky, ať se daří, do jeskyně půjdeme za chviličku i v písnice. Nebude to o té vaší, ale bude to o jiné, bude to barevně odladěné a bude zpívat Karel Gott, ale ještě si chvilku počkáme. Zatím děkuju a dobrou noc.
1: Já vám taky, dobrou noc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas, Pohoda 053, aktuální čas. Mám tady i další příspěvky, ale nevím, jestli máme telefon. Poprosím, v případě, že ano, přepojit do vysílání. Už vás zdravím a jste poslední. Halo, halo. Jestli tam jste, klidně pohovořte a pokud ne, spojení se nevydařilo, tak zavolejte, máte tu šanci uzavřít to dnešní povídání 731 800 900 právě teď. Tak prosím pěkně, mám tady ještě příspěvky od vás, na které se nedostalo. Už se na to dívám, třeba Iveta napsala, lidé tvrdí, že nejhezčí místo je tam, kde se narodil. V mém kraji bohužel žádné jeskyně nejsou, a tak jsme s rodinou putovali po celé naší vlasti a navštívili několika kery jeskyně, jak krápníkové, tak aragonitové, ale i člověkem vybudované podzemní prostory, jako je například Štalberg. Před lety jsme s dětmi vyrazili na Slovensko, Demenovská ledová jeskyně. Bylo to nádherné, vycházeli jsme ven z podzemí, když se okolo nás přehnala skupina záchranářů, kteří spěchali na pomoc člověku, který v útrobách jeskyně skolaboval. No, my jsme vyšli opravdu pomalučku, plně dojmu a sotva popadali dech. Těhle pánové ověšení spoustou přístrojů pelášili do strnmého kopce, jako by nic. Než jsme se vzpamatovali, nesli postiženou osobu k záchrannému vozu a nebyla na nich vidět žádná únava. Tenkrát jsem si uvědomila nebezpečí jeskyní a obdivovala sehranost, profesionalitu, rozvahu a klid záchranářů, s jakým ke své práci přistupovali. Přeji všem krásné prázdninové zážitky a hlavně bez toho, aby potřebovali pomoc těchto profesionálů. Taky velmi si toho vážím. Děkujeme moc. A poslední věc, to je telefon. Tak kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady je Jindřichův Hradec. U telefonu ale... Hanka.
0: Zdravím, Hanko. Tak dneska jsem tam byl.
1: A než začnu mluvit, můžu se zeptat, kdo zpíval před minulou písničku?
0: Teďka tu poslední nebo předtím?
1: Předposlední.
0: Zjistím, ale... Nebo poprosím kolegu Lukáše, aby mi šepnul do ouška.
1: Tak to se asi pletu, Pavel ale Bobek. Budu ráda.
0: Pavel ne. Bobek, byl to?
1: Ne. Ne. To nebyl Bobek.
0: Nebyl to, už to vidím, tady to mám, ano. Otec a syn Pavel Bobek, ano, byla to písnička Pavla Bobka. A předtím Lucie
1: Pavla Bíla. Bobka, ale zpíval to někdo jiný, ne? Ne?
0: Otec dobře, a syn nebudu já. Pavel Bobek. Tak, takhle dobře, to máme, ale vám. Máme 0,56, takže máme tak větu na to říci, jak krásné je podzemí v Hradci.
1: Moravský krás, Demjanovou jeskyni, všechno nádhera. Ale v 68. roce jsem se dostala do podzemí Lipna. Na Lipně je podzemní elektrárna. A tam jsem se dostala, což bylo víc strašidelné než nějaký ty jeskyně, protože nás tam vezli na takovým, prostě jak vozili takový ty, na tom vozejku různý ty materiály, tak na tom jsme seděli my a s tím šupem dolů, tak se jelo to. Do dneška mám takovou tu hrůzu v sobě, když si na to vzpomenu.
0: Chápu,
1: bylo to zajímavé.
0: Takže tím uzavíráme elektrárnu. Omlouvám se, bylo to krátké, Lip, stručné, no, ale ano. Musíme se rozloučit, ať se daří,
1: no,
0: dobrou
1: určitě,
0: noc.
1: Ráda se vás slyšela. Děkuju.
0: Taky nashledanou. A pro vás ostatní loučení se i z jihu Čech od Honzy Macouna. Těším se na slyšenou zase příště. To příště bude znamenat v neděli večer. Jinak zítra, kolegové, a hlavně vy v rámci víkendové nálady, doufám, že bude skvělá, a v neděli, že si řekneme i informaci, jak to celé dopadlo. Byli jsme v podzemí, tak snad vás tam nikde nezapomeneme. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kilogramů. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
2: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
3: Co jsi udělala? Vypnul je pro autna.
2: No, zrovna teď, když to bylo to, no.
1: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
2: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
1: Ježiši, Maria,
2: ale tak... co je, furt se aspoň pojet, když to není pojistka.
3: Já ji nemůžu najít.
1: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu, prožila malá Helenka Málková, jejíž jeden z dědečků byl šlechtic a druhý zase projektoval třeba nádraží v Sarajevu, přes 30 let svého života. Jako malá milovala cirkus a dokonce prý několikrát i za kočovnými artisty utekla, ale maminka ji vždy zase přivedla zpátky. Byla velmi pohybově nadaná.
2: Ve 3 letech a 4 měsících mě tatínek nechal zapsat do baletní školy paní Heleny Štěpánkové, to byla prima balerina Národního divadla, a tam už chodili jako baletní mistři si vybírat do dětského baletu. No a ve 4 letech už podepisoval tatínek za mě smlouvu v Národním divadle, teda jako v dětském baletu, kde jsem byla až do 15 let, kde se taky pamatuju, jak dnes chodili maminky, když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko stašoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
0: Tolik k jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
3: A jak jsi maturovala?
2: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
3: pouze... A nižší byla zdravotní?
2: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
3: tohle to byly...
2: Ne, pro bratry. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očení хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém говорить.
3: Já rozumím rusky.
2: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azbuku a vše připravená.
3: A že mupy mup.
2: A mupy by je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já si vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
3: Ano, ty jsi studovala zuby.
2: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsala jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále a tak dále. Nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A tak a on říká, ne, dost to stačí, víc ne. Přejdeme na mužské. A jak to takhle řek, tak u mě začal Jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama. My jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom nikoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano. Sama, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak nejenom ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Ort a viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělá. A teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder, ne, to, ne, ty taky ne, to. A já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle to rozumíš tomu, no, ta
3: takže
2: hruza.
3: Anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
2: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4-, a teď si představ, já tu ruštinu, rozumíš tomu, jak gavarila, jak kniga. A vsio bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
3: Da.
2: Děd byl lápka, bába šlápka.
0: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem třikrát. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
4: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
2: Kilo? Čeho?
4: No, peněz.
2: Kilo peněz? Co to je?
4: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
2: Kam?
4: Za váma.
2: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
4: No, vrátíte mi tu stovku.
2: Jakou stovku?
4: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
2: Ha, to já už dávno nemám.
4: No tak mi dáte jinou, no.
2: A proč?
4: No, protože dluhy se mají splácet.
2: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
4: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
2: Za to vy jste smutný jako mandel.
4: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
2: Víte, že mi začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
4: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
2: Na co? Na to, že jste naštvaný?
4: Pane Patočka.
5: Prosím.
4: Pojďte sem.
5: K službám, prosím.
4: Pane Patočka,
5: ano?
4: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
5: A kdy to jako mělo být?
4: Před týdnem.
5: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku to má dneska každý. Jsou lidi i co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
4: Stovkou?
5: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
4: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
5: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
4: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
6: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
2: Co je, co je?
4: Dobrý den, pane Žemlička.
2: Co se připálilo?
4: Nic.
2: Jak je to možný?
4: Já jsem nic nejedl.
2: No tak... Tak na co si stěžujete?
4: Já vás volám jako svědka.
7: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
4: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
2: A kdo vám to řekl?
4: Co?
2: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
4: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
2: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
6: Já se ani nekoukám.
2: No právě.
6: A když se náhodou takomelem kouknou, tak nevidím.
2: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
5: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
6: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týden půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
4: No jo, ale když to všichni zatloukli a vy jste...
6: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. La zona blanca.
1: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

0: meeste nimmer.
1: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby byl jasný, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já se Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a 100% Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl 100% Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film, taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí, já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. To mu vypadla puška z ruky. Někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnout ji za tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, tak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mě říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z tou dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupují, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohynorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem, ještě, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak, jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, můžu jít do chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý Italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. Vzala jsem si tohle toho taxikáře, já jsem říkala, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom otevřete dveře a budete čekat. No a teď přišlo k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on otevřel dveře, já vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášeno. Kam. Továrišči, kde vy? Vy jste viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továriši, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo. Takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mně vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde byl tak příšel, jsem říkal, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a toho malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřekl ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A jsem říkal, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že jestli nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. Tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii

0: Nenecháte mi. Chlapi sa tracení.
1: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
3: Tohle je Kudláčková.
4: Těší mě.
5: Já jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice.
5: Na?
6: Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
3: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
6: Kde je Klika?
5: Není. Aby nikdo neutel.
4: Hej, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Budu ode.
6: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
5: Ne. Ale dají se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
1: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
7: Dobrý den, tak jsem tady.
8: Ano, tak se posaďte.
7: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
8: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
7: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
8: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
7: No právě proto.
8: Prosím?
7: No proto jsem tady.
8: A tak?
7: Já jsem sem.
8: Co pak?
7: Hrkot, nechte mě domluvit.
8: Spíš do kokta.
7: Já jsem sem.
8: Smrťáček, vínečka, libo.
7: Tak necháte mě domluvit.
8: Prosím.
7: Já jsem sem.
8: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
7: Jsem tady na inzerát.
8: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
7: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
8: Lituji, nemohu být k dispozici.
7: Co je tohle za řeč?
8: Jsem ženatý.
7: Obelec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
8: Lituji, o tom nic nevím.
7: No tak mi zavolíte vedoucího.
8: To jsem já.
7: Já jsem Roubalová.
8: Chápu.
7: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
8: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
7: No, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To
8: vy jste bylo... kvalifikovaná síla?
7: Pochopitelně.
9: A jakou máte praxi?
7: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
9: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
7: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
9: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
7: Aha. A komu budu dávat klíče?
9: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
7: No právě, no, to je pravda. A nač je teda tady recepční?
9: No tady není recepční.
7: A vy jste mi teď to místo nabízel.
9: Ale milá paní, milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
7: A jaký je v tom rozdíl?
8: Platový.
9: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
7: Budeť ne.
9: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
7: Vy jste ženatej?
9: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
7: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
8: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
7: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
8: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
7: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
8: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
7: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
8: No jo, já jsem to zažil.
7: Kdy?
8: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
7: Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
8: No jo, ale nějak poctivě.
7: S láskou. Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
8: Já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
7: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
8: Jo.
7: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
8: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
10: prosím, ano?
7: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
10: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
7: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
10: No.
7: Pozor!
10: Spolehněte se, desetinná čárka se dělá za celými korunami.
7: Správně, no. A kniha přání?
10: Vždycky musí být dvě.
7: Správně! A další?
8: To je náš kuchař, pan Žemlička.
11: Jo, tady, co pak je?
7: Žemličko, ty kluku hlubata!
11: Roubalka.
7: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
11: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
7: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
11: A dovolte, paní Roubalová.
7: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
11: Už letím.
8: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
7: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak to teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jana Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prým trápíme hlady.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, člověk si od huby utrhne, sami přinese a by právě takovýhle věci.
3: No, vždyť je to pravda, bude, ne, prosím tě, já co dneska, ta polivka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepovědě, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady jde celý kastrůlek, co? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek mě neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Ne, nemám. Já mám tamhle zuby krenici v šupleti.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si nešupla do huby. Tak, či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama.
3: Je!
2: Doktore, čestný slovo, vždycky se mám potom poslal.
3: Prosím, že nepovedejte, jo, přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A tvýho starého znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: No, já, je, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Se někdo ožralá, jak jste to mi ožralá? Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopalašte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopalašte se!

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Ne, to musí říct, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den, velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, tak když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne. Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Takže pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: Jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co, na co? Na papír.
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkouká.